Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica. Medicine man.

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. On na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody, ale lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. A jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít zajednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy A to je pro nás důležité. Červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají. Takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který združoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy veden a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cen.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice. Lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme vše možné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude žmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Tak letos to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mý babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu a jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě

to jen napoví. V šedých křídlech svítání, když se rodí den,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje prádědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: Itálie se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tady najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na Chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil. s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancováním. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky, Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajcha kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No tak je opravdu šmajcha kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Kotla. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili. A tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: To nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, Srnaj. Najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: V hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova.

0: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
1: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
2: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
1: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. A podívejte dneska prostě Češi máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
2: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
1: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, další dodávky mají přijít příští týden. Dělníci dokončují v Mikulovicích na Jesenicku opravu hasičské zbrojnice. Včera se konalo poslední rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knižákem. Dnes čekáme slunečno, teploty do 28 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, který se používá při hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Balení se postupně distribuují do lékáren po celé republice. Další dodávky mají dorazit v průběhu příštího týdne. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv už teď jejich množství převyšuje běžnou týdenní spotřebu. Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od letošního června pak nebyl k dispozici ani náhradní medikament. S rekonstrukcí hasičské zbrojnice finišují v těchto dnech dělníci v Mikulovicích na Jesenicku. Budovu poškodili předloňské povodně, zároveň také nevyhovovala moderním standardům, uvedl starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
2: To je stavba jako kdyby o povodní, protože ta zbrojnice byla do metra půl zaplavená, stará německá stavba. To teď finišuje, tam se ještě během příštího týdne by to mělo být komplet, jako to se říká zbrojnice. Teď se kolem toho ještě během 14 dní budou dělat terénní úpravy kolem dokola. Tam je to necelých 20 milionů bez DPH.
0: Lesní cesta k Cihelně ve Dvorcích na Bruntálsku je opravená. Komunikace historicky vedla k dnes už neexistující výrobně cihel. V současnosti využívá těžká technika k údržbě lesa. Cesta byla před opravou v havarijním stavu, uvedl nezávislý starosta Dvorců Jan Božovský. Kromě dřevařů ji mohou využít i pěší a cyklisté.
3: Je to v podstatě akce, která nám pomáhá obnovit komunikace v lesích, kde vlastně proběhla těžba po kůrovci a zároveň, abychom vlastně připravili ten nový les k tomu, aby zde byly funkční komunikace a svozové místa do budoucna pro těžbu dřeva.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na včerejším pohřbu se státními poctami rozloučili s Milanem Knižákem. Obřad se konal v krematoriu v pražských Strašnicích. Bývalý prezident Václav Klaus a Knižákův přítel ho označil za symbol svobody a intelektuálního rebelství.
4: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
5: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
6: On opravdu byl jedním z prvních, kdo za železnou oponou organizoval happeningy.
4: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: Prostějovští fotbalisté včera ve třetím kole druhé ligy prohráli s Karvinou 1-2. V tabulce jim nyní patří předposlední 15. příčka.
1: Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 19, povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním pracem na železničním přejezdu je uzavřená silnice na výjezdu z Měrovic nad Hanou na Přerovsku do Kojetína. Objížďka vede přes Stříbrnice a Křenovice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Máme skoro 5 minut po 5. Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc s datem 8. 8. No a pohled do kalendáře, alespoň letmo, Soběslav. Má dneska svátek a také třeba i dalších, jednak varianty tohoto jména a jednak jiná jména. Miron, Cyriak, Nezamysl, bylo také Oskar. 5 hodin, 5 minut, začínáme. Sobotní, dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc.

0: úsměvem. Z očí maličkých princů čtu si rád.
1: Z kalendáře čteme zítra Romana, včera Ladu, Ladušku, Ladeska, Soběslava. 5:12 je 8.8. je sobotní, brzké, dobré ráno. A co dál? Petře Jungmane.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. 2:08 v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacard nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius z Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
4: Strašný rachot, strašně rány, všechno padalo, lidi padali.
3: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
5: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
3: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských YouTube, říká si Diech. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.

0: neuklidňující v 5.16, třeba díky tomu, že nám poklesly teploty a dneska možná po ránu i zima. To je písnička Summer Holiday, Cliffa Richarda.
1: Počasí.
0: Jak naložit s termínem dovolené je samozřejmě na vás a taky jak se to dá zařídit případně v práci a s rodinou. Dnes sobota 8.8. jasno polojasno v Olomouckém kraji a přívětivých 24 až 28 stupňů na Celsiově škále. A teď po ránu, ono se to zdá možná, že je chladněji, ale to je proto, že jsme měli i 30 noci nebo 25 a teďka máme tak 19, někde 17 stupňů na Celsiově stupnici. Ještě pojďme na zbytek víkendu, alespoň trošku v pohledu pro Olomoucký kraj. V noci na zítřek 13 až 10 na horách kolem 11 stupňů Celsia. Zítra přes den už ale 27 až 31 na horách kolem 22. A slunečný den s letními teplotami, jasno nebo skoro jasno také v neděli.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Jak Single X, písnička v blbým věku, a také Olga Königová je tam ke slyšení. Single X má taky písničku Je to je, jak je mi je, jak mi je, je to jen chemie. Já už se bál, že když je tady napsáno, co v učebnicích nebylo, že bude chemie, lekce chemie s Martinem Písaříkem, když je tady napsáno uran a že to bude svítit a že to bude nebezpečné, ale ono to bude spíš o planetách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tireless z 80. let a vlastně do dneška na některých vystoupeních své rázná. A teď čerstvé krátké ranní sobotní zprávy. Radim Šváb.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerovský magistrát hledá dopravce, který bude od roku 2028 zajišťovat tamní městskou autobusovou dopravu. O vypsání veřejné zakázky rozhodli radní. Nabídky bude úřad přijímat do poloviny příštího měsíce. Smlouva s vybraným dopravcem bude uzavřena na 10 let, informovala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Prodej nových vozidel v Česku se letos od ledna do července meziročně zvýšily o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozů bylo benzínových, další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Budovu bývalé pošty v Němčicích nad Hanou na Prostějovsku obsadili dělníci. Po dokončení oprav se do ní v příštím roce nastěhují zaměstnanci městského úřadu. Například v přízemí budou pracoviště jednotlivých odborů, uvedl nezávislý starosta Martin Ernst. Ze sportu. Obranu fotbalistů Sigmy Olomouc posílil Švéd Anton Ekerot. 24-letý hráč přichází z norského prvoligového klubu Hamkam z Hamaru. Předtím hrál dánskou a švédskou ligu. Podmínky smlouvy na Hané Sigma na svém webu nezveřejnila. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě slunečno s teplotami 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poblíž centra Šumperku je kvůli opravám vozovky uzavřená část ulice Žerotínova, a to v úseku od okružní křižovatky po ulici Slovanská. Objížďka je vyznačená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Šmitec, 5 hodin, 39 minut, voňavá, lékořicová, zaláskovaná, šedesátková, neckářovská. A teď ještě jedna fotbalová, už jsme tady měli, myslím, v 5:30, trošku pravda vyšší soutěže. Fotbalisté SK Sulko Zábřeh dnes také vstupují do nové fotbalové sezóny 4. ligy, skupina F. Loni se po postupu z krajského přeboru v soutěži velmi rychle stabilizovali a nakonec obsadili 6. místo v tom uplynulém ročníku. No a i když kádr doznal některých změn v zápětí, to konkretizujeme, v Zábřeze vědí, že se dokáží znovu posunout výše.
1: Odešel zkušený Kucharčuk, ten odešel hrát do Rakouska, odešel nám Lošťák, taky zkušený hráč. Tady taková ta zkušenost nám jakoby trošku odešla, ale zase přišli mladí hráči, kteří do toho dávají právě hodně aj emoce, dobře trénují. To znamená, myslím si, že v tomhle se můžeme posunout.
2: Shrnuje trenér Zábřehu Jiří Neček změny v kádru, ze kterého nakonec na poslední chvíli zmizel i brankář David Kubica. Naopak na soupisce lze registrovat i cizince, senegalského záložníka Cedricha Kudimeniho a amerického středopolaře Richarda Prince Juniora.
1: Samozřejmě máme tady zahraniční hráče, ještě čekáme, protože ještě má přiletět Cedric, který si vyřizuje víza, a do toho nám přišel Američan, mladý kluk, 18 let hraje v repre za 20, je Texasan. Doufám, že se to brzo vyřídí a už půjde do mistráku a myslím si, že nám pomůže taky hodně.
2: Hned po postupu do 4. ligy skončil Zábřeh na skvělém 6. místě a i za pomocí manažerů a agentů je klub schopný podobné hráče na Moravu přivést.
1: Takový to jméno toho Zábřehu předtím bylo docela dost špatný. Teďka se to všechno mění za pochodu a dáváme tomu co docela dost, protože už jsme tady zavedli trenér brankařů, ranní tréninky, individuály. To znamená, snažíme se to posunout a další věc, snažíme se hlavně ty mladý hráče co nejvíc posunout, jak technicky, tak kondičně, a doufám, že se nám to podaří. Ale není tady vizitka toho, že bychom najednou měli rychle postoupit a najednou rychle hrát třetí ligu. Spíš to chceme stabilizovat a o toho se nějakým stylem odrazit a pak uvidíme, co bude dál.
2: Pokračuje Jiří Neček, který se už může soustředit jen na trénování. Pozici sportovního manažera, kterou donedávna současně zastával, nedávno převzal bývalý úspěšný ligový i reprezentační obránce Roman Hubník.
1: Rychle jsem přišel na to, že na dvou židlích se nedá sedět, protože už tak ta moje rodina, protože jsem celý život trénoval, takže mě moc neviděla a trpěla, za to jí moc děkuju, ale teď jsem zjistil, že přijít do divize je ještě víc práce, jak třeba fakt v lize kolikrát. Je to hodně náročné a proto jsem rád, že ten Roman mě tady přišel pomoct a pomáhá hodně. Myslím si, že to hodně otvírá i dveře. Přiznám se.
2: Usmívá se před startem 4. fotbalové ligy trenér Zábřehu Jiří Neček. Jeho tým v prvním kole cestuje na hřiště Břidličné. Utkání startuje dnes v 10:15. Ze Zábřehu Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: This is the life. Amy McDonald se jmenuje, interpretka dohrávající v 5.45. Počasí. A je možná zima, no tak protože není 30, protože není 25 a někde možná není ani 20, někde je 19, ale někde třeba jenom vlastně lehce nad 10 stupňů Celsia. Je zima po ránu, ale taky možnost konečně vyluftovat, provětrat. No, no, ještě pořád to někde neopadá ani v noci nad ránem, když luftujeme. Je tam nastřádáno to teplo v mnohých bytech. 5.45 a 5.46, 8.8. Co takhle příští čtvrtek až sobota? Nejvyšší denní teploty tam nejprve 25 až 30, postupně až 35 stupňů Celsia. To jako ať víme, ve středu zatím do 29, ale v úterý až 31. V pondělí ještě výše, tedy ještě předtím, to nejbližší období 31 až 36 stupňů Celsia. No a neděle jasná na Moravě, ať to konkretizujeme, naroubujeme na Olomoucký kraj, má být do 30 stupňů Celsia, opravdu hodně pěkný den, ale pěkně vlastně má být také dneska, sobota 8.8. s teplotami 24 až 28, jasná, polojasná.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Jste s vámi v 5.51, dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc, také sobotní, brzké, dobré ráno, dobře, že posloucháte. Jednak se za chvilinku s námi vydáte na ten 70-tisícový letenský ztracený koncert. Ono, třeba v roce 2003 tam vystoupili Stouni pro 80 tisíc diváků. A včera Mareček ztracený, nebo jak sám říkal Mira Slodičák ze Šumavy, dobil Letnou se 70 tisíci diváky. My si ho zahrajeme třeba po 7. hodině, za hodinku a něco, ale zmínka o letenském ztraceném koncertu bude taky za chvilinku v těch nejbližších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. A ještě vás třeba pozveme a vstupenkami vybavíme i na Štember opět a Radeček na jejich vystoupení.

frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic, je mezi nimi i bývalý ředitel Jiří Svoboda. Na Červenohorském sedle v Jeseníkách dopoledne začne preventivně bezpečnostní akce zaměřená na motor.

0: rokáře. Marek Ztracený jako první Čech odehrál koncert na pražské Letenské pláni. Dnes čekáme slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 osob v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
1: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl. Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Policisté a zástupci BESIPu dnes od 10 hodin dopoledne budou na Černohorském sedle v Jeseníkách pořádat preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Připomenou jim zásady bezpečné jízdy a upozorní je na rizika, která sebou letní provoz přináší, upřesnila mluvčí policie Tereza Neubauerová.
2: Tuto preventivní akci na Černohorském sedle jsme naplánovali proto, že motorkářská sezona je v plném proudu. A právě toto je místo, které motorkáři vyhledávají nejvíce. Láka je převýšení a silnice tvořená velkým množstvím zatáček. Všichni milovníky jednostopých vozidel chceme upozornit na nebezpečí v hustém prázdninovém provozu a nejčastější chyby za řídítky, které některé motorkáře stal i život.
0: Ve Zlíně včera začala demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny nedávného požáru. 25-denní lhůta pro odstranění nejnebezpečnější části objektu začala běžet ve čtvrtek převzetím staveniště demoliční společností. Zpěvák Marek Ztracený včera večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na akci přišlo zhruba 70 tisíc posluchačů.
3: Marek Ztracený odehrál v průběhu koncertu skladby ze všech svých 7 studiových alb. Nejvíc fanoušky ale zaujal jeho úplně první hit Ztrácíš. Na koncert se lidé sily z celého Česka.
4: Skladná.
5: Eden se mi líbil mnohem víc.
4: Ale i tak to bylo super.
5: Ale jinak to bylo úplně skvělý a užili jsme to prostě tam ta energie.
6: Havlíčková brodu a z Jihlavy, ano.
7: A z Pelřimova.
8: Neuvěřitelný, je to úžasný a jsem ráda, že jsem vyrazila.
9: Byl dobrý, lepší jsem asi nezažila. Mě 10.
3: Na pódiu se vedle Marka Ztraceného představila třeba Marta Jandová nebo slovenský zpěvák Adam Ďurica, Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 21. Zpočátku povane slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním pracem je uzavřená silnice z Bystročic Žerůvek na Olomoucku směrem na Hněvotín. Objížďka vede přes Olšany u Prostějova a Lutín.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Máme skoro 5 minut po 6, ale třeba ještě mezi 7 a 8 tady bude písnička, ale je to 95. Tam si prý Marek Ztracený, Mirek Slodičák ze Šumavy, musel vyhledat, protože už to dětství bylo poměrně daleko, tak jaké tam byly ty fenomény, tak si to všechno zopakujeme v textu písničky Léto 95. No a včera tam taky říkal, že před 23 lety tam vystoupili pro 80 tisíc diváků Stouni a dnes teda ten Mirek Slodičák ze Šumavy. 5 minut po 6, Marka Ztraceného ještě pustíme také ve studiové nahrávce. Teď hrajeme Ilonu Čákovou anebo Michala Tučného.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Odkud je to blíž, přeměříme, přepočítáme, ale co před 100 lety? Podíváme se tedy 100 let zpátky v čase v 6.12 dneska 8.8.2026 a dokonce i počasí nejbližších hodin, dne, možná některých dnů následujícího týdne by mohlo vyhovovat těm výšlapům. Poprvé se vydáme teď na výšlap u nás v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc, výšlap století. Kam pak se tak jezdilo na výlet tehdy a vydávali se na túru Čechoslováci organizovaně nebo i skupinově, jak zjistila Edita Vojnerová z Dobových novin. Možná tak i tak, ale ty organizace si občas vyšlápli.
2: Odbor klubu československých turistů v Olomouci zval nejen na výlety, ale také na schůze. V srpnu například konkrétně na členskou a výborovou schůzi, která se konala v restauraci pana Večerky na Mořickém náměstí. A následovala pozvánka na společné putování, konkrétně nedělní celodenní vycházku do Jeseníků za vedení jednatele výboru na Králický Sněžník. Pozvánka na stránkách novin vypadala takto. Rozhledna, jakož i sama Lichtensteinova chata, skýtá nádherný rozhled za jasného počasí na celé Kladsko až do sousedního Německa a na druhé straně na mohutný rozlehlý masiv Vysokého Jeseníku a pradědu. Sbor vůdců ještě přidal k pozvánce doušku, že jsou všichni hosté vítáni.

0: Je 6.17. Počasí. Rozptyl teplot může být od nějakých 13, 14, přes 17 a možná až k té 20 po ránu, ale pocitově tedy asi každopádně zima chladněji a možná vítaná zima k osvěžení, k vyvětrání, ale konečně snad i účinnému vyvětrání. Jinak ten týden bude zajímavý, hodně horký, vedrojídní se zdá být den pondělní. Vypadá to, že na celém území republiky máme čekat až 36-37 stupňů Celsia, protože už zítřek bude hodně, tedy bude neděle, bude teplejší soboty. V úterý potom, tedy když jsme byli u teplého pondělka, asi nejteplejšího dne následujícího týdne, v úterý tak do 31 stupňů Celsia. Ve středu prý do 29, ale pozor, sever, severovýchod republiky, tak kolem 23. No a čtvrtek až sobota zatím jistější, ale nejzazší období 25 až 30, ale postupně i nad 30 stupňů Celsia. A úplně nejkonkrétněji, nejbližší období dnešní sobotní 8. srpnový den, máme očekávat teploty 24 až 28, na horách 19 až 23 stupňů. Jasno až polojasno, ale zítra už tedy teplej v neděli.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: hodiny ukazují 6.22. Dobře, že posloucháte. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Také v sobotu 8.8. Protože třeba už ve čtvrtek 20. ve 20 hodin vás vezmeme na pěknou akci. I tak to za to stojí. Opět Radeček akusticky v triu, doufám, že Radeček nebude chybět. Bratři Polákové se chystají na slámovou Šternberskou arénu. A jsou to bratři Polákovi, to bude asi ta dvojice a pak zřejmě ještě tedy ten třetí člen, když akustické trio, tedy ten Radeček. Opět a Radeček zahrají tedy na té už asi známé slámové aréně ve Šternberku ve čtvrtek 20.8. od 20. hodiny. Je to zajímavé prostředí ze slámy, je to ve Šternberku u dráhy a opět a Radeček vás rádi uvidí.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Ano, pokud byste chtěli dva vstupy, vám zařídíme, vyřídíme právě na místě u dráhy ve Šternberku ve slámové aréně a nabízíme právě teď ty dva vstupy na lince 221 555 444. Tak si nenechte nechat ujít právě tuhletu podívanou. Bude to moc pěkné a myslím, že takové neopakovatelné, takové zajímavé, když to bude akusticky v triu a když to bude v prostředí té slámové arény. 28. od 20. hodiny opět a Radeček, slámová aréna ve Šternberku a možnost získat vstup od Českého rozhlasu Olomouc. Pokud byste chtěli, hned takhle brzy po ránu vezmeme vás na místo, nabízíme možnost na opět a Radeček zajít. Tak uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jestli byste rádi 221 555 444. Možnost tady je. A opět a Radeček se na vás těší. To máme potvrzeno i v tom akustickém triu. I tak to za to stojí. A je to jasná věc, že jejich koncerty také za to určitě stát budou i ve slámové aréně. Tak zkuste, tak přijďte, pojďte za námi, rádi vás uvidíme a nabídneme vám, jak říkám, právě teď dva vstupy na 20. na 20. hodinu na opět a Radeček. Těšíme se na vás, stejně jako kapela. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Josef.
0: Josef, pěkně vás zdravíme, kam pak?
2: Olomouce.
0: Na radnici.
2: Ano.
0: Jak pak tam máte?
2: Krásně.
0: A kde tam, jaké to tam je? Popište.
2: Já tam nemám nahlášené bydliště, já tam nebydlím.
0: Oho, tak to je pěkné. Tak doufám, že ve Šternberku se vám líbit bude a hlavně ten vstup, ten se určitě hodí, to je jasná věc a všechno podle regulí, jako vždycky. Tak vám moc gratulujeme. Opět a Radeček na slámové aréně.

0: Tak to je prosím vzpomínka na zpěvačku Olivia Newton-John. If not for you, když nám tady píšou I'm not for you, to je něco jiného. Pojďme zjistit, co nového nejen u nás v regionu. V krátkých sobotních ranních zprávách Radim Šváb.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Nový insertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách v Česku. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Osobám, které hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance. V hotelech, penzionech, kempech a dalších hromadných zařízeních v Olomouckém kraji se v letošním druhém čtvrtletí ubytovalo 220 430 hostů. Jejich počet meziročně klesl o zhruba procento. Podle statistik do regionu přijelo více cizinců přes 45 000, což představuje přibližně 9% meziroční nárůst. Naopak mírně ubylo domácích hostů. Údaje včera zveřejnil Český statistický úřad. Státní zástupce podal obžalobu na dvě osoby a firmu kvůli tragické srážce vlaku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Nákladní souprava s nadrozměrným nákladem v lednu roku 2024 uvízla na přejezdu. Do její zadní části pak narazil rychlík mířící z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí, dalších 20 lidí bylo zraněno. Pozorování dvou mimořádných astronomických úkazů během jediného večera nabídne zájemcům příští týden ve středu Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Návštěvníci budou moci z terasy na střeše fakulty sledovat částečné zatmění slunce a po setmění také meteorický roj Perseidy. Součástí bezplatné akce, která začne v 18 hodin, budou přednášky, komentované pozorování prostřednictvím speciálních teleskopů i živý videopřenos úplného zatmění slunce ze Španělska. Ze sportu. Prostějovští fotbalisté včera ve třetím kole druhé ligy prohráli s Karvinou 1-2. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě slunečno, teploty 24 až 28 stupňů, v jeseníkách kolem 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je silnice v Drahanovicích na Olomoucku ve směru na Lhotu pod Kosířem. Je to kvůli stavebním pracem. Objet to musíte přes Ludéřov, Pěnčín a Čechy pod Kosířem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 6.38.8. posloucháte Český rozhlas Olomouc. Poprvé v historii platí v Lošticích kvůli vedrům zákaz rybolovu v části tamního rybářského revíru. Vyschnul totiž potok, který zásobuje vodou zdejší kaskádu rybníků na Šumpersku. Rybám hrozí kvůli těm vysokým teplotám z uplynulých dnů týdnu a taky kvůli synicím přemnoženým nedostatek kyslíku.
1: Můžeme se podívat na tu hráz, ať si to ukážeme.
2: Můžeme.
1: Konkrétně.
2: Jo, jo. Stojíme na takovém jalovém přelivu kamenem a většinou ta voda dosahuje těsně k tomu nebo se přelévá ven. Ale dneska vidíme, že té vody prostě tady je, myslím, že o 90 cm míň.
3: S nezávislým místostarostou Loštic a předsedou místní organizace Českého rybářského svazu Janem Konečným stojíme na hrázi retenční nádrže. Za běžného stavu se v ní hromadí voda z potoka zvaného Podhrádek a z nádrže pak rybáři dodávají vodu do zdejší kaskády rybníků.
2: Ten Podhrádek první rok v dějinách prakticky vyschl. Takže my jsme teďka v situaci, že na všech chovných rybnících máme zastavený otok. No a modlíme se, aby ty vedra přestaly.
3: Rybáři se teď bojí, aby ryby měly v teplé vodě dost kyslíku. Ubírat jim ho mohou i synice, které se v teplé a stojaté vodě rychle množí. O část ryb navíc loštičtí rybáři už letos přišli, popisuje Jan Konečný.
2: Ještě obhospodařujeme rybníky v Doubravici, tam jsme vylovili teďko přes víkend 3 metráky mrtvých kaprů.
3: V retenční nádrži rybáři kvůli vedrům až do odvolání zakázali lov. Důvody vysvětluje předseda Jan Konečný.
2: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
3: Současně budou rybáři poprvé v historii vodu v Loštické nádrži provzdušňovat. Jak dlouho budou muset vodu čeřit, nedokáže nikdo odhadnout, říká za Český rybářský svaz rybářský technik Jakub Vávra.
4: Tak jak dlouho bude potřeba, jo? Zatím se tady ten deficit jako neprojevil, i když ta nádrž už je teda na tom špatně s vodou.
3: Dohromady rybáři v Lošticích pečují o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tak se volně prolétnout Learning to Fly, jednak s touhle písničkou a jednak třeba i s docela přívětivým, chladným, dobrým sobotním ránem 8. srpnovým.
1: Počasí.
0: 6.44, skoro 45, 8.8. No, někde je chladno, někde chladněji, ale všude je to vlastně docela v kontrastu s tím, co jsme tady měli uplynulý týden, i v noci, i ráno. Možnost se provětrat, nadechnout pořádně, ale pořádně vyluftovat, protože ono se oteplí, ale dneska to bude takové příjemné, jako za starých časů, prázdninové. Jaké to bude, ptáme se na sobotní počasí v Olomouckém kraji. Právě teď Romana Volného, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jak to bude vypadat?
2: Tak dnes, jak jste říkal, příjemný snad letní den, jasná, maximálně polojasná obloha beze srážek, no a ty odpolední maxima by měly být někde na snad snesitelné úrovni, většinou od 24 do 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách by to měla být teplota někde kolem 20 stupňů a vítr to bude provázet zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, většinou od severovýchodu s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Toť dnešek, ono zase v tom příštím týdnu nás čeká oteplení snad ne ke 40, ale budou různé ty dny. Jaký pak bude den nedělní noc a neděle jako taková?
2: No už zítra se zase k té tropické třicítce vrátíme, alespoň v Olomouckém kraji. V průběhu noci málo oblačnosti, jasná nebo skoro jasná obloha. Díky tomu snad i ty teploty stále ještě budou nižší, většinou od 14 do 10 stupňů. Vítr jen slabý, většinou severovýchodní do 4 metrů za sekundu. A zítra opět jasná, maximálně polojasná obloha, opět beze srážek. A odpolední maxima by se zítra měly v Olomouckém kraji pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách. By to měla být teplota kolem 22 stupňů a vítr bude většinou slabý, východní až jihovýchodní, většinou do 4 metrů za sekundu.
0: Tak tolik dnešek, noc a zítřek podle meteorologů v zastoupení Romana Volného. Moc děkujeme, hezký víkend, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
5: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbal a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

přejeme z Českého rozhlasu Olomouc, to sobotní v 6.51 a snad vítaná novinka a inovace. Nově přijímají některé rakouské lékárny také už české e-recepty. Hodí se možná pro průjezd, transit na dovolenou anebo pro dovolenku jako takovou, jak je to i v dalších částech světa s e-recepty a akceptací ve světových či evropských lékárnách. Připomeneme, zhrneme nejenom pro dovolenkáře. Za chvíli v 7 hodin další zpravodajské relaci. No a teď vítaná návštěva nejenom u dam.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd nedostanou od státu žádné peníze navíc. České e-recepty nově přijímají také lékárny v Rakousku. V Rapotíně u Šumperku připravili víkendovou výstavu mečíků. Dnes čekáme slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Stát letos krajům ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle příspěvek na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy namítá, že tyto peníze nejsou nárokové a že péče o vlastní majetek je povinností krajů, zatímco stát prioritně financuje páteřní infrastrukturu a cílené projekty.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik

0: zatížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
1: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medalský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
2: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
1: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: České e-recepty nově přijímají také některé lékárny v Rakousku. Pacienti si tam mohou vyzvednout medikamenty předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Doteď mohli lidé český e-recept využít v 9 zemích Evropské unie, například v Chorvatsku, Řecku anebo Španělsku. Krnovská radnice začíná s přípravou protierozních opatření nad tamním letištěm. V lokalitě přibydou nové keře i stromy. Zároveň začínají práce na průlezích. Jde o prvky, které mají zpomalit odtékání povrchové vody a půdy. Dvoudenní výstava mečíků a dalších květin dnes začne v Rapotíně na Šumpersku. Zájemci mohou navštívit od 9 hodin v tamním kulturním domě, upřesnila předsedkyně místní organizace Českého zahrádkářského svazu Jarmila Černohousová.
4: Mečíky, jiřinky, lilie, pokud ještě nějaký budou. A budou tam ještě jiřinky, co dovezou vystavovatele z Polska. Bude tam myslivecká kuchyně, exotičtí ptáci, myslivecké trofeje, mastičky z Vysočiny a další doprovodný program.
5: Sport.
3: Fotbalisté Zábřehu dnes o 10:45 dopoledne vstoupí do nové sezóny 4. ligy na hřišti Břidličné. Kádr prošel obměnou, snížil se jeho průměrný věk a nově v něm jsou dva cizinci, Senegalec Kudemény a Američan Prince. Kapitán Martin Antl věří, že tým může ještě vylepšit loňské 6. místo z premiérové sezóny po postupu z krajského převoru.
6: Mladý tým, takže já si myslím, pro ty mladé kluky to je obrovská motivace, že vidí, že máme jako tady dobrý tým, dobře poskládaný. Rychlý křídla máme, zkušený tým, taky nějaká ta osa tam je zkušená, super kabina se našla, takže sami uvidíme, v čem budeme vyčnívat a v čem ne. Určitě budeme mířit na ty nejvyšší příčky, nebudeme lhát jako, chceme do top 4, 5 určitě, ale jestli to bude stačit na postup, uvidíme.
5: Počasí.
3: Dnes má být na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů, v jeseníkách okolo 21.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce je v okolí 268. kilometru provoz kvůli údržbě mostů převeden v obou směrech pouze do jednoho jízdního pruhu. Omezení má trvat do zítřejšího rána.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Do jednoho kulturního zařízení na akce jsme se vydali a ještě určitě vydáme během víkendového vysílání a pozvánkách nejenom ve zprávách a nejenom teď o 7. u nás v dobrém ránu, dopolední a odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pozvánek nejenom do kulturních center pro vás budeme mít samozřejmě průběžně spousty hromady, ale za chvilinku se vypravme také reportážně, publicisticky v příspěvku do prostějovského Kaska kulturního společenského centra. Tu letní pauzu v jeho programu dělníci využívají k čemu jinému než k opravám. Aktuálně pracují na modernizaci stage, jeviště, pódia. Tak se na ně podíváme a trošku je zkontrolujeme v sobotu v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Máme 5 minut po 7.

0: dneska ráno se zasvítání trošku ochladilo, ale je to asi vítaná možnost se opravdu zhluboka nadechnout, načerpat, dočerpat po kyslíkovém dluhu trošku přece jenom toho bohatšího vzduchu, chladnějšího, no možná jeho i k vyvětrání. Teď v 7.11 a za chvilinku taky z předpovědí počasí aktuálně pro Olomoucký kraj a taky plány toho nastávajícího týdne. Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Teď míříme za kulturou, i když ono je zřejmě spíš zavřeno a na místo kultury spíš opravy, na místo smrku nově Olše. Hudební skupiny a divadelní soubory se vrátí po letní pauze do prostějovského Kaska kulturního společenského centra na nové jeviště. Na nové pódium po desítkách, dekádách let provozu se tam do oprav jeviště pustila specializovaná firma. Vymění všechna prkna i dřevěnou konstrukci.
1: Jsem v sále kulturního a společenského centra v Prostějově. Pracovníci odborné firmy právě z výtahů nosí nová prkna, ze kterých budou skládat jeviště. Se mnou je tu vedoucí centra Ivo Peštuka.
2: Celý to starý pódium už je pryč, kromě nad výtahem.
1: To, co vidíme tady, ten zbytek, to je zbytek starého pódia.
2: To je staré pódium. Tady takhle vypadalo staré pódium. V podstatě toto byly, dá se říct, desky nebo fošny z měkkého dřeva. Dneska se to dělá všechno z olše.
1: Je to natřené na černo, to nové pódium bude předpokládám asi taky černé.
2: Taky. Jo, požadavek, všichni mají požadavek, mít to úplně tmavý hnědý nebo černý. Takže jak to bude, tak my ještě budeme v podstatě natírat celý tady to zázemí. Jo, kolem toho, aby to bylo v jedné barvě.
1: Pódium zrenovuje specializovaná firma.
3: Tady to máš. Budeme dělat drošť, novej a zaklop z olšových palubek. Broušení, tmelení a nátěry. Já už to dělám 23 let.
1: Palubky, to je to, co jste teď skládali, nachystali jste si to do toho sálu. To dřevo je nějaké jiné, než co tady bylo?
3: Tady bylo smrkové dřevo, takže je určitě jiné. A olše má určitě lepší vlastnosti.
1: K opravám využívá vedení centra letní pauzu v programu. Pokračuje Ivo Peštuka.
2: U nás ta sezona začíná, když to řeknu, 1. září. Začíná to koncertama, divadlama. Snažíme se prostě ten barák naplnit co nejvíc. Plesová sezona začíná 8. nebo 7. ledna městským plesem. A pak máme 16 plesů. Jo, takže většinou pátky, soboty až do konce března jsou plesy.
1: Kromě pódia tady upraví ještě sále rytmiky.
2: Chystáme to na pronájem, budou tam trénovat bojové sporty, takže upravujeme šatnu, malujeme, chystáme takové ty základní věci.
1: Do konce roku by pak chtěli podle Peštuky upravit také místnosti, ve kterých si lidé během akcí můžou zakoupit jídlo a pití. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: modro-oranžové, kde si srdcervoucí duo zpívalo teď, koncertovalo v 7.17 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. She's got that light, orange blue.
1: Počasí.
0: Za chvíli taky pro vás bude koncertovat s tím létem 95 Marek Ztracený, který včera koncertoval, no možná i pro některé z Olomouckého kraje, ty šťastlivce mezi 70 tisícovkami diváků za přívětivého letenského počasí při koncertu Marka Ztraceného, Mirka Slodičáka. Teď přívětivá informace o počasí, dneska krásně, prázdninově a teploty v noci měly být a většinou snad byly kolem 14 stupňů Celsia, plus minus, někde bylo jenom lehce nad 10, někde až ke 20. No a přes den má být kolem 26, tedy v maximech až 28, což je fajn za jasné polojasné oblohy. V noci na zítřek kolem 11, zítra přes den kolem 29, takže klidně i 30, 31, 30. Pozítří už kolem 32 v maximech, takže klidně v maximech, tedy kolem 32, ale v maximech až 34 stupňů Celsia. No a pak to bude kolísat a třeba vyhlídka zatím na jakž tak jisté období konce příštího týdne, čtvrtek až sobota. Tam hlásí meteorologové prozatím 25 až 30, ale postupně možná až 4 a 35 úplně v závěru toho týdenního výhledu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

to je léto 95, v létě 8.8.2026 možná byl ten včerejší 70-tisícový latenský pražský koncert Marka Ztraceného lepší než Stouni v roce 2003 tamtež. Tu tedy necháme na posouzení případných návštěvníků. Teď ještě nabídneme Miroš Birku a vzpomínku na něj, nebo Aileen Cara z Flashdanceů. A za chvilinku vlastně taková nabídka. V Přerově hledáme přepravce pro Přerovany. Podrobnosti už za chvíli ve

0: feeling od zpívačky Irene Cara. A toto jsou oni také avizovaný čerstvé, krátké, ranní, sobotní zprávy s datem 8.8. od Radima Švába.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerovský magistrát hledá přepravce, který bude od roku 2028 zajišťovat tamní městskou autobusovou dopravu. O vypsání veřejné zakázky rozhodli radní. Nabídky bude úřad přijímat do poloviny příštího měsíce. Smlouva s vybranou firmou bude uzavřena na 10 let, informovala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Nová umělá inteligence pomáhá v českých nemocnicích vyhodnotit snímky z mamografu. Vyvinuli český startup Carebot. Má snížit riziko přehlédnutí podezřelých nálezů, které mohou souviset s rakovinou prsu. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Ve Zlíně včera začala demolice vyhořelé budovy 34 v bývalém baťovském areálu. S demoliční firmou spolupracují hasiči. Při rozebírání torza totiž potřebují zajistit části konstrukce, které poslouží ke znaleckým posudkům při vyšetřování příčiny nedávného požáru. Ze sportu. Fotbalisté Hranic včera ve druhém kole Moravskoslezské ligy prohráli na svém stadionu s Uničovem 0-1. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě slunečno, teploty 24 až 28 stupňů, v jeseníkách okolo 21.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Blíže neupřesněná nehoda se stala na dálnici D1 na trase Lipník nad Bečvou Ostrava na 315. kilometru. Dejte si tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Moc jsme to pravda nedodržovali, chtěli jsme se co nejvíce ochladit, i když stále to doporučení rozdíl okolní teploty a nastavení klimatizace, máme-li k dispozici, má být tak těch 5 až 7 stupňů. Jak je to třeba u přírodní klimošky, a to u jednoho krásného vodopádu, navíc v nádherném prostředí v Karlově Studánce, to zjistíme v reportáži za chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.

0: budeme mít štěstí a pak, když za chvilku poslechneme předpověď nejenom pro následující hodiny, tak prý nebudeme mít 40, ale v tom následujícím týdnu tak možná v pondělí, v úterý hodně teplo, 35, 36, pak ještě v závěru týdenního výhledu tak do 35, ale je to lepší než 41 a 40. Tropické dny tak či tak přiměly řadu z nás hledat kreativní způsoby, jak se ochladiti. Někdo sází na klasický lavor s vodou, chodci se v rozpálených ulicích ovývají vějíři, hitem jsou kropicí auta, která vyhledáváme, stopujeme. No a kde mají mlžítka, tak tam myslí i na svoje občany ve městech. Uprostřed jeseníků v přírodě se dá objevit místečko, které funguje co by přírodní klimatizace, dokonce i s doporučenou rozdílnou hodnotou -5, tedy ne -5 absolutních, ale oproti okolí -5, o 5 stupňů méně. Je to vodopád v Karlově Studánce. Svoje okolí ochlazuje právě o těch údajných pár stupňů a v parních dnech k němu míří za úlevou třeba i ti, kdo mají potíže s astmatem.
1: Tak teď jsme z té rozpálené hlavní ulice vešli na tu boční stezku. Kopírujeme řeku Bílou Opavu. Míříme kam?
2: Blížíme k vodopádu Bílé Opavy, místu, kdy vlastně Bílá Opava z náhonu, který je nad Karlovou Studánkou, přepadá do původního koryta Bílé Opavy.
1: A tam se dá ochladit v těchto tropech.
2: Ano, tam to je jediné místo v Karlové Studánce, kde bude nejchladněji.
1: Tak už se těším teda. Popisuje mi cestou k tomu přírodnímu ochlazení lázeňský balneotechnik Tomáš Kocman.
3: No tady je opravdu fajn.
1: Ten závan toho chladného vzduchu je cítit.
2: Ale nemáme to jenom dáno pocitově. My jsme tady prováděli měření skoro 2 roky. My jsme měli automatickou měřící stanici přímo tady a to měření bylo prováděno každý 10 minut. Měřila se teplota a vlhkost vzduchu a tím pádem máme dokázáno, že skutečně u vodopádu Bílé Opavy je nejchladněji. V těch maximálních teplotách ty rozdíly byly až 4 až 5 stupňů.
1: Čím to je, že je tady chladněji?
2: Je to ta schlazující veličina té proudící vody, to je první věc. Ta voda má teplotu třeba 8 stupňů. A potom taky tady máme svrchový porost, který vlastně hodně zastíňuje toto místo, na rozdíl od té cesty, jak jsme se kašli.
1: Ještě ten větřík trošku zafouká, ale už jsem zpátky mezi živými.
2: Ano, je to tak.
1: Chladnějšího prostředí tady u vodopádu si užívají i manželé Jana a Libor z Ostravy spolu se svým pejskem Eirou.
4: My jsme z Ostravy a tam je teplota teď zrovna 37 stupňů a tady prostě se to ani nezdá. Úplně perfektní vzduch, všechno. Já jsem astmatik navíc, takže to cítím.
1: Přirozená aklimatizace.
4: No, tak proto jsme tady.
5: Je tady dobře, lépe se tady dýchá, proto jsme tady přijeli.
1: A v zimě je to tady u vodopádu přesně naopak. Je tady o pár stupňů tepleji než v okolí. Z Karlovy Studánky Andrea Bertínková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to v životě chodí, se a výdaje, that's the way life is. A duo Pet Shop Boys a jedna povzbudí vás 90. let.
1: Počasí.
0: 7.46, tak jak to vidí ti meteorologové, třeba zatím v nejzaším, ale jakž takž jistějším výhledu čtvrtek až sobota následujícího v pondělí začínajícího týdne. Tak nejprve prý 25 až 30, postupně 30 až 35, tak to zatím vidí polojasná, jasná obloha, v závěru se v Čechách tedy vyskytne i přeháňka, ale i to se bude pochopitelně upřesňovat. No a trošku na houpačce, na střídačku to bude předtím středa u nás v České republice 24 až 29, ale severovýchod území prý tak kolem 23 v tu středu. V úterý ale pozor 26 až 31 na severu severovýchodě republiky kolem 24 stupňů Celsia a detailnější rozpis je dán třeba na dnešní den pro Olomoucký kraj, kde hlásí dneska jasnou, polojasnou oblohu a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zítra už lehký vzestup, ještě stále snad snesitelný, tedy předtím v noci 13 až 10 jasná nebo skoro jasná noc a zítra neděle s teplotami 27 až 31 a jasnou nebo polojasnou nedělní oblohou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

800 553 553. Informace z cest uvítají, přivítají všichni řidiči, ať už v jedné nebo ve více stopách, kteří také míří třeba na výlet, třeba na krásný víkend, protože snesitelné počasí si o to říká, ale pozor, s dopravními komplikacemi musíme o tomto víkendu počítat třeba v Lipníku nad Bečvou. Proč? No protože život je krásný a všichni někam jedou, ale hlavně třeba v Rybníku a okolí se navíc trošku závodí, zápolí, ale podrobnější budeme tentokrát nejen v zelené vlně za chvíli v 8 hodin, nejenom tedy v dopravních hlášeních na konci zpravodajské relace a vlastně už také v úvodu za chvilku. A když tak ještě předtím 800 553 553, šťastné cesty.

0: No tak já bych pozdravila z Českého rozhlasu Olomouc a škoda, že to nevidíte všechno. Zdraví vás babička, ahoj.
1: Byl jsem tady, zažil jsem to, vyzkoušel jsem něco nového a užil jsem si to.
2: Hello, this is Francesca in Český rozhlas Olomouc City.
3: Mějte se pěkně, je tady pěkně v rádiu Českého rozhlase.
4: Takže tady Libor a
5: Petra.

0: je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dopravu v Lipníku nad Bečvou zkomplikují o víkendu závody v koloběhu. S rozvolněním rozpočtových pravidel nesouhlasí skoro 40% Čechů. Vyplývá to z bleskového průzkumu pro Český rozhlas. Hanácký skanzen v Příkazích na dnešek nachystal akci s názvem Koniny. Dnes čekáme slunečno, teploty do 28 stupňů, zprávy s Radimem Švábem. S dopravními komplikacemi musí o tomto víkendu počítat řidiči v Lipníku nad Bečvou. Kvůli mistrovství světa v koloběhu neprojedou některými ulicemi. Dnešní uzavírky se dotknou také autobusové dopravy. Další podrobnosti dodává vedoucí odboru školství a kultury lipenské radnice Eduard Rýček.
2: V sobotu bude úplná uzavírka silnice Osecká a části ulice Jiráskova. A v neděli bude uzavřena komunikace mezi Lipníkem nad Bečvou a Novými Dvory. Ta objížďka povede potom přes obec Hlínsko a Pavlovice směr Sušice.
0: Spor o rozvolnění rozpočtových pravidel státu rozděluje nejen českou politiku, ale i společnost. Ukazují to výsledky bleskového průzkumu pro Český rozhlas. Na začátku týdne se ho zúčastnilo více než 1000 respondentů. Vyšší zadlužování státu odmítlo 38% dotázaných, 28% nevadilo a 34% osob odpovědělo, že neví, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
3: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním. Přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím. Z parlamentních stran je nejvíce nesouhlasících mezi voliči Pirátů, koalice Spolu a Starostů.
0: Novelu zákona o

0: pravidlech rozpočtové odpovědnosti schválila sněmovna hlasy vládních poslanců. 22. července ji prezident Petr Pavel vetoval. Podle něj novela ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany dolní parlamentní komory. Vládní strany ANO, SPD a motoristé ale mají 108 poslanců a mohou veto přehlasovat. Jízdy na koních, divadelní představení anebo ukázky pečení buchet v kachlových kamnech dnes připravili pro návštěvníky pracovníci Hanáckého muzea v Příkazích na Olomoucku. Tradiční akce s názvem Koniny začne v 10 hodin dopoledne. Pro děti budou nachystané hry a výtvarné dílny. Detaily k programu pro starší připojuje vedoucí skanzenu Ludmila Packová.
1: Dospělí se můžou těšit na komentované prohlídky celého areálu muzea v Hanáčtině. Součástí prohlídky bude výstava Hanácký lidový oděv a blaťácký kroj v proměnách času. Můžou využít také krojové poradny, kterou vede Bronislava Milá a Jarmila Vitoslavská. Poradí, jak udržovat hanácký kroj, jak ho oblékat správně a jak ho popřípadě i vyspravit.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu v kanadském Edmontonu 6. místo. Poté, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Do finále postoupili hokejisté Kanady po výhře 6-3 nad Finskem a Spojených států amerických, kteří porazili Slovensko 5-2.
2: Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 21. Zpočátku povane slabý, postupně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 ve směru od Lipníku nad Bečvou na Olomouc uzavřen levý pruh mezi 280.5 a 279.5 kilometrem. Cestáři tam opravují vozovku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Chodníky máme třeba i v Olomouci občas, jaksi neoficiálně uzavřené koloběžkaři. Někteří se domáhají přednosti, tak je dobré možná, když se oficiálně v Lipníku a okolí ví, že je to uzavřeno, že budou oficiální závody a je to plánováno. No a tak pojďme dál. Pojeďme třeba za chvilinku taky v jedné stopě kouzlo bílejch čar, motorkářská od Věry Špinarové, ale opatrně prosím, opatrně nejenom na motorce, dnes to tedy hodně bude svádět na kolobku, ale i hlavně na tu motorku. 8:05, vypadá to, že se rodí opravdu moc hezký a hlavně snesitelný den 8. srpen, den sobotní. Hrajeme Věru Špinarovou nebo za chvilinku ještě výlet na Vysočinu, kde jsme měli koninu kapelu Rangers.

0: Setkání s vysočinou může být vlastně i snídaňové téma v 8 hodin 11 a půl minuty, kdo to může. Ale možná se taky teď dopapáváme všichni tak nějak po těch horkách, kdy jsme spíš pili naštěstí a možná i zhubli. Tak Vysočina dobré, ale tady šlo spíš o kraj, oblast Vysočina s velkým V, než o uzeninu tradiční. Měli jsme taky ale zmínku o konině nebo koninách, tam také. Ovšem nešlo o masíčko akce Konina, tedy v Hanáckém skanzenu v Příkazech. Tu ještě popíšeme, co to půjde, třeba mezi 11. 12. v dopoledním víkendovém sobotním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Do Příkaz se živě vydáme na ty koniny, které jsme zmiňovali v teď aktuálních zprávách v 8 hodin. No a před chvilinkou ještě mimo jiné i ta motorkářská písnička Věry Špinarové a Na červenohorské sedlo. Zaměřiti se na motorkáře s policisty vyrazíme živě také v našem vysílání. U jednoho vodopádu, tedy pravda 20-metrového na výšku, ale chladivého klimatizačního, jsme se už vyskytli zase v uplynulých minutách v ranním vysílání. A teď pojďme k jednomu rekordmanovi.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: příjemné teploty a moc hezky na obloze. Bylo tam i šedivo a tak jako zvláštně možná až kouřmo bychom řekli, kdyby bylo spíš podzim, ale teď v 18 opravdu spíše do modra, modro-bílá a
1: počasí.
0: A do přívětivých hodnot, hlavně na teploměru dneska, tak do 28 maximálně. Zítra naskok teploty ještě jakž tak snesitelné, ale vyšší. Bude se samozřejmě ta tendence projevovat. Oteplovat se bude, ale nebude to nejteplejší den třeba těch následujících 7 dní týdne. Zítra tak do 30 stupňů Celsia, možná 31 a ještě jasno, polojasno. Tak ale na chvilinku vlastně takový výčnělek, pondělek 30 až 34, ale mohou být přehánky, mohou být bouřky. V úterý zase tak do 8 a 29 stupňů Celsia a slunečno zase přece jenom malinko s nižšími teplotami.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Poslední 4 neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba. Řekl.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: seriálová znělka, titulková melodie a ještě mladinká Evička Farná. Ve 12 začínala a směla jsi mě vůbec rád a tohle jí bylo tuším 14 let. Jaký to je ošklivka Katka, seriál a písnička?
1: Stalo se před 100 lety.
0: A teď výlet, tedy kampak a kterak se jezdilo na výšlapy, na výlety před 100 lety a na ty tury jezdilo se organizovaně, už třeba ve skupinách a velmi, velmi organizovaně v nějaké organizaci jako takové. Zjišťovala to Dita Vojnarová z novin Starých 100 let.
2: Odbor klubu československých turistů v Olomouci zval nejen na výlety, ale také na schůze. V srpnu například konkrétně na členskou a výborovou schůzi, která se konala v restauraci pana Večerky na Mořickém náměstí. A následovala pozvánka na společné putování, konkrétně nedělní celodenní vycházku do Jeseníků za vedení jednatele výboru na Králický Sněžník. Pozvánka na stránkách novin vypadala takto. Rozhledna, jakož i sama Lichtensteinova chata, skýtá nádherný rozhled za jasného počasí na celé Kladsko až do sousedního Německa a na druhé straně na mohutný rozlehlý masiv Vysokého Jeseníku a pradědu. Sbor vůdců ještě přidal k pozvánce doušku, že jsou všichni hosté vítáni.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT 2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Správný čas a také ještě jedny krátké sobotní ranní zprávy na 2 minutky pro nás teď má Radim Šváb. Tak zjistíme, co nového nejen u nás v regionu republice. Dobré ráno přejeme.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 osob v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. V hotelech, penzionech, kempech a dalších hromadných zařízeních v Olomouckém kraji se v letošním 2. čtvrtletí ubytovalo 220 430 hostů. Jejich počet meziročně klesl o zhruba procento. Podle statistik do regionu přijelo více cizinců přes 45 000, což představuje přibližně 9% meziroční nárůst. Naopak mírně ubylo domácích hostů. Údaje včera zveřejnil Český statistický úřad. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout také v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko anebo Španělsko. K vyzvednutí medikamentů bude kromě e-receptu potřeba také doklad totožnosti. Pozorování 2 mimořádných astronomických úkazů během jediného večera nabídne zájemcům příští týden ve středu Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Návštěvníci budou moci z terasy na střeše fakulty sledovat částečné zatmění slunce a posetmění také meteorický roj Perseidy. Součástí bezplatné akce, která začne v 18 hodin, budou přednášky, komentované pozorování prostřednictvím speciálních teleskopů i živý videopřenos úplného zatmění slunce ze Španělska. Ze sportu. Prostějovští fotbalisté včera ve 3. kole 2. ligy prohráli s Karvinou 1-2. V tabulce jim nyní patří předposlední 15. příčka. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě slunečno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Od dnešního rána je neprojezdná silnice z Olomouce Řepčína ve směru na Křelov. V místě železničního přejezdu je uzavřena ulice Křelovská. Oběd to musíte po komunikaci na Horku nad Moravou kolem železáren a jezer Poděbrady. Omezení má trvat do úterního večera v příštím týdnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Procházka ulicí. Každého napadne trošku nějaká jiná. Třeba Jana Kalouska, nějaká ta pražská. No a tady v okolí Českého rozhlasu možná ta takzvaná olomoucká stodolní uhelná. A snad už je i uklizená, i když ten příběh, ten text by se možná hodil. Šla se

0: 9, 8. srpna. Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Fotbalisté SK Sulco Zábřeh dnes vstupují do nové fotbalové sezóny ve čtvrté lize. Loni se po postupu z krajského přeboru v soutěži velmi rychle stabilizovali a nakonec obsadili 6. místo. A i když kádr doznal některých změn, v Zábřeze věří, že se dokáží ještě posunout přece jenom o něco výše.
1: Samozřejmě událo se tady hodně změn, protože odešel zkušený Kucharčuk, ten odešel hrát do Rakouska. Odešel nám Lošťák, taky zkušený hráč. Tady taková ta zkušenost nám jakoby trošku odešla, ale zase přišli mladí hráči, kteří do toho dávají právě hodně aj emoce, dobře trénují. To znamená, myslím si, že v tomhle se můžeme posunout.
2: Shrnuje trenér Zábřehu Jiří Neček změny v kádru, ze kterého nakonec na poslední chvíli zmizel i brankář David Kubica. Naopak na soupisce lze registrovat i cizince, senegalského záložníka Cedricha Kudimeniho a amerického středopolaře Richarda Prince Juniora.
1: Samozřejmě máme tady zahraniční hráče, ještě čekáme, protože ještě má přiletět Cedric, který si vyřizuje víza, a do toho nám přišel Američan, mladý kluk, 18 let hraje v repre za 20, je Texasan. Doufám, že se to brzo vyřídí a už půjde do mistráku a myslím si, že nám pomůže taky hodně.
2: Hned po postupu do čtvrté ligy skončil Zábřeh na skvělém 6. místě a i za pomocí manažerů a agentů je klub schopný podobné hráče na Moravu přivést.
1: Takový to jméno toho Zábřehu předtím bylo docela dost špatný. Teďka se to všechno mění za pochodu a dáváme tomu to docela dost, protože už jsme tady zavedli trenéra brankářů, ranní tréninky, individuály. To znamená, snažíme se to posunout a další věc, snažíme se hlavně ty mladý hráče co nejvíc posunout, jak technicky, tak kondičně, a doufám, že se nám to podaří. Ale není tady vizitka toho, že bychom najednou měli rychle postoupit a najednou rychle hrát třetí ligu. Spíš to chceme stabilizovat a o toho se nějakým stylem odrazit a pak uvidíme, co bude dál.
2: Pokračuje Jiří Neček, který se už může soustředit jen na trénování. Pozici sportovního manažera, kterou donedávna současně zastával, nedávno převzal bývalý úspěšný ligový i reprezentační obránce Roman Hubník.
1: Rychle jsem přišel na to, že na dvou židlích se nedá sedět, protože už tak ta moje rodina, protože jsem celý život trénoval, takže mě moc neviděla a trpěla, za to jí moc děkuju, ale teď jsem zjistil, že přijít do divize je ještě víc práce, jak třeba fakt v lize kolikrát. Je to hodně náročné a proto jsem rád, že ten Roman mě tady přišel pomoct a pomáhá hodně. Myslím si, že to hodně otvírá i dveře. Přiznám se.
2: Usmívá se před startem čtvrté fotbalové ligy trenér Zábřehu Jiří Neček. Jeho tým v prvním kole cestuje na hřiště Břidličné. Utkání startuje dnes v 10:15. Ze Zábřehu Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na ryby předpokládám ještě tak někam na východ Slovenska, možná i na ptáčky se vydáme už za chvilinku v rybářských historkách. Prázdninové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je to krásné, je to až kouzelné a magické. It's a kind of magic. 8.47, počasí. A je to příjemné a přívětivé, někde pravda na 15, někde už na 21, na 20 stupních Celsia můžeme být. A co třeba takzvané dusno, no dneska fajn, příjemně, ale někde klidně 50, někde až 75, 70% vlhkost je také k mání v dostupných datech. Teploty dneska přes den tedy opravdu moc krásné, magické možná. Nejčastěji do 28 stupňů Celsia, na horách do 23 a přitom jasná nebo polojasná obloha. Zítra většinou kolem 29 v maximech, takže to vypadá od těch 28 do 31 nejčastěji a stále ještě většinou jasno a možná později během té neděle už nějaká mračna, neboť v pondělí, pravda, teplo, jeden z nejteplejších dní, až možná 34 stupňů Celsia a mračná, možná bouřky z vedra, pak zase v úterý prý tak do 29 stupňů Celsia, ale pak zase postupné oteplování. No a v závěru týdenního výhledu je k mání zase hodnota 34 stupňů Celsia v maximech.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

zblížení, láska, ale hlavně zblížení. 8 hodin a skoro 53 minuty letošní prázdniny přináší opět 10 humorných vyprávění o rybářích a jejich úlovcích a možná nejenom rybích úlovcích, ani jen rybačka. Ta vyprávění napsal i na to naše prázdninové vysílání spisovatel Vlastimil Brouček a v úpravě a režii Michala Bureše uslyšíme Igora Bareše.

0: Skončil jsem u svého líčení rybářské dovolené na zemplínské Šíravě, kde sice bylo krásně, ale nebrali tam ryby. Poučen místním vinařem, se kterým jsem v útulném sklípku ochutnal jeho výtečný silván, jsem si na druhý den koupil lístek na okružní plavbu motorovou lodí, že při ní omrknu tu ornitologickou rezervaci zabírající celou severovýchodní část přehrady. Je tam zákaz vstupu, koupání i rybolovu. Vyhlídková plavba byla překrásná, až na to, že jsem toho z rezervace moc neviděl. Loď ji objížděla v úctivé vzdálenosti. Nevadí, na mě si nepřijdete. Našel jsem si autobus a vydal se tam. Nutno podotknout, že jsem předtím navařil několika chodové rybí menu. Jestli tedy ryby opravdu krmí, což samozřejmě nebylo nic nezákonného ani mimořádného, pak by v tom byl čert, aby se pár kaprů, labužníků nezatoulalo za hranice rezervace, když jsem jim tak skvostně navařil. Šel jsem po břehu a narazil na maringotku a u ní nafousatého mužského. Hej, tu je stále rezervace a za rybačkou musíte na druhou stranu zátoky. Za maringotkou jsem viděl pár vyrovnaných prutů, mířili k bílé bojce daleko v jezeře. Ornitologové se asi chystají na svačinku. To jsem tu správně. Schválně jsem otálel a vyptával se. Muž se ochotně rozvyprávěl. Jsou tu velmi vhodné podmínky pro vodné vtáctvo, najmé pri jarných a jesenných preletoch. Přehazoval jsem pruty z ruky do ruky, kdy už ho napadne nechat mě zachytat si u jejich boje, ale byl to vážně zapálený ornitolog. Pruty tam asi opřel skutečně někdo jiný. Šel dokonce kousek se mnou, aby mi stačil všechno dopovědět. Popřál jsem mu, aby se tu usídlili nejmíň plameňáci a šel chytat nakonec zátoky, kde rezervace končila. Podle rybářské abecedy jsem na ryby vytáhl svým gurmetským menu. Za prvé, aromatizované těsto z ovesných vloček, naklíčeného ječmene a kvasnic smíchaných s lesním medem. Za druhé, bílá kůrka chlebová, na povrchu sypaná tlučeným anýzem a vespod vanilkovým cukrem. Za třetí, těstoviny uvařené v odvaru libečku lékařského a obarvené na žluto. A konečně za čtvrté, dalamánek hanácký, lisovaný 3 dny v zámečnickém svěráku. Za těch několik rán a večerů jsem nechytil vůbec nic. Jakoby se mi všichni ti cejní líni, kapři a štiky pod hladinou smáli, že nějakému rybářskému kuchařskému přivandrovalci oni na vějíčku neskočí. Nerozladilo mě to, protože jsem se přes den báječně koupal a opaloval. Nakonec jsem si řekl, no a co? Zbalil jsem si naposledy nádobíčko a vracel se po břehu jezera vstříc probouzejícímu se kempu. Věděl jsem, že se sem docela určitě vrátím. Ale proč k sakru, když jsem tu nic nechytil? Jenže to je právě ono. Ptejte se u lásky, proč? Notabene u lásky na první pohled.
1: Charakteristické žabičky na dechové nástroje s dusítkem a také v 6. díle rybářský historek od Vlastimila Broučka, které pro rozhlas napsal a s hercem Igorem Barešem režijně nastudoval Michal Bureš. Natočeny byly v roce 2014 v Českém rozhlase Olomouc.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nový inzertní portál ministerstva školství nabízí na 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Na Červenohorském sedle v Jeseníkách za hodinu začne preventivně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře. Muzeum Komenského v Přerově vydalo knihu mapující 77 osobností historie města. Dnes čekáme slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Nový inzertní rozcestník nabízí kolem 500 volných pozic ve školách v Česku. Ministerstvo školství ho spustilo na metodickém portálu EDU. Osobám, které hledají práci, má usnadnit cestu k nové pozici a školám zase najít zaměstnance.
2: Volné pozice můžou na portálu zveřejňovat školy a školská zařízení. A jak nabídky vyhledávat, vysvětluje Emanuel Vitek z ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace.
2: Inzeráty před zveřejněním kontroluje správce portálu. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou důvěryhodnost a široká nabídka.
4: Jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
2: Práci tak na portálu EDU mohou najít i například psychologové, kuchařky nebo školníci. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Policisté a zástupci BESIPu dnes od 10 hodin dopoledne budou na Červenohorském sedle v Jeseníkách pořádat preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Připomenou jim zásady bezpečné jízdy a upozorní je na rizika, která sebou letní provoz přináší, upřesnila mluvčí policie Tereza Neubauerová.
5: Tuto preventivní akci na Červenohorském sedle jsme naplánovali proto, že motorkářská sezona je v plném proudu. A právě toto je místo, které motorkáři vyhledávají nejvíce. Láka je převýšení a silnice tvořená velkým množstvím zatáček. Všichni milovníky jednostopých vozidel chceme upozornit na nebezpečí v hustém prázdninovém provozu a nejčastější chyby za řídítky, které některé motorkáře stal i život.
0: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku léta 15 pacientů po kousnutí netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která je smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrdila primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
6: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní

0: imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
1: Muzeum Komenského v Přerově vydalo knihu s netradičním pohledem na dějiny města na přelomu 19. a 20. století. Obsahuje 77 medailonků osobností, které se na jeho rozvoji významně podílely. Jejich životní příběhy jsou doplněny dobovými snímky. Podle autorky publikace Šárky Krákorové-Pajůrkové tomu předcházelo 13 let pátrání po jejich osudech. Kniha vychází u příležitosti letošního kulatého výročí povýšení Přerova na královské město. Od této události uplynulo 770 let.
2: Počasí.
1: Dnes má být na střední Moravě slunečno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách okolo 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrní buďte na dálnici D1 za Přerovem směrem na Brno, mezi 271. a 270. kilometrem na krajnici pracují silničáři.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Svatovavřinecký kostel s odkazem předků najdeme v Uhřínově pod Deštnou. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. V České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího je v létě k vidění půvabná drobná soška Jezulátka. Pokud chcete vidět slavnou růžencovou slavnost Albrechta Dürera, máte čas už jen do konce srpna. Obraz vystavený ve Schwarzenberském paláci Národní galerie pak čeká pětiletá péče restaurátorů. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. 10. srpna bude Vavřince a odkaz svatého Vavřince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých Sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě Orlických hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde je prostě většina obyvatel Uřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost, výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezký, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikde se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. 400 let stará soška jezulátka, která po restaurování překvapila odhalením původu nejen pracovníky Českotřebovského muzea, je konečně k vidění. A to přes léto v České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího. Půvabná drobná soška ze slonoviny v hedvábných šatičkách s křížkem ze stočeného drátku láká návštěvníky z domova i ciziny. Kolegyně Víta Balcarová navštívila kostel s ředitelkou muzea Janou Voleskou, která nejdříve krátce pohovořila o historii této sakrální památky.
1: Nacházíme se ve farním kostele svatého Jakuba a je to vlastně už několikátá kostelní stavba tady na tomto místě, protože ty starší byly zničeny požáry, které naše město bohužel v minulosti často postihovaly. No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
2: Tak pojďme tedy za svým cílem. Jak se jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
1: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstranit, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstranit, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
2: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
1: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltínová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské jezulátko.
2: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
1: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
2: Dá se odhadnout jeho stáří?
1: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
2: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
1: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera Kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: TV společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahova Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz. Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu.
1: Ano.
2: To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je?
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů. Čili zase peníze, banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Provoval ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem, a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu, tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 55% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká k obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka galerie a šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Do Schwarzenberského paláce nás za vzácným obrazem Albrechta Dürera zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux se v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli stovky lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
0: Marie, a pověst nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
1: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona. V minulém století pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
0: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde: vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: je deseroděn.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Rozvolnění rozpočtových pravidel plánované vládou Čechy rozděluje, vyplývá to z bleskového průzkumu pro Český rozhlas. Olomoucká porodnice spustila vlastní mobilní aplikaci pro nastávající rodiče. Osada pekařov na Šumpersku dnes ožije tradiční poutí. Dnes čekáme slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Rozvolnění rozpočtových pravidel podporuje pouze 28% Čechů, proti je o 10% víc. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku tohoto týdne zúčastnilo více než 1000 respondentů. Zákon je prvním, který vládě Andreje Babiše z hnutí ANO vetoval prezident Petr Pavel. V žádné skupině respondentů podle pohlaví, bydliště, dosaženého vzdělání ani věku nemají volnější rozpočtová pravidla nadpoloviční podporu. Nejvíc by pro ně byli důchodci mezi 65 až 74 lety, a to ze 40%. Podle Vojtěcha Duvka z Medianu novelu podporuje necelých 45% voličů hnutí ANO.
3: S přijetím navrhované změny souhlasí méně než polovina voličů hnutí ANO, o něco méně procent voličů SPD a nejméně 37% voličů motoristů.
2: Vládní koalice má ve sněmovně potřebnou většinu, aby přehlasovala i prezidentské veto. Voda v jezerech Poděbrady nedaleko Olomouce má stále dobrou kvalitu. Plavci se tam mohou koupat bez obav ze zdravotních rizik, potvrzuje mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
4: Co se týče koupací oblasti Poděbrady, zde voda dosahuje stupně číslo 1, to znamená, že voda splňuje hygienické požadavky a při koupání představuje pouze minimální riziko vzniku zdravotních obtíží. Vyhovující jsou také smyslově hodnotitelné ukazatele, jako jsou průhlednost, barva a zápach vody.
2: Naopak v Plumlovské přehradě na Prostějovsku se kvalita vody podle hygieniků zhoršila. Lidé by se měli po koupání v nádrži osprchovat. Fakultní nemocnice v Olomouci spustila novou mobilní aplikaci s názvem Baby Apka, která má budoucím rodičům usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu i prvních dnů s miminkem. Zájemcům nabízí nejen praktické informace, ale i videa odborníků, podcasty či důležité kontakty. Jak uvedl mluvčí zdravotnického zařízení Adam Fričer, olomoucká nemocnice je první v tuzemsku, která rodičům nabízí vlastní komplexní aplikaci, propojenou přímo s porodnicí a novorozeneckým oddělením. Baby Apka je dostupná zdarma. Obyvatelé a návštěvníky Pekařova místní části Jindřichova na Šumpersku dnes čeká tradiční pouť. Její součástí bude vystoupení flašinetářů, divadelní představení anebo přehlídka krojů, říká jeden z pořadatelů Martin Černohous.
5: Je to tradiční církevní akce, která se uskuteční v kapli na nebevzetí paní Marie. Mše svatá proběhne v 11 hodin a na ní bude navazovat kulturní program, který je hlavně zaměřený na setkání flašinetářů, protože v osadě Pekařov se do druhé světové války vyráběly varány a flašinety.
1: Počasí.
2: Dnes má být na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů, v jeseníkách okolo 21, povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 na trase Lipník nad Bečvou Ostrava stojí na 300. prvním kilometru na krajnici porouchané osobní vozidlo. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky anebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
3: Medicine man.

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. On na těchto těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kašičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. A jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm. Takže
3: tři výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umlovit. A on říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejný cen.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu. Je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo, každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: rýmkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste viseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosaců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Jsem dobovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: České e-recepty nově přijímají také lékárny v Rakousku. Studenti se do rekonstruovaných Fischerových kolejí v Olomouci vrátí až v září příštího roku. Čaková na Bruntálsku začne na podzim s výsadbou nového lesa. Dnes čekejte slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy s Radimem Švábem. Léky předepsané v Česku je nově možné vyzvednout i v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost nabízelo 9 zemí Evropské unie, například Chorvatsko, Řecko anebo Španělsko. K vyzvednutí medikamentů bude kromě e-receptu potřeba také doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boraň.
4: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
2: Dělníci pokračují v Olomouci v přestavbě vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce za zhruba 120 milionů korun trvají už déle než rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit příští rok v září, předpovídá rektor Univerzity Palackého Michal Kohajda.
5: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027.
2: Radnice v Čakové na Bruntálsku vysadí nový les, vyroste ve střední části obce pod novým vysílačem. První práce začnou letos na podzim. Samotná výsadba je v plánu na jaro příštího roku. Dotace pokryje 100% nákladů, informoval nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý. Jde o poslední pozemek obce, který bylo potřeba opět zalesnit.
6: Původně tam byl smrkový les, který zničil kůrovec a vítr, který vyvracel ty zbylé stromy, tak to bylo potřeba jako to obnovit ten les. A rozhodli jsme se ho vlastně obnovit tím, že tam vysadíme nový, ale si už smíšený les, aby se neopakovalo to, co tady bylo v minulosti.
2: Prahou odpoledne projde Prague Pride, dohlížet na něj budou stovky policistů i antikonfliktní tým. Podle organizátorů má být pochod na podporu sexuálních menšin důstojný a klidný. Pokud by si někdo všiml nestandardní situace, může na ní upozornit právě členy ochranné služby anebo policisty, uvedla mluvčí festivalu Nikola Páleničková.
7: Počasí.
2: Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 21, fouká mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 u Olomouce ve směru od Mohelnice stojí na 261. kilometru porouchané osobní vozidlo. A srážka dvou osobních aut se došetřuje na silnici mezi Velkou Bystřicí a Mariánským údolím na Olomoucku. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme pokud možno co nejpříjemnější sobotní dopolední poslouchání Českého rozhlasu Olomouc, hezký prázdninový čas a dnes také moc hezké, no počasí jako malované, ale také vybízející k lepším i možná méně vhodným aktivitám, tak třeba zastavit se v krajině, to můžeme kdykoliv za jakéhokoliv počasí, třeba i reportážně v příspěvku, pravidelném příspěvku v dopoledním sobotním vysílání. Řeznická kaple, proč pak se na Čléglovem jmenuje právě Řeznická? Místní budou vědět, ale ostatním to objasníme a k typu na výlet tedy vybídneme. No ale za chvilinku také zamíříme na akci, o které jsme informovali průběžně.

v našich pozvánkách. Podíváme se do Příkaz, na akci s názvem Koniny, ale také na sedlo, protože na Červenohorském sedle v Jeseníkách se dnes koná tradiční preventivně bezpečnostní besipová akce zaměřená na motorky, motorkáře. Tento úsek je velmi oblíbený, zkusíme zkontrolovat. To všechno ještě předpolednem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Wonderful World a taky představte si Imagine, jak ten svět může být dneska krásný a teploty dokonce i normální prázdninové snesitelné jako za našich starých časů. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A pozvánky jako malované, pozvánky malebné, třeba do Hanáckého muzea v přírodě, kde právě, představte si to, probíhají koniny s velkým K. Jak to tam vypadá, co to znamená, to by měl vědět stopař, reportér Aleš Spurný, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, ano, je to tu jako malované, je tu vrcholné léto, všechno je rozkvetlé, vysoké slunečnice, pod lipami najdete stín, je tu spousta lidí, ale přelidněno není, jsou tu odborníci a hlavně odbornice na šití krojů, kvůli tomu sem přijeli třeba až z Hlučína od Opavy. No a já tu mám Ludmilu Packovou, vedoucí skanzenu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste nedlouho v této funkci.
3: Jsem tu 4 měsíce teprve, ano.
2: Co se vám tady v tom skanzenu nejvíc líbí?
3: Jsme vlastně v Hanáckém muzeu v přírodě, takže ta příroda. Je to úžasná ta zahrada, zvířata, ty možnosti. Je to úplně jiná muzejní expozice, než na jakou jsem byla zvyklá. A potom, kromě teda přírody, tak jsou to ti lidé, kteří tu dělají, protože je vidět, že je to ohromně baví a jsou tu moc rádi.
2: Ano, to muzeum má takovou komunitní funkci, chodí sem místní i z trochu větší dálky, ale prostě na každé akci jsou tu lidé, které to potkáte vždycky. A staří známí jsou třeba i ti, kteří tu rozbalili svoje stánky.
3: Je to tak, máme tu různé řemeslnice nebo jak to nazvat?
2: Rukodělnou činnost tady nabízejí.
3: Ano, takže máme tu tkaní, ukázky tkaní a vyrábění síťovek, nebo se přišli podělit o své výrobky paní z Drahanovic se svými patchworkovými dečkami a úžasnými zástěrami pracovními, funkčními, s velkými kapsami, to je moje oblíbená věc. A potom samozřejmě různé nějaké dekorace a bylinky a pak taky, co bych nerada zapomněla, máme tu ukázky pečení a dobrého jídla, což určitě k Hané patří.
2: Samozřejmě, máte tu lecjaký koláček dobrý k zakousnutí a když projdeme tou zahradou kolem slunečnic, kolem stromů, na kterých už visí švestky i hrušky, tak dojdeme ke zvířátkům, dojdeme k těm koňům, podle kterých se celá tahle ta akce jmenuje a oni jsou to docela roztomilí malí koníci.
3: Jsou to dva koníci a jeden kůň, vozí tady děti zadarmo na vozičcích a bývají tu každý rok, takže jsou už na děti zvyklí a stejně tak i návštěvníci už přichází i vlastně i kvůli této aktivitě.
2: Takže lidé se tu mohou vzdělat, pobavit, najíst. Mm-hmm. Máte tu i nějakou doprovodnou hudbu?
3: Je to tak. Letos jsme oslovili právě místní rodačku, paní Musilovou, která vystupuje v kapele Dvě rebelky a velmi nás to těší, protože je to právě propojení té místní komunity a toho Národního muzea v přírodě, tak jak si myslím, že by to mělo fungovat.
2: Hudba není hanácká, ale taková spíš populárně swingová. Co mě teda velmi zaujalo a co je pro mě novinkou je zahrada. Když projdeme tím areálem Hanáckého muzea v přírodě a jsme už v polích posečených, na té akci jsme byli, když se tu seklo obilí, tak dáme se doleva a tam je úžasná zahrada s těmi ovocnými stromy. Najdeme tam stín a takový hanácky meditativní prostor.
3: Je to tak, je to jeden z mojich nejoblíbenějších koutů, jmenuje se Brachova zahrada podle stavitele Bracha, kterému ta usedlost na začátku 20. století patřila a který takhle nějak plánoval. Ona sice prošla různými změnami, úpravami, tak jak to bývá, a to je právě kouzelné na té přírodě, že tu prostě nezastavíte a ona se vám bude měnit před očima a tam si to můžete vychutnat v takovém klidu a je tam takový krásný altánek z roku 1931, ve kterém můžete právě najít třeba stín.
2: Teď tu k nám přišly dvě děti a ty přijeli sem na Hanou ze středních Čech, přinesli si sebou koníčky, které si vyrobili, tak co už tady máte dneska za sebou?
4: Já jsem jezdila na koni, jsem vyráběla koníky.
2: Dobré?
4: Jo.
2: A ty?
5: Tak byl tady jako docela v pohodě, docela i zábavný a myslím, věřím, že je to pro každýho tady, že by si to tady každý užil.
2: A vaše babička tu má na talířku vypitou kávu a švestku. Bylo ještě něco dobrého?
6: Ne, nebylo.
2: Nebylo nic? A káva byla dobrá?
6: Káva byla výborná.
2: Tak dokolika mohou návštěvníci sem za vámi se ještě na ty koniny zastavit?
3: Máme otevřeno do 17 hodin, není to nějak omezený časově, ale máme pevně daný harmonogram prohlídek v Hanáčtině s paní Zbořilovou. Jedna začíná už teďka za chviličku v 11.30 a další bude v 13.30 a 15.30.
2: Tak paní Zbořilová, to je echt Hanačka. Tady se ještě zeptáme paní tkadleny, přadleny, co to vyrábíte?
7: Vyrábím pásek na takzvaných karetkách, styl tkaní. A doufám, že se bude líbit, že bude dost dlouhej.
2: Tak i s takovou složitostí, jako je tkaní na různých staveb, se tu můžete seznámit. S příkaz Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cymbál a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

jedna lambáda, aby se to pěkně rýmovalo. Ovšem, ačkoliv rock'n'rollek, tohle byla spíš ležící paráda, pohodička, prázdninky, dovolenka a víkendíček. A lambáda, tak to je vyloženě taneček, samozřejmě z 90. let s kapelou Kaoma. Jdeme do toho. A kromě Hanáckého muzea v Příkazech, kde to dneska žije a dělají tam koniny, co se týká zajímavého pestrého programu pro děti, kam jsme pozvali, můžete zavítat samozřejmě na řadu dalších míst. Průběžně také nabízíme pozvánky a informace třeba ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Teď tančíme a za chvilinku se zastavujeme v krajině, konkrétně na Šumpersku ve Šléglově. No, konečně snad přijdeme na kloub tomu, proč je ta řeznická kaple kaplí řeznickou?

0: fenomén, to je kulturní dědictví z dovozu Kaoma Lambada, počátek let 90. Tancování povoleno, možná spíš nutno. 11.29, tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, datem 8.8.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: Sobota 8.8. Soběslav, zítra neděle Roman 9. Kdo máte také na stole kalendář Českého rozhlasu Olomouc pro letošek, tušíte, že dnešní zastavení v krajině vás zavede ke krásné kapličce mezi mohutnými lipami v horách nad obcí Šléglov. Je to místo, kam jsme se vypravili se starostkou vesnice Ditou Peškovou, zvolenou za KDU ČSL, a povídali si nejen o historii kapličky, ale také o tom, že právě ona možná vznikla, ta kaple, i ve snaze zachraňovat životy poutníků na křižovatce horských cest.
2: Jsme nad Šléglovem, myslím, že to je 730 metrů nad mořem, a jsme vlastně na rozcestí. Proto zřejmě ta kaple tady byla postavena, protože tady chodili zbrané do Starého Města a z Kronfelzova, který vlastně už přes 100 let patří ke Šléglovu, do Šléglova, a asi v zimě, že kdy jindy, tady prostě lidé umrzli. Takže v podstatě to byla taková útulna, jak se dneska říká.
3: Je fakt, že horské kaple mývaly vždycky takovou přecínku, aby se do ní dalo zašít, což vlastně tady taky částečně platí.
2: Vrata jsou tam pořádné.
3: Takže je to vlastně otevřeno takhle, a bývalo to, co si pamatuju, vždycky otevřeno.
2: Zamčené to není, ale ty vrata tam jsou, takže v zimě se to zavírá, aby tam nenapadl sníh třeba. No.
3: Řeznická kaple, proč právě řeznická?
2: Z naší staré kroniky šléglovské, která bohužel už není k mání, se někde odstěhovala s původními obyvateli, tak tam byla k tomu pověst, že nějací dva řezničtí tovaryši se tady pobili o svou milou a buď byli oba smrtelně raněni, nebo jeden, a zřejmě řeznický cech nebo někdo nechal vystavět tu kapli jakoby na jejich památku.
3: Já jsem slyšel ještě jednu pověst, že vlastně právě jak jste říkala, že se tady velmi často stávalo, že prostě ten bráz tady překvapil ty lidi, takže nějaký řezník, že ho tady překvapila prý bouře, když se vracel do Starého Města zbrané z trhu, a že prý právě slíbil, že ve chvíli, kdy se zachrání, takže postaví tady tuhle kapli.
2: Ano, ano, je to tak, a je to pěkná stavbička, která vlastně naštěstí byla obnovená, protože samozřejmě za starého režimu vlastně v podstatě tady byla střecha úplně zničená, takže Ilja starosta předminulý to nechal opravit a vlastně pořád se tady dělali nějaké práce drobné, takže je to v tom stavu, jakém to je, což je asi pěkný stav.
3: Rozhodně, navíc je to nádherné místo, kromě toho, že se sem dá jít po modré turistické značce, která vede ze Starého Města vlastně do Brané, tak jako kdysi ta dávná cesta, tak tady také vede vlastně běžkařská stopa. Já si pamatuju, že tady to vždycky bývala jistota, že jsme jezdívali do Starého Města a jeli jsme na běžkách do Brané, ale vy jste říkal, že v současné době už je to zlé, že už toho sněhu tolik nebývá ani tady.
2: To je pravda. Některou zimu třeba je týden, kdy se dá bez problému na běžky, někdy 14 dní, a někdy to jenom pár dní, prostě, kdy si můžete na těch vrchách zaližovat.
3: Teď v létě je tady krásný výhled, vlastně máme tady jeseníky jako na dlani, tamhle máme masiv Kralického sněžníku, kdybychom vystoupili za kapli, tak uvidíme Rychlebské hory, včetně Smrku, včetně myslím, že Paprsek je odsud vidět, a máme tady taky horu, která se jmenuje Kutný vrch, a to souvisí vlastně s dolováním, a i Šléglov byl vlastně prapůvodně hornickou osadou.
2: Ano, Schlegelsdorf, to je ten původní německý název, tak je od Schlegels, to je nějaké hornické kladivo. Takže my ho máme i v takovém znaku, jako takovém neoficiálním znaku. A myslím, že tady horníci bydleli, no, protože co tady bylo? Zemědělství, hornictví, textilní, nějaký jednoduchý průmysl, to bylo všechno.
3: Geologové vědí, že tady právě na úbočí Kutného vrchu jsou ještě pozůstatky toho dávného dolování. A kdybychom se dostali dolů, tak se dostaneme do toho hlavního údolí, kde se těžíval grafit a to všechno. Takže i to vlastně patřilo kdysi do katastru Šléglova, je to tak?
2: Kutný vrch, ano, ten je pořád náš, a vlastně i ta medvědí rokle, která schází potom do toho Vrbna, kde vlastně byly ty grafitové doly, které to už patřilo pod Staré Město, tak to je také naše ta medvědí rokle.
3: My máme tady Pesana, tomu se tady hrozně líbí, tak vidím, že toto místo je oblíbené nejenom dvojnohými návštěvníky, ale i čtyřnohými. No. A chodí sem hodně lidé, protože potkali jsme tady teďka skupinku.
2: Ano, když je hezky, tak obvykle tady někoho potkáte. Je to hezké místo a takovému zamyšlení stínné. Máme tady ty památné lípy, že, které udržujeme a snad ještě budou žít nějakých 100 let.
3: Od řeznické kaple ze Šléglova, Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dobré ráno Brno, ale především Žalman a spol a rána v trávě. Teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ještě pojďme a pojďme tancovat, neboli Bailamos a jeden idol jménem Enrique Iglesias mladší. 11.42, za chvilinku jdeme na motorky.

0: přikazují 11.45, sobotní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, prázdniny a den jako malovaný, jak opakujeme, což má výhody, možná i nevýhody, případná úskalí, no bezpečné cesty vám přejeme. Policisté a zástupci BESIPu dnes od 10 hodin dopoledne pořádají na Červenohorském sedle v Jeseníkách preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na motorkáře. Právě v této lokalitě na sedle řidiči často překračují povolenou rychlost. Podrobnosti živě z místa teď prozradí kolega reportér Michal Poláček. Dobré dopoledne.
1: Pěkný den.
0: Jak to prosím na preventivní akci na sedle vypadá? Rozdávají policisté pokuty nebo motorkářům třeba spíš jenom připomínají pravidla bezpečné jízdy?
1: Děje se tady obojí. Cestou na vrchol Červenohorského sedla jsem dopoledne měl několik hlídek a ta dnešní preventivní akce je jednou z těch největších, kterou policisté na sedle během sezóny pořádají. Když se tady rozhlednu, policistů je tady zhruba 40, dorazili z celé České republiky i z Polska, protože na Červenohorské sedlo jezdí hodně polských motorkářů. Mají tady celou řadu techniky, včetně radarů, dronů, stojí tady policejní Ferrari, takže je to skutečně velká akce a řidiči by si měli dávat pozor při dodržování zákona.
0: Policistů desítky a shromažďují se z celé republiky. Kolik motorkářů zatím policisté tedy zkontrolovali a odhalili nějaké přestupky?
1: Motorkářů zkontrolovali zatím nižší desítky. Upozorním, že akce je skutečně, tak jak už zaznělo, zaměřená na motorkáře, ale samozřejmě policisté zastavují i běžná osobní vozidla. A co se týče těch přestupků, tak už padly první pokuty. Motorkáři například, nebo objevil se zde motorkář, který přejel plnou čáru a už padly také tři pokuty za rychlost, kdy ten nejrychlejší, ten rekord má, který doplatil na porušení zákona, tak jeho rychlost přesáhla 120 km v hodině.
0: Policisté začali přednedávnem využívat na silnici na Červenohorské sedlo hlukoměr. Mají ho prosím i na dnešní preventivní akci?
1: Ano, je tady. Připomenu, že tento hlukoměr je jediný svého druhu v celé České republice, který policisté tedy využívají a je tady právě nasazený dnes na Červenohorském sedle. A funguje to tak, že policisté ty hlídky, pokud mají podezření, že u některého z motorkářů není ten výfuk v pořádku, tak motorkáře stáhnou, jak se říká mezi policisty, vyvezou ho sem na Červenohorské sedlo, kde tedy u toho hlukoměru to své podezření ověří. A jeden z motorkářů už porušil zákon tím, že odmítl tady tuhle kontrolu tady na tom hlukoměru, takže se vše bude dále řešit. Takže i to je jeden z výsledků dnešní preventivní akce na Červenohorském sedle.
0: Nejen policisty, nejen motorkáři, ale také naším kolegou reportérem Michalem Poláčkem. Zatím díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: den jako malovaný a vlastně tradičně takové hodovací takhle v srpnu 7., 8., 9., pokud se nemýlím, letos to vychází na svatovavřinecké hody a Přerováci to budou vědět úplně přesně, ale my k tomu máme také lecos, co říct, třeba za 8 minut v těch nejbližších zprávách v relaci v poledne ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Představte si 13 let pořádného historického pátrání po osudech zajímavých osobností a kniha, která vychází právě v souvislosti s historií Přerova a jeho osobností, také tu zmíníme, neboť si to zaslouží nejenom Přerov, ale také paní autorka. Už za pár minut a nebude to zdaleka jediná zastávka, třeba i u vás, ve vaší části regionu.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte

0: Turnaj v Montrealu. Odpoledne čekáme slunečno s teplotami do 28 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. S dopravními komplikacemi musí o víkendu počítat řidiči v Lipníku nad Bečvou. Kvůli mistrovství světa v koloběhu motoristé neprojedou některými ulicemi. Dnešní uzavírky se dotýkají taky autobusové dopravy. Uvedl to vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
1: V sobotu bude úplná uzavírka silnice Osecká a části ulice Jiráskova. A v neděli bude uzavřena komunikace mezi Lipníkem nad Bečvou a Novými Dvory. Ta objížďka povede potom přes obec Hlínsko a Pavlovice směr Sušice.
0: Podrobné informace o víkendových uzavírkách v Lipníku nad Bečvou jsou na webu radnice. Se stavbou posledního úseku kanalizace finišují dělníci v Holubicích, místní části Ptení na Prostějovsku. Práce skončí v závěru srpna. Na nově vybudované rozvody se připojí 25 domácností. Vícemístostarosta Martin Horák, z TOP 09, zvolený za KDU ČSL.
2: My to do konce prázdnin propojíme s naším řádem, pak začnou nějaké administrativní úkony jako tlakové zkoušky, nějaký zkušební provoz a tak dále.
0: Dvoudenní výstava mečíku a dalších květin dnes začala v Rapotíně na Šumpersku. Navštívit ji můžete v tamním kulturním domě. Vícepředsedkyně místní organizace Českého zahrádkářského svazu Jarmila Černohousová.
3: Mečíky, jiřinky, lilie, pokud ještě nějaký budou. A budou tam ještě jiřinky, co dovezou vystavovatele z Polska. Bude tam myslivecká kuchyně, exotičtí ptáci, myslivecké trofeje, mastičky z Vysočiny a další doprovodný program.
0: Sport. Tenista z Prostějova Jakub Menčík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van de Zandschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem.
4: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně Celsia. Foukat má mírný severovýchodní vítr. Zítra čekáme opět jasno až polojasno, teploty je vyšší, 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a foukat má slabý východní až jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržet se můžete na dálnici D35 u exitu 272 Nemilany ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchaná dodávka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné sobotní popolední vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Olomouc. Ty následující minuty budou patřit vyloženě vám posluchačům, protože vy se stáváte v této hodince, dá se říct, dramaturgy pořadu Písničky na přání. Já se moc budu těšit na vaše telefonáty i SMSky. Dnes začínáme s Helenou Vondráčkovou a to další, to už bude na vás. Příjemný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: buď dál!
1: Helena Vondráčková a Český rozhlas Olomouc a my jdeme taky dál. Za chvíli uslyšíme kapelu Elán a komu bude hrát. Dobrý den, prosím o zahrání písničky paní Ireně z Javorníku jako poděkování za přání k narozeninám. Děkuje Franta a ještě také popřejeme hezké poledne a pošleme narozeninovou písničku Jitušce ke kafíčku, přejeme jí štěstíčko do košíčku, hodně lásky a žádné vrásky, pohodu do dalších let, přejí z celého srdce Hřebíci a ještě zahrajeme také rádi k zítřejším narozeninám pro Vlastu Beranovou ze Štítů. Vše nejlepší a písničku posílá bratr Jiří a Míša z Bukovice. A já vám připomenu také naší pevnou linku, abyste mohli volat do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444.

0: Kapela Elán v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc a náš telefon se nám tu rozezvonil, rozblikal a jako první se dovolala paní Zdena z Lipníka nad Bečvou a já prozradím, že s ní je tam také její muž Václav. Zdeničko, dobrý den. Komu budeme hrát?
1: Dobrý den. Děkujeme vám za písničku, že jste nám ji vyhledala a patří to Českému rozhlasu Olomouc. Za ochotu, co nám děláte s těma písničkama, co vyhráváte vše. No a ještě bych chtěla Petrovi do Přerova.
0: Rádi vaše přání splníme. Písnička je připravená. Ano. Vy se mějte moc hezky, pokud už nechcete nic říct a u písničku si také užijte. Naslyšenou.
1: Ano, užijem. Děkuju moc krát, jste hodná. Děkujeme.
0: A dívám se do našeho SMS-kového seznamu, tam se někdo snaží poslat dlouhou SMS-ku a ona bohužel nepřichází celá, tak já vám budu držet pěsti. Zatím mohu říct, že připomínáme, že dnes oslavuje krásné sté narozeniny v plné svěžesti, zdraví a perfektní paměti. Se na život dívá paní Marie Humplíková z Olšovce u Hranic, toho času v domově pro seniory v Hranicích. Do dalších let přejeme pevné zdraví, radost ze svých blízkých a hlavně radost z každého dne, který hezky prožije. Přeje Liduška a Jenda Konstačtí z Olomouce. A dále je tu přání a pozdrav krásné soboty do nejmilejšího rozhlásku. Prosíme pěkně o zahrání drahým přátelům Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidonce Loníčkové, Marušce z krásné Kroměříže, Zdeničce Šínové s Jarmilkou z Hrochova a Lidušce Síglové z Doubravice. Všem krásné letní dny ve zdraví přeje ze srdce Věrka Halousková s Hodným Adámkem. A ještě pozdravíme a zahrajeme do domova v Ludmírově pro potěšení Nadi Plaché, Toničce a všem klientům a pracovníkům. Všem přeji zdraví, pokoj a každý den nějakou radost, třeba i malou, která potěší. Podepsána Anna.

0: Marcel Zmožek zpíval na přání vás, posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, a my tu máme další a další přání. Já teď v éteru vítám naši pravidelnou posluchačku, paní Vlastinu Skrnová. Hezký den.
1: Dobrý den, Haničko. Já vám děkuji za výběr písničky a chtěla bych, a přeju vám hodně zdravíčka.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych Jarnice Zoupopecen a Helence, Jiřince Měrkové, která se o mě stará, Milovce z Přáslavic a Helence, já to mám víc, Evice ze Struková, Jindřiště a Díkovi, Toničce, Ludmirovova, Evice z Dubu, už to bude. A Přezikům a Litnerům. Děkuji, Haninko, moc,
0: děkujeme.
1: Moc děkuji.
0: Užijte si písničku, naslyšenou.
1: A přeju vám šťastnou cestu domů.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Jsou ráda, že jsem vás slyšela po dlouhé době.
0: Já taky, ano, mějte se hezky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: A ještě zahrajeme také blízkým paní Ludmily Gavasové, která stále vzpomíná i na ty, kteří už tu s námi nejsou, na Oldu a Tomáška. Dále zahrajeme naší mamince Marii Trefilové z obce Čertorie k dnešním kulatým narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí synové Martin, Václav a Štěpán s rodinami. A pozdravíme také Lidušku a celou rodinu Gotwaldovou. Moc děkujeme. Také zdravíme Alenku do Jeřmaně, Karla a Alenku do Turecka a pro radost všem, co se zúčastní u stolu 1., 2., 3. včera na Pešti, zdraví Sedláčkovi.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rádio vašeho kraje v této hodině hraje písničky na přání, vybíráte je vy posluchači a tu další pro nás vybrala paní Irena z Javorníku. Dobrý den, komu budeme hrát?
4: Dobré poledne. Zdravím všechny posluchače. A dneska 8. srpna slaví krásné narozeniny pan František Daněk z Jeseníku. Přejeme mu zdraví.
3: Tak a já vás moc špatně slyším. Já si myslím, že určitě vás poprosím, abyste vypla přijímač, pokud ho máte někde za sebou. Slyšíme se?
4: No, já jsem to popletla. Já jsem přijímač dala vedle.
3: Dobře. Tak. Ano, slyšíme vás.
4: Slyšíme vás. Mám začít znovu, nebo
3: můžete,
4: jak?
3: Můžete, jak chcete.
4: Takže ještě jednou. Dobré poledne a zdravím všechny posluchače. Dneska 8. srpna slaví krásné narozeniny pan František Daněk z Jeseníku. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a se svou manželkou Janičkou ještě dlouhé roky života a krásných procházek po okolí Jeseníku. To vše za rodinu z Brna a z Černé Vody. Všem mu přeje babička z Javorníku. Děkuji za písničku a někdy naslyšenou.
3: Děkujeme naslyšenou a rádi také připomínáme, že dnes slaví kulaté narozeniny paní Anička Vrbová z Olomouce. Milá Aničko, přejeme vše nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku od celé rodiny a boží požehnání Lída a Pepa Prokešovi. Dále je tu pozdrav krásného dne a pozdrav všem posluchačům a je tu prosba, abychom zahráli pro potěšení dobrou náladu Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna. Zdraví Marie z Kroměříže a ještě máme také hrát Matesovi a Blaničce do kuchyně, ať se jim jídlo podaří a přeji jim dobrou chuť bez podpisu.

0: Krásné je žít v podání Karla Gotta. My to známe samozřejmě také od Milana Chladila. Já věřím, že i toto podání se vám líbilo. A teď tu máme paní Zdeňku od Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, moc vás zdravím, zdravím i všechny posluchače. A tuhle písničku bych chtěla věnovat paní učitelce Maruste Kremlové, která se dožívá teď v těchto dnech krásného kulatého jubilea. Byla to moje paní třídní učitelka a říkám, léty mládne, takže já na ní moc s obdivem a s láskou vzpomínám. Milá paní učitelko, k vašemu životnímu jubileu přeji vše nejlepší, mnoho lásky, štěstí, pohody, nikdy žádné nehody. Nejvíce však zdraví, ať vás život stále a dlouho baví. Také do dalších roků spoustu šťastných kroků. Přeji z celého srdce a mějte se a moc, moc hezky. V současné době je paní učitelka zřejmě z Rakousku. Paní redaktorko, ještě jednou vám moc děkuji, přeji krásný víkend a nashledanou.
0: Nashledanou, mějte se hezky. A my posíláme písničku také do Džbánova u Vysokého Mýta milované Stelince Škrabalové k zítřejším 18. narozeninám. Přeji vše krásné, šťastné, zdravíčko, moře rodinné i osobní lásky, příjemné prázdninové dny, úspěchy a boží požehnání. Babča Hela, buďte všichni zdraví a šťastní. A dále ještě je tu pozdrav dobrého dne a prosba o písničku pro kamaráda Miloška Pořízka z domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích na pavilonce pokoj číslo 14. Ať má pěkné dny a zvládá to horko, děkuje kamarádka Helena Zamykalová z Nové ulice z Olomouce.
2: Český rozhlas Olomouc.

Velký hit podání kapely Nazaret na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a my tu máme další a další vaše vzkazy, tak právě teď ta SMS-ka není úplně taková, řekla bych, že zkomolená a je to dobrý den Jarmile Chalabové, snad z Javorníku a také teď je Drahomíře, tu písničku posílá Břeťa Piska ze Štítů a dále je to upozornění, já chci připomenout, že dnes slaví svátek všichni Soběslavové, já sice žádného neznám, ale věřím, že na Moravě určitě nějaký bude, takže těm všem mužům, kteří nosí toto jméno, přejme jen to nejlepší, napsala nám Martina. Martino, já souhlasím, ta další písnička bude i pro všechny Soběslavy.

0: Skupinu Jelen teď za chvíli vystřídá Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a písničku od něj si přála paní Eva Změrotína. Evo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne do Českého rozhlasu Olomouc. Já vás zdravím z Prahy a tahle písnička bude pro mou nejmilovanější maminku, paní Aničku Ženožičkovou do Měrotína.
0: Ano.
1: A chci vzkázat, že až přijedu, tak ji moc obejmu a od ní smutná, že všechno bude zase dobrý.
0: Vybrali jsme veselou písničku, tak doufám, že potěší. Mějte se hezky.
1: Hodná. Vy taky, naslyšenou.
0: A je tu pozdrav pro Český rozhlas Olomouc a také prosba, chtěli bychom nechat zahrát dnešním kulatinám kamarádce Aničce Vrbové z Olomouce. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání, přeje Boženka a Jarda.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: z místa.
1: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stále posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a podle té, která je právě připravená, tak bych řekla, že bude patřit nějaké ženě, ale necháme se překvapit. Na lince je Honza z Choliny. Honzo, hezký den.
4: Dobrý den, vám taky přeju krásný den a já bych tady tu písničku chtěl poslat všem děvčátkům, ženám, dívkám a babičkám, maminkám z mojí rodiny. Ať se máte všichni dobře a mám vás všechny rád a tak nějak pro radost krásnou písničku.
3: Děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
4: Děkuju,
3: naslyšenou. A ještě je tu pozdrav, milý rozhlásku, moc děkuji za písničku od Břeti ze Štítu. Zdravím moji tetičku Baťovou, přeji oběma hodně zdraví a pohody, Jarka Chalabalová.

0: Další splněné hudební přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A nic na par, máme tu poslední posluchačku, která se dovolala do písniček na přání. Je to paní Jana ze Štáblovic. Jani, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, paní Hanko. Já bych chtěla zahrát písničku Od progresu cesta životem. Chtěla bych to zahrát vám do rozhlasu a celé mojí velké rodině, vnoučatům, pravnoučatům a jednomu pravnoučkovi. Přeju jim zdraví, štěstí, spokojenost, zdraví. To je vše. Děkuju.
0: Děkujeme také, naslyšenou. A poslední z vašich SMSek říká: dobrý den do Kosova manželce Jarušce Crhákové. Jako poděkování za výborný oběd posílá písničku Manžel Láďa. Tak to je krásné poděkování. No a já připomenu, že za chvíli tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc a potom už se můžeme těšit na zámecké léto s Františem Kinským a dnes se vydáme do Chlumce nad Cidlou, kde stojí nádherný zámek Karlova koruna. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Třináct hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na Červenohorském sedle probíhají policejní akce zaměřené na motorkáře. Na Poděbradech u Olomouce se stále můžete koupat bez obav ze zdravotních rizik. Hanácký skanzen v příkazích ho

0: které některé motorkáře stal i život.
1: Kontroly probíhají do 16 hodin. Voda v jezerech Poděbrady na Olomoucku má stále dobrou kvalitu. Rekreanti se tam můžou koupat bez obav ze zdravotních rizik, říká mluvčí olomoucké krajské hygieny Markéta Koutná.
0: Co se týče koupací oblasti Poděbrady, zde voda dosahuje stupně číslo 1, to znamená, že voda splňuje hygienické požadavky a při koupání představuje pouze minimální riziko vzniku zdravotních obtíží. Vyhovující jsou také smyslově hodnotitelné ukazatele, jako jsou průhlednost, barva a zápach vody.
1: V Hanáckém skanzenu v Příkazích je v plném proudu tradiční akce s názvem Koniny. Na návštěvníky čekají jízdy na koních, divadelní představení nebo ukázky pečení buchet v kachlových kamnech. A bude toho mnohem více, říká vedoucí skanzenu Ludmila Packová.
2: Dospělí se můžou těšit na komentované prohlídky celého areálu muzea v Hanáčtině. Součástí prohlídky bude výstava Hanácký lidový oděv a nebo blaťácký kroj v proměnách času. Můžou využít také krojové poradny, kterou vede Bronislava Milá a Jarmila Vitoslavská. Poradí, jak udržovat hanácký kroj, jak ho oblékat správně a jak ho popřípadě i vyspravit.
1: Pro děti jsou ve skanzenu připravené hry a výtvarné dílny. Sport. Většina české atletické výpravy odletěla do Birminghamu, kde v pondělí začne mistrovství Evropy. Celkově se na něm představí 52 českých sportovců. Z Prahy jich dnes odcestovalo přes 30. Byl mezi nimi i bronzový výškař z posledního světového šampionátu v Tokiu Jan Štefela nebo koulař Tomáš Staněk, který na mistrovství Evropy před 4 lety vybojoval také bronz. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě podobně jako dnes jasno až polojasno. Teploty budou ještě o pár stupínků vyšší, 27 až 31, v Jeseníkách 20 až 24 stupňů. A povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice 449 mezi Červenkou a Střelicemi na Olomoucku. Bourala tam motorka. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let o s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili z Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Velčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu a podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cilinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kněžti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kněžti vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tým roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek chýní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmrazené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov, jo, to je prostě asi to právě hodně pravda, ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci, takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkáři jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně, jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postry.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já, a občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu, a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany, a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na...
4: Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako, můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako, fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajcha kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajcha kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem? Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že v něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého pradědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Meteorologové varují před dalšími vedry. Nový portál ministerstva školství nabízí práce ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Už i knihovna v Jeseníku pomáhá seniorům s moderními technologiemi. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Česko zítra zasáhne další vlna veder. V Olomouckém kraji by teploměry mohly ukázat až 31 stupňů, ale třeba na jihu Moravy i přes 32 stupňů Celsia. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
1: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před

0: výšce, typu školy nebo výše úvazku. Podle Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
1: Velmi pozitivní je, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředily pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
0: Do projektu Moudrá síť, který nabízí seniorům bezplatnou pomoc s moderními technologiemi, se zapojila taky knihovna Vincenze Priznice v Jeseníku. Pomoc penzistům nejčastěji zajišťují studenti. Vicepředseda spolku Moudrá síť Tomáš Hubálek.
2: A my když získáme v té oblasti, třeba v Jeseníkách, toho digitálního asistenta, což je dobrovolník, tak se zapojí do té platformy, je proškolený a my říkáme potom skrze knihovny, organizace, kluby seniorů, že si můžou vlastně toho digitálního asistenta zavolat. A ta schůzka probíhá většinou v knihovně.
0: Sport. Ve třetím kole fotbalové šance ligy se Sparta pokusí poprvé v sezóně vyhrát na hřišti soupeře. Bude hrát v Mladé Boleslavi. Utkání začne ve 20 hodin. Už v 17 hodin nastoupí Plzeň v Teplicích a Bohemians čeká zápas ve Zlíně.
3: Počasí.
0: Zítra bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 u Nedvězí ve směru na Ostravu. Vozovka je tam zúžená na dva pruhy kvůli stavebním pracím.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Doufám, že i v tom teplém počasí jste stále hraví a chcete soutěžit s Českým rozhlasem Olomouc, protože už za pár okamžiků to budou další oblíbené hřebíky. Připraveno je 10 otázek a vy můžete vyhrát některou z pěkných cen, jako je DVDčko nebo CDčko nebo audiokniha, abych byla přesná. No a také mohu připomenout, že v této hodince si dáme takovou malou ochutnávku z pořadu, nedělního pořadu přímo z místa. Mirek Kobza nás pozve na pouť po stopách vladického rodu Bokůvků z Bokůvky a dále nás čeká i další díl seriálu Hanácké rok a tam se dnes zaměříme na ženské sukně a zástěry, které se zpravidla šily z plátna. Teď už Lucie Bílá a Josef Vojtek, za chvíli taky Hana Zagorová a za chvíli se na vás budu těšit také já, Hanka Písková, která vás tím dnešním odpolednem Českého rozhlasu Olomouc provede. Hezký den.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Je to tak, dnes budeme zabíjet hřebíky tím, že budeme správně odpovídat na otázky Českého rozhlasu Olomouc, tedy samozřejmě ne já, ale vy, posluchači. A já jsem moc zvědavá, kdo je dnes ten první šťastlivec. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra ze Žubové.
2: Tady Hanka Písková, Český rozhlas Olomouc, máváme do Žulové. Je tam horko i v Žulové?
3: Je tak příjemně horko.
2: Příjemně horko, tak já věřím, že i vy budete příjemně naladěna, že se vám bude dařit a nabízím samozřejmě čísla od jedničky do desítky, tak odkud dnes začneme?
3: Zkusíme to od jedničky.
2: Vezmeme to po pořádku, dobře. Já se v té první otázce ptám, co znamená řecké úsloví panta rei. A máme tři možnosti, buď toto znamená za A vše plyne, nebo za B užívej života, anebo za C odpočívej v pokoji. Co myslíte? Ačko říkáte, to znamená vše plyne a je to tak na první dobrou, asi dobrá paměť ještě ze školních let. A já jsem moc ráda, že tady mohu správně odfajfknout, jak se říká, první otázku a jedeme dál.
3: Takže vezmu hned dvě.
2: Dobře, zeptám se, pokud se pozorně díváte třeba na seriály, hlavně v těch dobách minulých, tak ta otázka zní, v kuchyni kterého hotelu se natáčel seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka. A jsou tu zase tři možnosti, buď za A to byl Internacionál v Praze, nebo za B PUP v Karlových Varech, a nebo za C Continental v Brně. Co myslíte?
3: Tak mohlo by to být Ačko.
2: Ačko Internacionál, myslíte?
3: No.
2: Ano.
4: Jauwais!
2: A Jauwais, bylo to těsně vedle, byl to hotel PUP v Karlových Varech. Nedá se nic dělat, Věrko, ale byla jste statečná, já vám děkuji za pěknou hru, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Tak jo, děkuji.
2: Tak a máme tu dalšího soutěžícího, hezký den, kdo se k nám dovolal?
5: Pan Robert Olomouce.
2: Roberte, já vás moc zdravím a jedničku, dvojku máme za sebou, takže nabízím od trojky po desítku. Kterou vyberete?
5: Zkusím pětku.
2: Dobře. Který z těchto států, které budu jmenovat, Jižní Ameriky, je zcela vnitrozemský? Je to buď za A Venezuela, nebo za B Bolivie, a nebo za C Uruguay. Co myslíte?
5: Zkusím Bčko.
2: Zkusíte Bčko, to znamená Bolívii. A je to tam, opravdu je to ten stát, jak jsem se ptala, který je zcela vnitrozemský, takže gratuluji k první správné odpovědi. A která další otázka to bude?
5: Tak zkusím třeba trojku.
2: Trojku. Ptám se, kolik kusů tvořil jeden mandel? Bylo to za A 10 kusů, nebo za B 12, a nebo za C 15?
5: Zkusím 12.
2: Zkusíte 12 a tentokrát musíme... Prosím? Haló?
4: Jauwais!
2: Tak každopádně, ať už by to bylo 12 nebo 10, nebylo by to správně, protože bylo to opravdu to Cčko, bylo to 15. Nedá se svítit, jak se říká lidově. Mějte se hezky, dobrou náladu, naslyšenou. A bylo to opravdu 15, 4 mandele pak dali dohromady jednu kopu. Tak trojka je také za námi a já doufám, že konečně prolomíme tu smlouvu a koho tu máme dále na lince Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
6: Dobrý den, Marie. Odvrbná.
2: Marie Odvrbná, já vás moc zdravím a jenom rekapituluji rychle. 1, 2, 3 otázka už je za námi a také pětku už jsme odbavili, takže nabízím 4 anebo od 6 do 10.
6: Tak 6.
2: 6. Když se mluví o managementu, jedná se za A o technickou podporu, nebo za B o obchodní oddělení, anebo za C o vedení a řízení firmy?
6: Řekla bych, že za B.
2: Řekla byste, že za B, tedy obchodní oddělení, říkáte. A já musím říct a potvrdit, že to nebylo dobře, protože management, tak tam se jedná opravdu o vedení a řízení firmy. Mějte se moc hezky, děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: Tak já doufám, že už to musíme prolomit opravdu a vítám v éteru teďka dalšího soutěžícího. Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady je Julie z Zlaté hory.
2: Tak, Julinko, já vás moc zdravím. Škrtám tedy šestku, která už je za námi. A zbývají otázky od sedmičky do desítky, anebo potom ještě čtyřka je tam volná.
7: Tak čtyřku.
2: Čtyřku. Ptám se, kdo skončil na letošním mistrovství světa v kopané čtvrtý, tedy bez medaile. Byla to buď za A Anglie, nebo za B Francie, a nebo za C Španělsko?
7: Myslím, že Francie.
2: Myslíte si, že to byla ta Francie? A já vám to samozřejmě musím nutně potvrdit, protože opravdu to tak bylo. Tu Francii v boji o bronz porazila právě Anglie. Takže čtyřka splněno. Je vidět, že sledujete fotbal.
7: Sedmička.
2: Jakým způsobem umírá Romeo ve známé divadelní hře Romeo a Julie? Za A utopí se, za B oběsí se, anebo za C vypije jed?
7: Já si myslím, že vypije jed.
2: Myslíte si, že vypije jed? Tak když se mě zeptáte, já nesmím odpovědět, ale vy jste odpověděla opravdu správně, protože samozřejmě, že Romeo vypil jed. A do třetice?
7: Osmičku.
2: Osmičku, tam se skrývá tato otázka, ve které zemi mohli lidé poprvé pravidelně sledovat televizi. Byly to buď za A Spojené státy americké, nebo za B Japonsko, a nebo za C Velká Británie.
7: Myslím, že to je Ačko nebo Bčko, dáme Ačko.
2: Dáme Ačko, já jsem moc vydavá. A je to opravdu tak, byly to Spojené státy americké, první televizní vysílání v USA odstartovalo v roce 1928, avšak historicky první komerční televizní vysílání bylo spuštěno až 1. července 1941. Každopádně vy jste měla pravdu a já jsem moc ráda, protože jak se říká, konec dobrý, všechno dobré, ta výhra je vaše a vlastně už jste nedala šanci nikomu jinému, protože nám zůstávají jenom dvě otázky, takže dál už hra pokračovat nic nebude. Mějte krásně, vyberte si některou z pěkných cen Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou.
7: Naslyšenou, děkuju.
2: Tak já jsem moc ráda, tak jak už jsem řekla, že dnešní hřebíky dopadly dobře, protože každopádně si to zasloužíte, vy, kteří voláte, mít úspěch, ale vy, kteří jste dnes úplně neuspěli, tak vůbec nezoufejte, protože já prozradím, že když nás budete poslouchat pozorně, tak my ještě dnes nějaké dárečky budeme vyhrávat.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Radim Zapletal ve své dílně v Lipníku nad Bečvou stavěl lodě pro řadu divácky úspěšných a oceňovaných filmů a seriálů, jako například Čarodějka, Aféra s náhrdelníkem, Mlhy Avalonu, Vikingové nebo Hra o trůny. Aktuálně se podílí na tvorbě koprodukčního snímku Válka s mloky, který kombinuje reálné prostředí s animací. Suchozemce, kterého práce vede na vodu, si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Nová v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, teď je 14 hodin a 27 minut a za malou chvíli už si dáme takovou malou ochutnávku nedělního dopoledne, protože právě v tom se můžete těšit na další díl cyklu Přímo z místa. Tentokrát vás Mirek Kobza pozve na pouť po stopách hladického rodu Bokůvků z Bokůvky a na první zastavení do Červené Lhoty vás pozveme už za chvíli.

0: Miroš Birka a Katka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vladický rod Bukůvků z Bukůvky patřil v dobách renesance mezi nejvýznamnější nižší šlechtu na severozápadní Moravě. My se po jejich stopách vypravíme na cestu v nedělní prázdninové repríze dílu cyklu Přímo z místa krátce po 9:00. Ale už dnes vás pozveme do Červené Lhoty, místní části Bílé Lhoty na Litovelsku, kde po Bukůvcích zůstaly do konce hned dvě tvrze. Průvodce vám bude historik Zdeněk Doubravský.
1: Tady ještě u té tvrze bych upozornil na zbytek nápisu na nápisové pásce, která se tady dochovala, která pravděpodobně byla nad bývalým vchodem. Je tam napsáno, když se na to podíváme, Anna z Hau. To U je psáno písmenem V, tak jak se tehdy psalo. Než opatřili tu stavbu břizolitovou mýtkou, tak ještě bylo vidět K. Takže to byla Anna z Haugwitz. A Haugwitzové tehdy vlastnili Bouzovské panství. A poslední z Haugwitzů na Bouzově už byl tolik zadlužený, že Bouzov musel prodat. Já se domnívám, že tahle ta Anna byla třetí manželkou Albrechta Bukůvky z Bukůvky, ale je to jenom moje domněnka. On byl dvakrát ženatý, dvakrát ovdověl a i časově by nám tady do toho zapadala právě třetí manželka a to mohla být právě ona Anna z Haugwitz.
2: No a my se pojďme podívat Petrově tvrzi.
1: Petr Bukůvka, syn Albrechta Bukůvky, o kterém jsme hovořili, si vystavil svoje sídlo tady v Červené Lhotě a byl jsem přesvědčen, že přestavěl starou tvrz, ale stará tvrz dodnes existuje, i když už samozřejmě s přístavbami pozdějšími, takže on si musel postavit novostavbu. A já se domnívám, jsem o tom přesvědčen, že tou novostavbou je tady budova číslo popisné 2, která se údajně nazývala kdysi, nebo ji tady místní říkali zámeček. A když se na ní podíváme, tak ta dispozice je podobná jako dispozice tvrze v Bartoňově nebo v Bohdíkově a nebo taky v Temenici a nechoďme daleko, i vlastně toho zámku v Třemešku. Mezi těmi dřevěnými selskými domy musela taková stavba vyčnívat, musela být dobře vidět. A co je zajímavé, právě od té doby, kdy Petr Bukůvka tuhle tu tvrz postavil, tak se začala Lhota nazývat Červenou Lhotou. Předtím to byla pouze Lhota. Zřejmě to vzniklo z toho, že měla červenou fasádu. Tehdy už začalo jít do módy z grafito, takže si myslím, že to bylo červeno-bílé z grafito, které zdobilo tady tuhletu tvrz.
2: Taky bychom si měli říct, že spousta z nás měla pocit, že tvrz je malý hrad, což v žádném případě není pravda. Je to právě takový velký dům.
1: Jsme vlastně v době, kdy ta šlechta už upouští od té obranné funkce, o které ty jsi tady hovořil, od toho, že by to měla být ta obranná funkce na prvním místě. Na tom prvním místě je najednou to pohodlí. Ten luxus toho sídla, to začíná od toho 16. století té šlechtě jít, aby si postavili něco takového pohodlného.
2: Z Červené Lhoty Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Poslední 4 neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví 1/4. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Karel Gott a Český rozhlas Olomouc a v letních měsících vám přinášíme v našem národopisném seriálu detaily jednotlivých součástí hanáckého lidového oděvu. Dnes se zaměříme na další vrstvu ženského oděvu, sukně a zástěry.
1: Hanácký rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Základ svrchní vrstvy ženského lidového oděvu na Hané tvořila sukně a zástěra. Z jakého byly materiálu a jak se vyvíjely, to nám přiblíží etnolog a ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Spodní oděv byl intimně ženskou záležitostí, v které žena se nikde neukazovala. Ve chvíli stala z postele, tak hned na sebe oblékla sukni, zástěru a nějaký kabátek nebo rukávce, takže ani často vlastní manžel ji neviděl v tom nejspodnějším oděvu. Právě sukně a zástěra tvoří ten základ toho svrchního oděvu a na Hané, tak jak nám vlastně dokládají popisy i muzejní sbírky, tak vlastně tento oděv byl plátěný, což zase tu Hanou řadí k těm východomoravským regionům, ať už je to Valašsko nebo je to Slovácko, a zároveň nám říká, že přestože ten region leží v úrodném středu Moravy, tak z hlediska oděvu se nenosil ten oděv nějak nákladný. Lidé si vystačili až do toho 19. století hlavně s tím, co doma vypěstovali textilní plodiny a z čeho jim tkalci potom utkali plátno. Zástěra měla na Hané celou řadu názvů, asi ten nejznámější je fjartušek, což je název, který vychází z němčiny, je docela starý, známe ho už ze 16. století, asi je to zkomolenina for tajch, to znamená před suknem, před sukní, jo, taková před sukně, protože ta zástěra primárně měla chránit tu sukni před znečištěním a vždycky to byl znak dobré hospodyně, měšťanky, která se stará o ten svůj dům a proto nosí zástěru. I když se z toho fjartušku stala sváteční oděvní součást, pořád tam pod Prahově byla ta ochranná funkce. Ale v jiných regionech Hané se mluví třeba o kasance, kasáči, předníčku. Mělo to celou řadu názvů, i když ten fjartušek je pro nás takový typický. Fjartochem rozumíme tu zadní neuzavřenou sukni, ale už to, že ten název je podobný, tak to trošku symbolizuje něco ve vnímání těch lidí, jakože přední zástěra, zadní zástěra. Tyto etymologie jsou velice zajímavé a umožňují vědcům vytvářet různé teorie a vůbec se zabývat tím pojmenováním, jak lidé vlastně vnímali ty oděvní součásti. Ten fjartoch, tím rozumíme neuzavřenou sukni, která je ušitá z konopného, navšedno a v lepším případě z lněného plátna, které je hustě skládané nebo takzvaně vrapené do takových uzoučkých skladů, které pomáhají formovat ten široký pás látky složený ze 4 nebo 5 půlek, jak se říkalo. Půlkou ovšem tady se nerozumí, že by to plátno bylo rozpůlené, ale znamená to, že mělo poloviční šířku oproti třeba suknu, protože se tkalo na stavech s uší osnovou, takže proto ta půlka a podélným sešitím tady těchto půlek potom vznikl ten oděv. Ten se hustě navrapil a žena si ho vlastně zezadu dopředu uvázala kolem pasu a vepředu, aby se ji nerozevíral, tak se ten fjartoch vlastně zapínal na 2 knoflíčky, které se zapily do takových oček, které byly na druhé straně. Z toho usuzují, že původně se jednalo o sukni uzavřenou, tak jak bylo obvyklé, a to, že se nezešívala, pouze spínala, souviselo právě s tím vrapením, které, když si rozložíte ten oděv na stole, namočíte ho a skládáte jeden vrap za druhým, tak je to mnohem pohodlnější, než když máte pevně daný válec, který musíte navléct na nějaký předmět a skládat a zase čekat vždycky, než vám ten kousek zaschne, abyste ho mohla posunout, protože v případě, že ho posunete, tak se vám vlastně ty mokré vrapy rozjedou. V případě, že tady ta sukně byla zbarveného plátna, většinou lněného nebo bavlněného, tak se mluví o takzvaném šorci. Střihově je to úplně to samé, ale tou černou nebo temně modrou barvou se ten šorec přece jenom chápal jako taková, bych řekl, svátečnější oděvní součást, která mohla být i vlastně součástí oděvu, který si vdaná žena oblékala při svatbě, při pohřbu, při cestě do kostela a tak dále. Navíc ten límec, do kterého bylo ty 4 až 5 půlek toho plátna všitých, byl barevně vyšívaný, takže skutečně vypadal velice reprezentativně. A ve chvíli, kdy se začal šít z takzvaného brněnského plátna, což bylo vysoce leštěné plátno, které vyráběli barvíři, anebo se skutečně dováželo přímo z Brna, tak takový oděv potom byl skutečně takový jako velice reprezentativní, protože se leskl a v těch záhybech se ještě ta barva tak jako měnila, pableskovala, takže to vypadalo velice, velice efektně. Oproti tomu zástěra, která se tady k této sukni nosila, která byla také dost široká, aspoň podle zpráv z 19. století, tak v zásadě bývala bílá. Což není nic divného. Bílá barva, pokud byla čistá, vypraná, počkrobená, byla vždycky chápána jako velmi sváteční a i ten kontrast bílé zástěry černého šorce vypadal velice efektně. A právě v tradici tady toho bílého plátna potom docházelo také ke zušlechťování té zástěry.

0: Už z 18. století máme vlastně zmínky o tom, že zástěry mohly být kartounové. Kartoun byl vlastně bavlněné plátno, bílé pole, potištěné nejrůznějšími květinovými vzory, které vlastně byly rozmístěny pravidelně po celé té ploše a vytvářely takový efektní vzor, takže tyto informace máme. Na druhé straně nějak ve sbírkách se nám tady tyto zástěry nedochovaly, takže úplně nevíme, jak vlastně na tom oděvu vypadaly. Oproti tomu víme, že i ten len mohli nahradit ušlechtilejší materiály, hlavně co do kvality tkaní, a tím byl jednak batist, dále potom takzvaný můl, nebo nahané, jak se říkal, molová zástěra, což jsou velice jemně tkané, buď to lněné, ale většinou bavlněné tkaniny, které vlastně jsou částečně i průsvitné, takže je pod nimi vidět ta základní barevnost té sukně, což taky vytváří velice zajímavý efekt. Vlastně takové nejsvátečně byly takzvané tintichové zástěry. Tintich nebo tindich je druh etamínu, což je zase velice jemně tkaná bavlněná tkanina, na kterou se ale vyšívá. Většinou na ní nevyšívaly doma ty ženy, už s tou výšivkou se to prodávalo a byl to většinou tón v tónu, takže na bílém zase bílá výšivka, a toto byly skutečně takové jako nejsvátečnější zástěry, které se nosily.
1: Ta výšivka, tak ta její barva se také vyvíjela. My podle toho poznáme vlastně stáří té zástěry, protože ty, které byly vyšívány bíle, tak ty jsou ty nejstarší.
0: Přesně tak. Totiž hodně souvisí s tím, čím se vyšívalo. Konopí, plátno, len, bavlna, to prostě jsou materiály, na které ty barvy nedrží, nebo respektive až do vynálezu syntetických barev nedrželi, a tudíž se dali barvit jako většinou na temně modro, černo, ale ty barvy se vypíraly a potom šedly. Ve chvíli začaly syntetické barvy, tak se začaly barvit i vlastně bavlněné příze, o kterých mluvíme jako o bavlnkách, a ty potom měly samozřejmě mnohem širší tu barevnou škálu, a tam se potom setkáváme právě s těmi žlutými i oranžovými tóny, tak jak je známe dnes.
1: Když jsme u těch syntetických barev, tak my víme, že ty zástěry potom v některých oblastech Hané jsou také potištěny.
0: To je další vývojová fáze, která se plně rozvinula kolem poloviny 19. století a v druhé polovině 19. století, a souvisí s takovou jako celkovou i proměnou toho hanáckého kroje, která často není vidět na první pohled. Ty původně otevřené sukně se začaly sešívat a vznikaly skutečně uzavřené sukně, které už nebyly vrapené, byly skládané, ty sklady byly mnohem širší, a jako materiál se na tyto sukně využívalo temně barvené, buď to temně modré nebo až černé plátno, které bylo často vlastně barvíří potištěno papem, který potom vytvářel to, čemu dneska říkáme modrotisk, to znamená rezervážní tisk. Docházelo vlastně k nejrůznějším kombinacím od velice jednoduchých vzorků v podobě nějakých horizontálních nebo vertikálních páskům až k velice složitým tiskům, které jsou typické právě tady pro přerovské nebo uničovské tisky, které v tom soutisku využívaly několika různých barev, takže tam potom ty sukně byly mnohem barevnější a stejně tak i zástěry byly mnohem barevnější. Kromě tady těchto temně modrých stóny do rezaté, zelené, světle modré, světle zelenkavé, žluté, známe také zástěry, které byly ze stejného materiálu, jako byly turecké šátky, byly takové hodně dočervená, a i tyto se nosily v určitých příležitostech k hanáckému kroji. Jinak obecně v té druhé polovině 19. století bylo takovým reprezentativním materiálem už hedvábí. Setkáme se s tím třeba na Jižní Hané, kde ty sukně se šily z takového skořicového hedvábí, modrého, žlutého, různě barveného, a se daleko více blížili těm městským zástěrám tím, že byli na spodním konci opatřeny volánem, někdy i na bocích byl volán, už třeba nedosahovali délky sukní, byli kratší, takže je to spousta takových změn, kterými ty děvčata nebo ty jejich matky se snažili ten oděv přizpůsobit těm městským trendům.
1: Říká říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dopravu v Lipníku nad Bečvou komplikují závody v koloběhu. Studenti se do zrekonstruovaných Fischerových kolejí v Olomouci vrátí až v září příštího roku. Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. S dopravními komplikacemi musí o víkendu počítat řidiči v Lipníku nad Bečvou. Kvůli mistrovství světa v koloběhu motoristé neprojedou některými ulicemi. Dnešní uzavírky se dotýkají taky autobusové dopravy. Uvedl to vedoucí odboru školství a kultury Lipenského městského úřadu Eduard Rýček.
4: V sobotu bude úplná uzavírka silnice Osecká a části ulice Jiráskova. A v neděli bude uzavřena komunikace mezi Lipníkem nad Bečvou a Novými Dvory. Ta objížďka povede potom přes obec Hlínsko a Pavlovice směr Sušice.
3: Podrobné informace o víkendových uzavírkách v Lipníku nad Bečvou jsou na webu radnice. Dělníci pokračují v Olomouci v přestavbě vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce za zhruba 120 milionů korun trvají už víc než rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v září příštího roku, říká rektor univerzity Michal Kohajda.
5: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky, nicméně z hlediska

Pavel Bobek v sobotním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a my se teď na skok vypravíme do Polska s Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou a tentokrát to bude vlastně jen přes kopec ze Starého Města pod Sněžníkem. Navštívíme totiž

0: Stroně Šlvonské městečko, které je centrem turistiky, ve kterém je spousta památek a které také postihly nedávné povodně. A i o tom bude dnes řeč.
1: My zveme k návštěvě polských měst a v podkresu máme bagr.
2: Protože nacházíme se ve městě Stroně Švonské pod Kralickým Sněžníkem a bagr máme proto, protože tady přímo za námi můžeme vidět dodnes zbytky starého poldru, který se tady při těch povodních protrhl a celé tady to město spláchla obrovská vlna. A to, co slyšíme, jsou vlastně úpravy. Já už bych řekl téměř posledních věcí, které jsou tady ještě pořád vidět. Já bych upozornil, tady přímo naproti nám je krásná kaple svaté Onufria. Po té povodni tady zepředu čněla obrovská díra a je to takový pomník vlastně i těch povodní. Prostě hold ta příroda a když se podíváme i do historie, tady až velmi často brala vlastně ty lidské osudy do svých rukou.
1: Kaple je zajímavá také tím, že sousedí hned s fotbalovým hřištěm, protože celý ten areál toho parku je sportovní a celé to město je zvláštní v tom, že je vytvořeno ze tří vesnic.
2: Je to tak, vlastně Stroně Švonské vzniklo až v roce 1960. Ono je to taková údolní osada, bychom řekli. Pravdou je, že náměstí bychom tady asi nenašli. Ty zmiňovala tady ten areál, toto je vlastně taková odpočinková část. To centrum města najdeme kousek níž, ale je pravda, že to je vlastně taková ulice. No a potom byla taková průmyslová část, kde je nádraží, stavila tam obrovská sklárna a to je prakticky všechno.
1: Rozhodně musíme zmínit jméno Mariany Oranžské, která se narodila mnohem dříve, než měla, protože byla velmi osvícená, velmi podnikavá.
2: Mariana Oranžská tady má vlastně takový malý zámeček, který dnes slouží místnímu městskému úřadu. Jak už její přídomek připomíná, patřila vlastně do vládnoucího rodu v někdejším Nizozemí a vzala si prince Albrechta Pruského, což byl bratr pruského krále. Ona vlastně se stala majitelkou tady tohoto kraje v roce 1838 a co je na ní zajímavé je to, že ona se s tím svým manželem po nějaké době rozvedla, vzala si potom svého tajemníka. Měla takový zvláštní osud, kdy vlastně byla v exilu, ale mohla sem jezdit, ale jenom pod policejním dohledem a tak dál. Ale jenom si tak říkám, že vlastně, kdyby se to i dnes stalo v nějaké královské rodině, tak to bude nádherný skandál. Ale ona tady udělala spoustu dobrého, mimo jiné byla zakladatelkou sklářské tradice zdejšího kraje. V roce 1756 tady vznikla nejstarší sklárna, fungovala pár let, kdy zanikla pro nedostatek dřeva a v polovině toho 19. století se právě Mariana Oranžská podílela na založení výroby křišťálového skla Oranienhütte. Ta sklárna tady fungovala 154 let a byla po dlouhou dobu největším zaměstnavatelem v kraji. Já si ještě pamatuju v provozu, není to tak dlouho, co zanikla. Zachovalo se nám tady spousta krásných staveb, které s tou sklárnou souvisejí.
1: Kdybychom šli dál do historie, tak určitě bychom měli upozornit na některé z památek. Na vyvýšeném místě tady najdeme kostel Matky Boží Královny Polska a svatého Materna. Kdo to byl?
2: Byl to raný křesťanský biskup z přelomu 3. a 4. století, který působil v Porýni. Je to vlastně odkaz na německé osídlení tohoto kraje. Původní kostel pochází ze 14. století, prošel spoustou přestaveb, takže dneska je převážně barokní. Přímo u severní stěny kostela se nachází také náhrobek zakladatele té sklářské tradice France Loskyho a jeho manželky. Když už se bavíme o kostelech, tak tady přímo před námi vidíme novogotický pohřební chrám z mrtvých vstání páně. Původně se jednalo o evangelický kostel německých obyvatel zdejšího kraje, ale po roce 1980 byl vysvěcen na katolickou kapli.
1: Vím, že miluješ technické památky, takže nádraží, to je tvé místo.
2: Bodejť. A víš, co je zajímavé, že já, když jsem vlastně si chystal podklady, tak jsem chtěl tady mluvit o tom, jak tady kdysi vedla železnice a už je to dávno pase a zůstala nám tady krásná hrázděná železniční budova. A ono pozor, tady se situace mění. Železnice polské se rozhodly, že tu trať, která sem vede Skladska, obnoví, takže už se staví koleje a možná, že do roka a do dne sem budeme zase jezdit i vlakem.
1: Letošní prázdniny tedy ale autem, na kole, nebo kdo si troufnete, i pěšky. Z městečka Stroně Šlonské, Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
0: Do Stroně Švonské se ještě vrátíme a budeme pátrat po tom, jaké vyžití město a jeho okolí nabízí turistům a rekreantům.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Které lidové melodie učarovaly světově uznávanému skladateli natolik, že se staly inspirací pro jeho vlastní tvorbu? A jaké moravské písničky by možná upadly v zapomnění, kdyby je jako vášnivý sběratel nezapsal pro další generace? V epizodě z cyklu Cimbal a husle se vydáme po stopách Leoše Janáčka. Zaposloucháme se do písňových klenotů a necháme je k sobě promlouvat z nahrávek špičkových lidových muzik i zpěváků. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd a Český rozhlas Olomouc. A strojně Šlonské je dnešním cílem putování Dity Vojnarové a Mirka Kobzy na skok do Polska. Už jsme prozradili něco z historie městečka pod Králickým Sněžníkem a také, jaké tam jsou památky. Co však město a okolí nabízí turistům či lidem, kteří by se chtěli vyrazit třeba za sportem, i potom naši kolegové zapátrali.
1: Řekneme-li zalev Staré Moravě, tak mě napadne letní koupaliště s písečnou pláží, odpočinek, lodičky. Co napadne tebe?
2: No v podstatě to tež. Já teda musím říct, že jsem tam nedávno byl a protože bylo horko, tak jsem dokonce přemýšlel, že bychom tam zakotvili při tomto natáčení na chvilku. Je to krásná taková přehrada, kde se dá vylepit s dekou. Jsou tam i místa pro nás poměrně netypická, kromě teda dětského hřiště a tak dál. Tak je tam třeba i taková rozhledna, ze které se dá koukat vlastně na tu hladinu a vlastně i do toho údolí potom té Bělky Lendecké a tak dál. Takže je to místo, které určitě stojí za návštěvu. Je tam také spousta restaurací, smaží se tam ryby, takže to je určitě místo, kam stojí za to zakotvit.
1: Kdo by se nechtěl koupat, tak se může schladit tím, že tady v okolí vstoupí do nějakého dolu.
2: A nejenom do dolu, tady se totiž nachází medvědí jeskyně, která je vůbec největší jeskyní v polských Sudetech. Je zajímavá tím, že je podzemí propojená se známými tvarožnými dírami, takže prochází pod Kralickým Sněžníkem, takže neplatí úplně, že Kralický Sněžník, respektive tedy Trojmorský věrch, je rozvodím tří moří, protože podzemí je to úplně jinak, což se by prokázalo i barvením vody a tak dál. Medvědí jeskyně je rozhodně obrovská dutina, která ještě není úplně zcela prozkoumána. Mám jenom jednu připomínku, kdybyste se tam chtěli vypravit, stojí za to se objednat dopředu, protože ten zájem bývá poměrně velký. Když už jsme té medvědí jeskyni, která se nachází tady ve vesnici Kletno, tak bychom měli navštívit i tamní uranový důl, což je vlastně místo, kde se nejenom těžil uran, ale jsou tam také krásné instalace místních minerálů jako fluoritu, ametistu, malachitu, baritu a dalších. Najdete tam bludiště barevných chodeb a vlastně seznámíte se ze 600 letou historií těžby v Kletně, protože tady se opravdu těžilo od pradávna už minimálně od středověku. Takže to všechno tam je. A ještě je tam taky vápenice, takže to je takové další místo, které stojí za to objevit. Tu najdeme kousek dál ve Staré Moravě. No a kdybyste se chtěli vydat ještě dál směrem ke Starému Městu na Kladské Sedlo, tak já musím říct, že jsou tam úplně úžasné lesy. Tam stojí za to jít a je zajímavé, když přejdete to Kladské Sedlo, jak ty polské lesy jsou úplně jiné než ty české.
1: Dočetla jsem se, že právě Stroně Šlonské jsou ideální základnou pro letní cyklodovolenou v masivu Králického Sněžníku. Jsou tady rodinné cyklostezky, ale kdybyste byli už zkušení, tak můžete vyrazit určitě i po těch náročných horských cestách, včetně známého bike parku Černá Gora.
2: A nebo si můžete vyzkoušet, jak se chodilo v dávných časech třeba se zbožím, protože vlastně ta cesta, která vede do Starého Města, tak když bychom se vydali třeba po žluté turistické značce tady na Novou Moravu, potom dál na Kamienicu, a to byla kdysi ta dávná cesta, kudy chodili od Baltského moře s tím jantarem k tomu moři středozemnímu.
1: Kousek od nás je ta zmíněná protržená přehrada, ale i ta nabízí hezký pohled a procházku.
2: No hlavně je to pohled na tu sílu vody. Ona ta přehrada je tady v podstatě, nebo přehrada, on to byl suchý polder. Ona je tady od počátku 20. století a vlastně zdálo se, že je neskonale pevná, ještě nedávno byla opravená. A když tam teď přijdete, tak vlastně celá ta levá část té hráze je srovnaná se zemí, vidíte tam obrovské balvany, které tam leží. Jak jsem pochopil, tak zřejmě Poláci se rozhodli, že to zachovají v tomto stavu, aby vlastně ukázali takovéto memento, co všechno ta síla té vody umí. Fakt jako stojí to za návštěvu. Je to tady vlastně přímo kousek za parkem, kde se nacházíme, a je to taková pěkná procházka.
1: Stroně Šlonské, Adita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková a Český rozhlas Olomouc. A my vám pravidelně dáváme tipy, jak strávit ty následující letní dny, nejen o víkendu, ale třeba také v týdnu. A já tu pro vás teď jeden tip mám. Zvu vás do Štemberka, do Slam Arény. A také letos ožije Slam Arena hudbou. Ve čtvrtek 20. srpna se v ní uskuteční koncert Opět a Radeček akustické trio. Vstupenku za 590 korun si můžete zakoupit online nebo v informačním centru Štemberk. Ten koncert začne toho 20. srpna ve 20 hodin. No ale pozor, Český rozhlas Olomouc má pro vás dvě vstupenky a ten nejrychlejší z vás, kdo se dovolá, tak je může získat.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Tak to byl Drupy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v dnešním odpoledni a já mám velkou radost, že vy posluchači jste aktivní. Jakmile jsem dala výzvu, že rozdáváme dvě vstupenky na koncert Tria Opět a Radeček do Štemberka, tak jste rychle volali. No a ten nejrychlejší z vás byl tentokrát Zdeněk z Kralic na Hané. Zdeňku, slyšíme se, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já se zeptám, brázdíte české festivaly nebo letní koncerty po republice, nebo jak to máte s kulturou v létě?
1: Ano, ne furt, ale občas.
0: Tak prozraďte, jaký hezký zážitek vás třeba potkal někdy nedávno. Máte něco takového?
1: Byl jsem na festivalu Master of Rock.
0: A líbilo se? Spokojenost.
1: Ano, moc.
0: Tak já věřím, že se vám bude líbit i 20. srpna ve Slam aréně ve Štemberku, kde ten koncert začíná ve 20 hodin. My vám vstupenky pošleme e-mailem, jak jsme se domluvili. A vy se mějte moc hezky a užijte si to.
1: Jo, děkuji, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tak to byl Zdeněk. No a vy ostatní, kteří jste nebyli tak moc rychlí, tak poslouchejte Český rozhlas Olomouc, ale stále, protože rozdávat vstupenky na další zajímavé akce o tomto víkendu ještě určitě budeme.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, a když použijí jejich slova, tak my vás teď zveme také na cestu, nebo spíš na malou procházku, a to v dalším dílu seriálku Olomoucké kašny. Patří do souboru olomouckých barokních kašen, které jsou národní kulturní památkou. Vznikla jako předposlední z nich, a jaký výjev zobrazuje a jaká je historie vzniku Cézarovy kašny, prozradí průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl.
1: Patří historicky do závěru toho tvůrčího procesu vzniku olomouckých kašen a fontán. Je pozoruhodné, jak rychle vznikla. Ono to celé bylo uskutečněno za pouhého půl roku. Na jaře byla zadána zakázka a na podzim na svatého Michala opravdu už takhle, jak na pozadí slyšíme, tryskala z fontány voda.
2: A kdo obdržel tu zakázku a kdo zhotovil Cézarovu kašnu?
1: Stěžejní osobností při budování olomouckých barokních kašen byl ve většině případů Václav Render, legenda barokní Olomouce, duchovní otec čestného sloupu Nejsvětější Trojice i Morového. Často to byl i on, který přebral zakázku a bylo na něm, aby zorganizoval vše, co potom s těmi fontánami souviselo. Aby našel kameníky, pokud kamenickou práci neobstaral sám, a hlavně, aby našel také sochaře. No tady našel tedy sochaře par excellence, mladíka tehdy zhruba 25-letého, který krátce předtím přišel z Vídně ze svého rodiště sem do Olomouce. Jmenoval se Jan Jiří Schauberger, oni byli konec konců také sousedi v České ulici, dnešní ulici 8. května, a Schauberger tuto Cézarovu fontánu vytvořil jako své mistrovské dílo. Tovariš předkládal cechovní radě tohleto své dílo jako mistrovský kus.
2: Jako kameník tady působil zmiňovaný Václav Render. My když se podíváme na to sousoší, ke kterému můžeme vystoupat po pár schodech, tak jaký výjev vidíme?
1: Je to hluboká symbolika. Všemu trůní na sklisku vzpínající se kůň, na kterém sedí bájný zakladatel města Gaius Julius Caesar. Ten v pravé ruce drží takovou rouru, která má být schránkou na symbolickou zakládací listinu města Olomouce. Pod ním jsou dva vodní muži, kteří se drží za ruce, v druhé ruce vždy mají štít. Z jedné strany je to muž, který drží symboliku dolních Rakous, kterými protéká řeka Dunaj. Z druhé strany vodní muž, vodní božstvo držící symboliku Moravy, šachovanou orlici. Tedy jsou to Donaus a Moravus, a to se pětí rukou znamená jejich soutok v Bratislavě pod Děvínem. Nemůžeme zapomenout, často si lidé nevšímají, že pod ocasem koně je pes. Pes jako symbol věrnosti, v tomto případě symbolika personifikace samotné Olomouce. Olomouc je tady věrna Cézarovi a ten pán na koni podle obličeje totiž není v žádném případě Gaius Julius, ten vypadal jinak. Skutečný obličej patří Cézarovi s malým C, tedy císaři před 300 lety, císaři Karlovi VI, habsburskému tatínkovi Marie Terezie, který se konečně po 11 letech čekání, 2 roky předtím, než byla fontána hotová, nechal v Praze korunovat českým králem. Takže fontána svým způsobem je poděkování panovníkovi za českou korunovaci a zároveň také vyjádření věrnosti jemu a jeho panovnickému domu.
2: Ten výjev stvárňuje romantickou představu o založení města Olomouce.
1: Legenda vypráví, že v roce 57 před Kristem měl Cézar takto na koni, zřejmě i v doprovodu nějaké menší družiny vojenské, přijet sem na střední Moravu, na Hanou, na místo dnešní Olomouce, vystoupat na kopec, ke kterému jeho socha v kašně vzhlíží, tedy na Michalské návrží, a tam měl založit osadu, zárodek našeho města, které pojmenoval podle sebe, Julien Mont, Juliova hora, spisovně latinsky Julien Montium. Později, zase jak legenda přidává, pravda to nejspíš není, zkomolené na Olomucium, tedy Olomouc.
2: Říká místopředseda Asociace průvodců České republiky a také popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: Já musím tedy konstatovat, že v Olomouci dnes nespadla ani kapka. Nevím, jak je to u vás, ale věřím, že podle předpovědí meteorologů to nebude nějak dramatické s deštěm. Teď už se nám ale blíží 16. hodina a já vás chci pozvat k dalšímu poslechu hodně zajímavého a příjemného pořadu. Budou tu další hvězdné návraty a vy se v nich můžete těšit nejen na slavné scénky, ale i filmové a zpěvné role velkého kamaráda Vladimíra Menšíka. Řeč bude o herci, který se narodil na Moravě, ale dostal se i k Janu Verichovi do Prahy. Bavit vás bude dnes Lubomír Kostelka. Ještě předtím ale zprávy.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení jesenické základní školy požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. Ulici Palackého v centru Přerova čeká oprava. Ludvíkov na Bruntálsku chystá opravu zastávek. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. U sobotních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, více ředitel Dominik Liberda.
2: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká od pondělí rozsáhlá oprava. Důvodem je poškozený asfaltový povrch. Kvůli pracím bude silnice 10 dnů úplně uzavřená. Práce potrvají od pondělí do pondělí 19. srpna. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Výrazně zasáhne také do provozu městské autobusové dopravy v centru města, sdělila to mluvčí radnice Lenka Chalupová. Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem opraví své autobusové zastávky. Ty současné už nejsou v dobrém stavu a nezapadají do celkového horského rázu obce. Radnice už požádala o dotaci a pokud ji získá, rekonstrukce začne na podzim, říká tamní nezávislá starostka Dana Selingerová.
3: Určitě, aby byly celodřevěné s nějakými sedlovými střížkami, aby tam bylo vevnitř posezení, aby tam bylo místo na nějakou vitrínu, do které se dají dát informační materiály a aby tam byly i třeba nějaké malé knihobudky. Prostě, aby to suplovalo takové malé ičko v té obci. Sport.
0: Na atletické mistrovství Evropy dopoledne odletělo přes 30 českých reprezentantů, včetně koulaře Tomáše Staňka. Český rekordman kvůli zranění zadního stehenního svalu vynechal před 2 týdny republikový šampionát. Méně závodění ale Staňkovi nevadí.
4: To asi jedno, já si myslím, že aspoň budu mít větší hlad do toho závodu a člověk si z toho nemůže jakoby dělat hlavu.
0: Na evropském šampionátu, který začne v pondělí, se představí celkem 52 českých atletů, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě. Podobně jako dnes jasno až polojasno. Teploty budou ještě o pár stupňů vyšší, 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D1 u Žálkovic na 270. až 271. kilometru ve směru na Brno. Cestáři tam u krajnice pracují na údržbě vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
6: Posaďte se.
5: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
6: Nepovídejte.
5: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
6: Ano, co nejdebrý, ne?
5: Proč?
6: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
5: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
6: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
5: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
6: No podívejte se, tak co pak je vám?
5: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
6: Já už to mám.
5: No sláva.
6: Vy nejste vy.
5: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
6: Všecko znáte?
5: Všechno ne.
6: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
5: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo. Když jsme

0: razie Bill Hart. Tak dostał.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho.

0: 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
1: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že má někdo tam má tanky a tohle, no tak...
0: No ano,
2: že
0: ano,
2: se to točí,
0: ano. Radku, to nás spojilo.
1: To
0: prostě.
1: Jsem řekl slušně, jste měli za
0: nás to spojilo.
3: Láska k těm vojskům, nebo co?
0: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
1: Ale no tak.
0: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putími na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
1: Malinký
0: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisér, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upadl. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
3: Aziati.
0: Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Poskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trčí, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
4: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nulisti. Nemáme ani nic. Premiéra se musí odložit.
6: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví. Kulisy, býval přeci architektem, že jo?
7: Ale Zahradník, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra Bobr?
6: Ta sakra musí se snažit.
7: No, ale znáš ho, ne?
8: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten Fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
6: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se Fantoma uplatit.
8: To by to musel nejdřív najít.
6: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
7: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
6: Podívej, jsou nějaký prachy?
8: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
6: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec Fantoma, jasný?
8: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
6: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. Provede ho Franta Špacír.
7: A proč zrovna já?
6: Protože seš důvěryhodnej.
8: A já ne.
6: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
7: Heslo divadlo.
6: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
8: To je dobrý plán.
7: To jo, no tak to vyšlo.
6: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
2: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
7: Buď klidnej na mě, spolehne.
6: To jo, fajn. A Fantoma máme lepší.
4: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
6: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
4: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
6: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
9: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
9: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
9: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
6: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
4: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsem nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhle jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, to přijde čeště. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vykuj oči.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Nehoj, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
5: no.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat?
5: To?
4: Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na novuši. Jako jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde.
4: Nesmolí, tady. Tady to musím být. No, to staví.
6: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral,
6: kamaráde,
5: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný, budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni, plásneme si...
4: No počkej, počkej, počkej, na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
5: To si myslíš, papejta?
2: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jiného se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne kšový. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohleto, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chcel jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené 7 jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, že zní svý jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Možno, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavíš se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maře.
5: Pane Luši, juj.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Když u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Maře.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj, toj, toj. Tam vidí milý synku přes tři dži.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu vše ty vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu.
7: Je tak, Robi.
4: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlapi, já vás schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
3: G.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď? A on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalít do vinných sklenic, jsem nechal nalít alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jste mi říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce, ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrála a páč od švindlova.
4: Já že švindloval?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčeně vyhrává, on prohrává, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: dál? Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo.
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Víte, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo.
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný. Aha.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lutči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Meteorologové varují před dalšími vedry. Dělníci dokončují veptení poslední úsek kanalizace. Prostějovský tenista Jakub Menčík je v osmifinále na turnaji v Montrealu. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Česko zítra zasáhne další vlna veder. V Olomouckém kraji by teploměry mohly ukázat až 31 stupňů, ale třeba na jihu Moravy i přes 32 stupňů Celsia. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
0: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Se stavbou posledního úseku kanalizace finišují dělníci v Holubicích, místní části Ptení na Prostějovsku. Práce skončí v závěru srpna. Na nově vybudované rozvody se připojí 25 domácností. Více místostarosta Martin Horák, z TOP 09, zvolený za KDU-ČSL.
3: My to do konce prázdnin propojíme s naším řádem, pak začnou nějaké administrativní úkony jako tlakové zkoušky, nějaký zkušební provoz a tak dále.
0: Radnice v Čakové na Bruntálsku vysadí nový les. Vyroste ve střední části obce pod novým vysílačem. První práce začnou na podzim. Samotná výsadba je v plánu na jaro příští rok. Dotace pokryje 100% nákladů, říká nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý. Jde o poslední pozemek obce, který bylo třeba opět zalesnit.
4: Původně tam byl smrkový les, který zničil kůrovec a vítr, který vyvracel ty zbylé stromy, tak to byla potřeba jako to obnovit ten les. A rozhodli jsme se ho vlastně obnovit tím, že tam vysadíme nový, ale si už smíšený les, aby se neopakovalo to, co tady bylo v minulosti. Sport.
0: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj v Montrealu do osmifinále. Ve třetím kole porazil rodák z Prostějova Francouze Atmana po setech 7-5 a 6-4. Jeho příštím soupeřem bude Nizozemec Van Kantschulp. V osmifinále kanadského turnaje je také Jiří Lehečka. Hrát bude se Španělem Chodarem. Počasí. Jasno až polojasno, tak bude vypadat zítřejší obloha nad střední Moravou. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor, při průjezdu Beňovem na Přerovsku autobus tam narazil do domu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pořádnou porci lidových písniček a dechové hudby bude v této hodině nabízet Český rozhlas Olomouc. Začíná pořad Hrajeme pro radost. Už dorazily některé vaše SMSky, tak já se budu těšit také na telefonáty. Dnes začínáme se Svatebčankou a ty ostatní písničky, tak o tom už budete rozhodovat vy, posluchači. Příjemný poslech a dobrý den vám přeje Hanka Písková.

0: písničku každý rád pookřívá, tak já věřím, že tomu tak je a hlavně vy posluchači, kteří právě teď posloucháte, pořád Hrajeme pro radost, tak věřím, že vám ty písničky budou dělat radost a máme tu dnešního prvního volajícího, je to pan Jiří z Litovle, hezký den.
1: Krásný dobrý podvečer vám přeji, paní moderátorko, hezký zbytek sobotního večera. Příjemnou službu a hezky strávil o neděli ve zdraví, ve štěstí a ve spokojenosti. To přeji vám a to přeji i rovněž všem posluchačům Českého hlasu Olmouc. Tenhle hudební pozdrav po delší prodlivě, kterou jsem měl, takže tento hudební pozdrav posílám a s poděkováním za pozdrav a za hudební pozdrav děkuji. Paní Vlastíce do Krnova a její ošetřovatelce paní Jiřince Měrkové, manželu Míří a Janě Doroštění, vážené a milé paní Věrušce Halouskové do Bílovic, Marušce do Kroměříže, Lidušce do Olomouce, děvčatům do Prostějova, paní Zdeničce a paní Marušce a nesmím zapomenout a poděkováním panu Jiřímu do Kunštátu. Srdečně děkuji a posílám i já, pane Jiří, tento hudební pozdrav. Všem, které se jmenoval, vám přeji opravdu upřímně hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, pěkné prožité dnešní i zítřejší dny a mnoho dalších úspěchů v tom dalším týdnu, který nás čeká. Paní Haničko, vám srdečně děkuji. Mějte se pěkně. Buďte šťastná, buďte zdravá. Děkuji vám pěkně a naslyšenou. Naslyšenou.
0: A je tu pozdrav také Mirečkovi Blimelovi, jen tak pro radost, napsala mu Iveta ze Zábřeha, chce mu poslat písničku. Dále je tu prosba, abychom zahráli písničku pro Martinu Medlenovou z Cerhova, děkuje Radovan. A ještě je tu pozdrav milý rozhlásku, zahraj prosím pěknou písničku do Rudné pod Pradědem naší milé babičce Zdeničce Dimiděnkové k jejím dnešním 75. narozeninám. My ti přejem babičko, hlavně pevné zdravíčko, také lásku, štěstíčko. Život ať tě stále baví, to víš, my tě máme všichni rádi. Užij si dnes velké slávy. Všechno nejlepší přeje manžel a všichni pod altánkem. Moc děkuje Majda.

0: Cymbálová muzika Grácia s Jožkou Černým na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A u cymbálové muziky ještě zůstaneme, protože tu má rád zřejmě také Mirek ze Široké Nivy, který se k nám dovolal. Mirku, hezký den a koho chcete potěšit?
1: Vám taky přeju hezký den a přeju všem, kdo poslouchá rozhlas Olomouc, a chtěl by nechat zahrát písničku Božence z Valšova, která se těší na dovolenou do Karlova, a přeju jí, ať ta dovolenka vyjde, a přeju jí to já, Danuška z Valšova, ať to vyjde, ať si užije dovolenou, protože to je holka, která maká, ať si tu dovolenku užije.
0: Děkujeme.
1: Protože ten Karlov je krásný, to je krásný, já jsem se tam učil v lese, na lesárně, a je to nádherná oblast. U nás v Jeseníkách je krásně.
0: Určitě. Tak děkujeme a písničku posíláme, vaše přání plníme. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, děkuju.
0: A já prozradím, že tentokrát to bude cymbálová muzika Jožky Šmukaře, bude hrát písničku i od Buchlova. A my k tomu přidáme ještě další vaše vzkazy. Zahrejte prosím Staňce z Lomnice, Lidušce z Doubravice, Josefovi a Jarušce z Malé Morávky, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Jiřímu z Litovle. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. A ještě je tu pozdrav a písnička paní Evičce Dokrnová. Srdečně vás pozdravuji, dávejte na sebe pozor, hodně zdravíčka, přeje Květa.

0: Další splněné hudební přání na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc, a protože hezkých přání, hezkých písniček není nikdy dost, tak tu máme dalšího posluchače, je to pan Jenda ze Štětovic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení a dobrou náladu posílám. Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zimové do Štětovic, Lidušce do Olomouce a mojím sestrám. Všem přeji hodně zdravíčka. Paní Haničko, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuju.
0: Děkujeme také, mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Rádio vašeho kraje pro vás má pro tyto minuty pořád Hrajeme pro radost a s ním je tu už také paní Lída z Raclavic. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Haničko, a moc vám děkuji, že jste tu písničku našla. Já bych to poslala děvčatům do Přerova. Zítra sice tam má ta Moravská veselka hrát, jenom že v tom horku, kde se tam vypraví z nás starších ročníků, že jo. Takže bych to poslala Julince do Přerova, sestře Marii a Hanice do Předmostí. No a taky zdravím Zdislavu v Raclavicích. Moc vám děkuju a naslyšenou. Mějte se pěkně.
3: Naslyšenou. A paní Lída už odtajnila, že hrát bude Moravská veselka a ta písnička se jmenuje Hanácké dědinky.

0: Moravskou veselku teď vystřídá na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Dambořanka a s ní je tu také v éteru paní Jindřiška z Prostějova. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, paní Haničko, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám pro potěšení a pro radost Zdeničce a paní Jarmilce Dorochova do Krnova Vlastičce, do Čelči Lidušce Koužilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovy z Jarouškovy Hyblovy, do Brodku u Přerova paní Marušce Baranové. Mějte se všichni co nejlépe a paní Haničko, vám moc krát děkuji a taky se mějte co nejlépe.
0: Děkuji, naslyšenou a na oplátku, písnička letí i k vám.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Dambořanka v pořadu, hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a teď už jsou připraveni Jižani s další písničkou a s nimi také paní Ludmila, dříve z Moravičan, dnes už do Bravice. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, tak vám přeju, paní Haničko, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuju za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat slíbenou písničku s poděkováním za včerejší písničku a tak ji posílám pro dobrou náladu, pro lepší a pěknému podvečeru panu Jiříčkovi z Kunštátu, ať je v pohodě a v lepší náladě, ať se mu daří a taky ji posílám ještě manželům Pospíšilíkovým z Roštění, paní Aničce a panu Jiřímu. Tak děkuju za písničku před chvílou a paní Božence Dubové ze Šumbaldu, Zdeničce Pavelčíkové Sunčová, ale teď je v léčebně dlouhodobě nemocný v Olomouci, paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku, z kamarádce Alence její a také manželům Gotwaldovým z Doubravice, paní Lidušce a panu Jendovi a celé jejich rodině a panu Oldovi Cerákovi z Nemile a všem přátelům, posluchačům. A písnička je taky pro vás, paní Haničko. Moc děkuju za všechno a přeju vám krásný zbytek víkendu a hodně zdravíčka a děkuju moc, děkuju. Mějte
0: Děkujeme.
1: Se pěkně a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A doplníme to ještě jednou vaší SMS-kovou zprávou. Zahrajte mi jen tak pro dobrou náladu. Srdečně vás v rozhlase zdravím a děkuji vaše posluchačka Věra z Písečné. Tak písnička letí do Písečné.

0: to byly Jižani na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a připravený je Josef Zíma. A s Josefem Zímou tu máme také paní Martu z Havířová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne sobotní. Paní Marta je na výletě, Haničko. Paní Marta za můj 79 let cestuje, dokud jako mi ten život trvá. Manželovi říkám, co už nežije 20 let. Že prostě žiju na 1000%, takže všechny oslavence zdravím. Zdravím taky celý rozhlas Olomouc, vás všechny moderátory, celou republiku posluchačů, všetci, co volají, kdekoliv. No a lidem bych, a Aničku zdravím do Krnova, odkud jsem rodačka já, tam zdravím svoji švagrovou Milušku, Dražku Jirku, Tandu do Krnova, Slavku, to je tam kousek od Krnova, Brumovice, která mě zná od mojich 15 let. Takže to je spoustu let, co se známe. No a všem lidem bych chtěla vzkazat, aby když se ráno probudí, tak ať jsou šťastní, když otevřou oči, ať se usmějou na ten krásný svět. Jestli prší nebo je krásně, tak ať se těší z každého probuzeného dne. Haničko, ať se vám daří všem, ať jste šťastní a spokojení ve svých pracovních a osobních životech. Moc děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme, zdravíme, naslyšenou. A potom je tu SMSka, která bohužel nedorazila úplně celá, tak já doufám, že to nejdůležitější se z ní dozvíme. Dobrý den, zahrejte prosím do domovu penzionu v Jesenci, do Ludmírova, Luke, Bohuslavic a náměšti, doufám, že na Hané, protože to už právě, jak jsem řekla, není všechno popsané a je tu přání velkého zdraví i rodinné lásky a porozumění a naděje a podepsána je paní Hela ze Skřípova.

0: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní pořád Hrajeme pro radost bude pokračovat tichým tangem od Březovské desítky a já už v éteru také vítám paní Ladislavu ze Šumvaldu. Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych písničku chtěla poslat paní Jiřině a to je do budova i vám do studia a všem, kteří ho mají rádi. Děkuju moc.
1: Děkujeme, na oplátku posíláme i vám a mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Slyšeli jsme Březovskou desítku a připravena je v tuto chvíli už Golčovanka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, protože máme zahrát písničku Krajem Vysočiny a ta písnička bude patřit Romanu Černému z Brněnska. Písničku mu posílá kamarád Michal, protože ví, že má Roman zítra svátek, tak my to přání rádi plníme. A ještě nám napsala také paní Marie z Golčova Jeníkova, a máme zahrát její přítelkyni Miriam, která bude slavit brzy narozeniny a tak na ní moc myslí, protože ji dlouho neviděla.
1: K nám vítr chodí spát, mraky déšť přinesou. Sníh dlouho roztává, chrání zemi mou. Zlato i démanty můžete rozdávat. Já ten svůj drsný kraj

0: Pomalu končí pořad Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. Máme tu ještě poslední volající. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Haničko. Srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechal zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. Marušce do Kroměříže, Marušce do Kolosova, Marušce do Hrabočina, Haničce do Předmostí, Jendovi do Štětovi, Jindřiště Slavíkovi do Prostěva a Františkovi od Brna. Děkuji vám a zase někdy nashledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou, a zdravíme i k vám. A je tu ještě pozdrav krásného podvečera a prosba o písničku pro sebe a pro vás. Děkuji za pohodové a krásné odpoledne a hodně zdraví vám všem. Přeji hezké dny. Podepsána Marie z Prostějova. Tak já jsem moc ráda, že jsme stihli všechny posluchače a dnes také všechny vaše zprávičky a vy s námi zůstaňte i nadále, protože po 18. hodině tu bude podvečer Českého rozhlasu Olomouc a v něm nás čeká setkání s literaturou a také hudební vzpomínky Jaroslava Vykrenta.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 FM.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Studenti se do opravených Fischerových kolejí v Olomouci vrátí až v září příštího roku. Muzeum Komenského v Přerově vydalo knihu o historických osobnostech města. Na Poděbradech u Olomouce se můžeme stále koupat bez obav ze zdravotních rizik. Zítra bude slunečno a teploty do 31 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Dělníci pokračují v Olomouci v přestavbě vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce za zhruba 120 milionů korun trvají už víc než rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v září příštího roku, říká rektor univerzity Michal Kohajda.
2: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027.
0: Muzeum Komenského v Přerově vydalo knihu s netradičním pohledem na dějiny města na přelomu 19. a 20. století. Obsahuje 77 medailonků osobností, které se na jeho rozvoji významně podílely. Jejich životní příběhy jsou doplněny dobovými snímky. Podle autorky publikace Šárky Krákorové-Pajůrkové tomu předcházelo 13 let pátrání po jejich osudech. Kniha vychází u příležitosti letošního kulatého výročí povýšení Přerova na Královské město. Od této události uplynulo 770 let. Voda v jezerech Poděbrady u Olomouce má stále dobrou kvalitu. Lidé se tam můžou koupat bez obav ze zdravotních rizik, říká mluvčí olomoucké krajské hygieny Markéta Koutná.
3: Co se týče koupací oblasti Poděbrady, zde voda dosahuje stupně číslo 1, to znamená, že voda splňuje hygienické požadavky a při koupání představuje pouze minimální riziko vzniku zdravotních obtíží. Vyhovující jsou také smyslově hodnotitelné ukazatele, jako jsou průhlednost, barva a zápach vody. Sport.
0: Fotbalisté SK Sulko Zábřeh dnes vstoupili do nové sezóny 4. ligy na hřišti Břidličné a prohráli 0-2. A právě teď hraje také Šternberk v Břeclavi a po prvním poločase prohrává Šternberk 0-2. A čeští hokejisté do 18 let obsadili na Hlinka Grecky Cupu 6. místo. Potom, co neprošli do bojů o medaile, prohráli i zápas o 5. příčku. Švýcarsku podlehli 1-5. Navzdory tomu, že v přípravě na turnaj česká 18. Švýcary dvakrát ze dvou pokusů porazila a nedostala ani gól. Hlinka Grecky Cup zhodnotil trenér národního týmu Jaroslav Nedvěd.
4: Je to neúspěch samozřejmě. Prostě to, jak my si myslíme, jak jsme ofenzivní, tak jsme strašně křehký, když prostě dostaneme gól a znovu se to v plný nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se jakoby ušpinili, aniž bychom udělali tu černou práci do obrany.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na dálnici D1 kousek před exitem 244 Mořice ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začíná podvečer Českého rozhlasu Olomouc a v následující půl hodině nás čeká setkání s literaturou a hned poté to bude ze záznamu Jaroslav Vikrent, který nás provede hudebními vzpomínkami. Hanka Písková vám přeje příjemný poslech.
1: Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
5: Domek jako nebe. takto pojmenoval Boleslav Navrátil povídku, která se odehrává v roce 1953 a k jejímuž poslechu vás teď zveme. Pro rozhlas text upravila Eva Lenártová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, účinkuje Stanislav Šárský.

spala, ale i v polospánku věděl, že zaspal. Mrzel se, že se mu slunce opírá do obličeje a v tom si uvědomil, aha, nejsem doma v posteli. Pro pánička podle světla už je 7, možná víc. Usnul včera v noci u Zelova větrného mlýna, když se vracel z oslavy Antonína. Prudce vyskočil, vyhrábil si prsty seno z vlasů a vyrazil k Amalínu. Chvíle mi běžel, sakra práce, to se mu nestalo za celý život. Ani se nešel převléknout a chvatně zamířil k Maštali. Jenže nenašel ani koně, ani pantátu holubce, který by jinak stál uprostřed dvora a vyčítavě hleděl do kapesních hodinek. Ve chlévě nebyly krávy. Napadlo ho, že snad zešílel. Paň má moř, val po prázdných chodbách stavení. V kuchyni překračoval rozházené krámy, dveře kredenci i almárky našel do kořán. Běžel do sousedního Lacinova statku, vrazil do stodoly a na nejnižším trámku zahledl starého Lacinu oběšeného. Je nějaká revoluce, byli tu partizáni nebo co? Zaběhl domů, vytáhl kolo a zběsile šlapal do kopce k Pavlovicím. Dojel k Národnímu výboru, ale marně lomcoval dveřmi. Rozhlédl se a zahlédl Horáčka, jak míří k poště. S křikem se za ním rozběhl. Vincku, Vinco! Opřel se dlaněmi o jeho ramena a chvíli se vydýchával, než byl schopen ze sebe dostat.

Ten každý asi 50 hektarů polí. A víš co, pojďme k nám, ještě nás někdo udá. Anton seděl schlíple, upřeně hleděl na kupu koláčů, které přinesla Horáčková, ale nevzal si. Co bude se mnou? Za pantátou Holubcem byli dvakrát kvůli družstvu, ale s ním je těžké pořízení, Holubec se nevzdá, to by ho museli zabít. A to ani neříkej nahlas, děsil se Horáček. Našel jsem starého Lacinu oběšeného, řekl Anton. Musím to ohlásit. Horáčková leknutím běkla s obličejem nakrabaceným k pláči, prosila, my nic nevíme, nás do toho nezatahujte, Antone, prosím vás, běžte pryč. To všechno se stalo předtím, než z Amalína udělali státní statek, a taky dlouho předtím, než jsme se tam přistěhovali. Osada Amalín vypadá hezky. Uprostřed rozlehlých zahrad jsou čtyři dvory, všechny postavené do čtverce jako malé zemanské pevnosti s těžkými kulatými vraty. Odolali by i nájezdu Tatarů. A možná kdysi doopravdy odolávali. Na jihovýchodě z termína hřebení lesnatých vrchů kopule Hostýna s panou Marií, zachránkyní kraje před hordami Kublajchána. S tatínkem se Anton přivítal jednoduše. Řekl, že se jmenuje Javorek a křtěný je Anton. Jsem kočí, jezdím s koněmi, prohlásil hrdě. Anton vypadal, jako by vypadl ze selského skanzenu. Když si v neděli vyjel na kole do Pavlovic na pivo, oblékl si tuhé černé kalhoty bez záložek a tříčtvrteční černý kabát starodávného střihu vzadu rozstřižený k pasu. Tak chodil ve svátek, i když bylo horko. Jinak se ale přes svoje stáří choval jako kluk. Když jel na kole, rozhodil ruce, zvedl nohy a položil je na řidítka. Tak jezdil s vážným obličejem a rty našpulenými k pískání. Nebo mě učil bleskově přeběhnout ohradou, kde byl trkavý beran, což se mi dařilo. Ale někdy to bylo doslova o fous. Jednou mi právě ten fous chyběl a beran mě nabral z boku, až jsem jel 10 metrů po mokré trávě. Anton mě pak pozval do své cimerky, což byla místnost v přístěnku vedle chléva. Řekl, že mě vyléčí vybranou lahůdkou. Pro něho byl nejpřepichovějším světovým jídlem a zároveň lékem horký řízek s čerstvým chlebem. Rozhlížel jsem se po místnůstce, hleděl na starodávnou almáru, postel, stůl a velký, hlučně tikající mosazní budík s nápisem Walter Drexler Brün. Mínil jsem, že pokoj je malý jako špajska. Malý, divil se, bydleli jsme tady čtyři. Moje žena, já a dva kluci. A maminka nikdy neměla ani pokojíček. Bydlela ve chlévě a její maminka taky. Asi za týden, zrovna bylo čistounké nedělní dopoledne, zapřáhal Anton koně do bryčky. Ku podivu si nevzal svůj tradiční tmavý svatební oblek, ale zelenou uniformu státních statků se skříženými pšeničnými klasy na zlatých knoflících. Místo brigadírky ozdobil hlavu zeleným mysliveckým kloboukem s cínovým tetřívkem a třemi sojčími péry. Ho, divil se bousatý kovář Onody, Antone, ty ses vyfešákoval, jdeš říkat o ruku? Skoro, přikývl Anton potěšeně a pečlivě si rovnal na kalhotách puky. Jedu do Týna koupit domek. Traktorista Myslíkovian překvapeně hvízdl. Domek? K čemu ti bude?
Domek je na nic. Musíš

stopit a je tam vlhko. Jo, činžák, to je jiný kafe. Otočíš kohoutkem, máš teplou vodu. Všude ústřední topení. Kvalitní rozhlas po drátě. Tak to bude v socialismu. Všichni se odstěhujeme do činžáků a budeme žít v přepichu. Anton mu nevěřil. Vyslovil podezření, že ho doma v Turzovce, odkud se Myslíkovian přistěhoval, rodiče byli po hlavě. Jinak by nemohl tak hloupě mluvit. A pozval mě, abych se s ním do Týna jel provětrat. Vyrazili jsme z čerstva k Pavlovicím. Koním připadala brička lehoučka, takže běželi jako polouce. Když jsme vtrapovali do úzkých uliček vesnice, Anton přitáhl opratě s krátkým prr a zpomalil. Z otevřených oken ještě voněly sváteční obědy, ale jak jsme sjížděli stále níž a níž, vůně ubývalo. Uvažoval jsem nad tím a Anton řekl, čím níže, tím jsou menší sedláci a menší obědy. Za Pavlovicemi stojí na poli, ale blízko silnice, boží muka. Museli jsme tam zastavit kvůli zbožnému procesí. Lidé, odění v černém, klečeli v prachu, někteří si vypodložili koleno kapesníkem, jiní klečeli na holé zemi. Asi pohřeb, myslel jsem si nejprve, ale byla to prosebná modlitba za déšť. Počínání těch lidí mi připadalo velmi užitečné, protože už dlouho nepršelo. Farář v bílém ornátě s krajíkami a se štolou skříženou přes prsa naříkavě vyspěvoval litanie a lidé klečící v prachu odpovídali zborově O roduj za nás. Kam jedeš? Zeptal se Antona polohlasně nějaký stařík s pleší, sluncem spálenou do červena. Ale máchal rukou. Jedu kupovat nějaké věci pro statek. Jo, taky mě poprosil předseda Národního výboru, abych přivezl přihlášky, tiskopisy, to víš, úřadování. Jaké přihlášky, tázal se stařík s náhlým zájmem a sepjaté ruce mu spadly podél těla a chvíli se volně kývaly. No jaké, přece do JZD, vysvětloval Anton. Pro ty, kdo tam chtějí vstoupit a hospodařit podle ruského vzoru společně. Především klečící muži zbystřili pozornost a zvedli hlavy. Po tichém šumu se ozval hlasitý hovor a na farářovo vyvolávání nikdo neodpovídal. Rozhostilo se ticho a všichni se strachem hleděli na Antona. Opravdu jede pro přihlášky? Anton si uvědomil, že své strašení přehnal. Proto se naráz zasmál, kde pak. Já špásuju, neposlali mě pro přihlášky, jedu kupovat do Týna domek. Klečícím davem zachvěla úleva. Muži se pokřiveně usmívali, jak si někdo může dělat legraci z takových věcí. Ženy měly v očích zlost. Anton zrozpačitěl, mlaskl a koně opět vyrazili. Viděl jsi? Ptal se spíš smutně. Mají strach? Když nebude pršet, nebude úroda a oni nesplní kontingent, dodávky. A ty mají sakra veliké. Nesplníš dodávky, přijedou policajti nebo lidové milice a vezmou ti obilí na seti. Tady ti, kývl hlavou za sebe, drží při sobě jak helvetská víra. Půjčují si obilí, pomáhají si. Oni už tu družstvo mají, ale nevědí o tom. Ale tady nebude JZD ani za 100 let. Silnice se pomalu nořila do lesa a mezi stromy prosvítal hrad Helvštín. Na rozcestí stála na podstavci dvojice svatých.
Anton jim přívětivě kynul jako starým známým a s patosem v hlase četl nápis na kamenném podstavci. Solunčtí bratři, ochraňujte Moravanův dobrých. Poznamenal jsem, že Cyril a Metoděj byli Řekové a Solouni se dnes jmenuje Tesaloniké, což Antona mimořádně rozčílilo. Tvrdil, že to byli Slované, Makedonci, všechno ostatní jsou německé pomluvy. Když jsme vyjeli z lesa na kraj vesnice, byla vidět v dálce řeka Bečva a za ní Lipník jako na dlaně. Na křižovatce jsme zahnuli doprava a po kličkování ve spleti uliček jsme konečně zastavili. Domek nebyl velký, měl okrově žlutou omítku, dveře a rámy oken hnědé, v poněkud spustlé zahradě stál železný křížek. Zvrátil jsem hlavu k nebi, nad domkem nahoře na skále se tyčil hrad Helštín. Anton seskočil a omotal opratě kolem brzdy. Když otevíral branku, ze dveří vyšel staříčký pán. Byl přihrblý, šel o čakánku malými šouravými krůčky a tvářil se rozpačitě. Vešli do domku a já se zatím rozhlížel po vesnici. Zdála se mi jakási prázdná. Občas někdo ze zvědavosti vykráčel doprostřed cesty, prohlédl si mě a zase zmizel. Na křižovatce odbočovalo k Lipníku nákladní auto plné vojáků, kteří zpívali: I když jednou zakopnem, vstánem a jdem dál, nás nikdo neodradí, ideál svůj mám. A dál jsem nerozuměl. Pak vyběhl na cestu malinký pejsek, tak malého psa jsem ještě neviděl. Třásl se na slámkových nožkách a štěkal pisklavým hláskem a tvářil se velmi nerudně. V tu chvíli se rozhýbala brička. Anton nastoupil, vzal opratě a práskl bičem. Byl bledý a třásly se mu ruce. Ohlédl jsem se k domu, kde stál jeho majitel, který na rozloučenou bezmocně rozhodil rukama. Jeli jsme v naprostém tichu. Jen koňská kopyta kovově klapala. Nevydržel jsem a zeptal se, co se stalo. Co se stalo, řekl Anton trpce, ale až pohodné chvíli dodal, padly peníze, to se stalo. Je měnová reforma. Zastavíme se v hospodě, dáme si pivo. V šenku bylo prázdno a hospodský na nás hleděl jako na zjevení. Pivo, sodovku a dvakrát párky, poručil Anton. No jo, ale bude to stát tak 5000, upozorňoval hostinský. Cože, věkl Anton. A najednou ochabl a zůstal sedět se zavřenýma očima. Místo domku pivo s párkem, řekl spíš pro sebe. Nakonec se Anton rozhodl, že si nedá nic. Vzkřísla v něm naděje, že by peníze mohl vyměnit v dobrém kurzu a domek nakonec koupit. Možná mi to vymění. Obrátil se k hospodskému se nadějí. Řeknu jim, že jsem byl celý život pacholek. Jasná dělnická třída, Ježíši Kriste, mě přece nemohou ty svině okrást. Vysvětlím jim to a soudruzi pochopí. Hostinský s velkou jistotou zavrtil hlavou. Nevymění ti nic. Když jsme se smutně vraceli domů, nad lesem u sousoší Cyrila a Metoděje Anton nepozvedl klobouk. S pohledem upřeným na koňské zadky tiše zanaříkal. Já blázen. Měl jsem několik zlatých rýnských, nějaké tolárky, medailonky, řetízky, prstinky.
titulárky měla už prastařenka pro případ, že by bylo nejhůř. Já blázen, všechno jsem před týdnem prodal kvůli domku malíři Korčianovi z Horních Litenčic. Ten na to vyzrál, patlá si obrazy a řechtá se na celé kolo. Teď nemám nic. Anton se vysmrkal. Hlas mu zhrubl a zněl chraplavě. Já v Boha nevěřím. Jiní myslí na nebe, ale já jsem myslíval jen na ten domek. Pořád jsem ho před sebou viděl, domek jako nebe. Můj vlastní domeček. Sjeli jsme z kopce do další vesnice, kde Anton zastavil u pumpy na návsi. Zakýval skřípavým táhlem a když vytryskla voda, umyl si obličej. S překvapivým klidem pak začal uvažovat nahlas. Je to tak velká škoda? Není. Když to vezmu rozumně, mám 70, jak dlouho bych v domku žil? 5, 8 roku? Stojí to za to? Nestojí. Když jsme přijížděli k Amalínu, měl už Anton lepší náladu, ale skleslý byl pořád. Všechno, co mám rád, je tady, máchl kolem sebe rukou. Když jsem se oženil, manželka do mě pořád hučela, Tono, odstěhujme se, chtěla do Lipníka. I byt tam sehnala. Šel jsem se podívat k firmě Bavérka, ale bylo to tam sám stroj, takže jsem nakonec ani s nikým nemluvil, co bych tam dělal, zametal dvůr, a sirkárna? Pane bože, to byl smrad. Já potřebuju oblohu nad hlavou. Žena se se mnou nakonec rozvedla a vzala si účetního od firmy Hajnik v Přerově. Druhý den přišel Anton za tatínkem do kanceláře a už ve dveřích hlásil, že dává výpověď. Ale tatínek jel do Prahy, aby převzal státní vyznamenání za vynikající práci a věcnou cenu bakelitové rádio značky Talisman, protože mu za loňský rok nechcíplo v odchovně na statku ani jediné tele. Všichni se tomu smáli, ale tatínek jel rád, protože ještě nikdy nebyl v Praze a cestu měl zadarmo. Antona nechal na stole v kanceláři statku lísteček, že si v pondělí bere dovolenou, pak si to nadpracuje, načež sedl na kolo a kam si odjel. V úterý přišel znovu a hledal tatínka, jenže ten se nutně musel s vyznamenáním stavit ještě na ředitelství statku v Přerově. Tož podívejte, řekl Anton rozšafně mamince, já čekat nebudu. Řekněte panu vedoucímu, že na statku končím. Mám 70 roků a mohu proto odejít, kdy chci. A že ho moc pozdravuju. Najednou se otevřely dveře a dovnitř vešel bez pozdravu, ale ostýchavě, nějaký cizí chlapík. Měl dlouhé šedivé vlasy, které mu zakrývaly krk, a jak jsem postřehl, mamince se silně nelíbil. Představil se jako Korčian z Horních Litenčic, chtěl něco vysvětlovat, ale uviděl Antona. A tady jste, zaradoval se, všude vás hledám. Jdu kvůli tomu našemu nepodařenému kšeftu, jak jste mi prodal ty tretky a tolary. Uvědomil jsem si, že jste o všechno přišel, když teď padly ty peníze. A to já nemohu dopustit. Nate, vemte si to zpátky. Anton zůstal jako opařený. Ale to přece, Ježíši Kriste, pane Korčian, to nemůžete. Ne, děl malíř, už jsem se rozhodl, člověče.
Jsou chvíle, kdy k sobě lidé prostě musí být slušní. Mně to přepadlo právě dneska. Peníze, co vám zůstaly, vyměňte, dají vám za to 1:50, bude to tak na 2 flašky vína. Podal Antonovi krabici zabalenou v novinovém papíru a šel. Maminka neměla ponětí, o co jde. Anton roztrhal papír a otevřel stařičkou plechovou krabičku od cikorky s nápisem Karo a zavrtěl nevěřícně hlavou. Potom se obrátil k mamince s Bohem, řekl a podal jí ruku. Jedu do domova důchodců v Lipině. Je tam pěkně a z okna budu vidět na Hostýn. Zatím mě vezmou jen do zaměstnání. Budu tam taky jezdit s koníkem a dělat všelijakou formanku. Mají tam skleníky a zahradu. A pak se mě do té čekárny na smrt přiberou jako stálého hosta. Šel jsem s ním před dům. O vrata měl opřeno kolo s velkým kufrem na nosiči. Otevřel ho, aby tam mohl dát krabičku od Korčiana, ale nijak ji tam nemohl zapasovat, takže vytáhl budík, dal si ho pod paži a dělal v kufru místo. Když konečně krabičku umístil, budík mu vypadl na silnici a sklo se rozbilo. Zvedl ho, třepal s ním a přikládal ho k uchu. Zkusil ho natáhnout a znovu naslouchal. Asi prasklo péro. Je po něm, řekl. Pak se rozmáchl a třískl budíkem o vrata. Ten spadl na zem a zakutálel se mezi hliníkové konve na mléko. Anton upevnil kufr, dvěma odrazy nohou kolo rozjel a širokým obloukem přehodil druhou nohu přes sedadlo. Zamával mi, ve stoje se opřel do pedálů a stěžka začal zdolávat kopec. Na vrcholu vzdálených hor svítil Hostýn. Vzal jsem rozbitý budík, abych z něho vybral kolečka.

0: Tak skončila povídka ostravského prozaika a novináře Boleslava Navrátila Domek jako nebe. Připravila ji Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, četl Stanislav Šárský. Pořad byl natočen v roce 2021.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
2: Rozmach vladického rodu Bukůvku z Bukůvky v 15. a 16. století byl emblematickou ukázkou emancipace nižší šlechty v období počínající renesance na Moravě. Jak se z malých šlechticů stal rod, který vlastnil panství srovnatelné s vyšší šlechtou, jak se vlastní prací stal ze závislého na zemědělském podnikání rodinou podnikající v mnoha oborech, včetně finančního, i o tom bude další díl cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v prázdninové repríze v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vlaky, koleje, nádraží i nádražáci budou tématem v dalším letním pořadu Na cestě. Zvu vás ke společné cestě na rozhlasových vlnách, kdy budeme poslouchat vlakové písničky. Jízdenku nepotřebujete, ovšem je třeba si naladit Český rozhlas Olomouc a pořad Na cestě v neděli 9. srpna. Vyjíždíme po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Kdo je všude, není nikde, pravil přátelé kdysi moudrý pan Seneca, a proto, zvláště pak, pokud máte rádi mírně pamětnickou světovou muziku, neváhejte ani chvilku a přinejmenším další, téměř půl hodinku, zůstaňte posluchačsky věrni rozhlasovým vlnám, které k vašim pété ctěným orgánům sluchovým od tohoto okamžiku hodlají éterem dopravit v tento den i v tuto hodinu Jaroslav Vikrent jméno mé, už více než tradiční hudební vzpomínky na mezinárodní show biznisové dění let poměrně nedávno minulých. Takže máte-li, dámy a pánové, zájem, zkuste v následujících minutách věnovat příslušný díl své melodické pozornosti někdejšímu americkému saxofonistovi, zpěvákovi a kapelníkovi Samovi Butlerovi. Jehož kumštýská sláva, abych tak řekl, dosáhla svého vrcholu v 50. a 60. letech konce minulého století.

Italo-Američan Sam Butera se narodil 17. srpna 1927 v louisianském New Orleans manželům Joey a Rose Butherovým a o muziku jako takovou se prý na rozdíl od svého pozdějšího mladšího bratra zajímal už od samého dětství. Konec konců proč ne, když jeho otec, jinak majitel jistého malého místního řeznictví, hrával ve volných chvílích na kytaru a na harmoniku. V 7 letech se údajně, přátelé, hlavní objekt mého dnešního hudebně vzpomínkového zájmu zamiloval do saxofonu a jen co se onen instrument díky příslušné štědrosti mladíkova sploditele dostal do jeho rukou, pustil se uvedený adept budoucí slávy do zvládání tohoto nástroje s takovou vervou, že ho mohl zámořský magazín Look ve věku 18 roků označit za jednoho z nejlepších domácích mládežnických jazzmenů. Takže nebylo divu, že jen co následně Sam Butera dokončil střední školu, stal se z něho showbiznisový profesionál, který si svou gramofonovou nahrávací premiéru v průběhu letopočtu 1947 odbyl v řadách tehdejšího špičkového big bandu amerického bubeníka, zpěváka a kapelníka Raye McKinleyho. Each morning a missionary advertised with neon signs. He tell the native population that civilization is fine. But me educated savage and me holler from a bamboo tree. The civilization is the thing I've yet to see. So, bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bungle, I'm so happy in the jungle, I refuse to go.

0: There's more fighting in the great UN than there ever was in Zagazuzin. Civilization.
1: Coconuts.
0: I'll stay right here.
2: Kromě Big Bandu Raye McKinleyho se Symbiothera na přelomu 40. a 50. roků konce minulého milénia objevil hráčsky také třeba v kapelách Tommy Dorseyho, Joea Reichmana, Al Harta nebo Paula Gaetna. Nicméně, když se pak slavná éra velkých orchestrů nachýlila ke svému konci, vrátil se můj dnešní oldies exponát do rodného New Orleans, kde si založil nejenom vlastní kombo, ale kde také pod svým jménem na štítku RCA Victor vydal několik docela zajímavých singlů.

Někdejší návrat Sama Buthery do New Orleans se vážení a milí melodičtí staromilci pro jeho show biznisovou budoucnost ukázal být velice důležitý. V uvedeném městě jazzu totiž působil můj stávající pamětnický host zhruba 4 roky i v tamnějším nočním podniku The 500 Club. Jehož majitelem byl jistý Liam Prima, neboli shodou šťastných okolností bratr italoamerického trumpetisty, zpěváka, skladatele a občasného filmového herce Louie Primy. A právě tento pán se pak, když jeho sourozenec léta páně 1954 sháněl pro své angažmá v Las Vegaském hotelu Sahara doprovodnou kapelu, postaral o to, že se kumštýřské cesty obou inkriminovaných muzikantů setkali a zanedlouho ruku v ruce dosáhli, vznešeně řečeno, hvězdných výšin.

Jako kapelník a tenor saxofonista primovy doprovodné skupiny The Witnesses, jejíž název vymysleli údajně oba pánové přímo na jevišti před lidmi během vystoupení, vydržel Sam Butera fungovat více než 20 let. Přičemž sice na straně jedné navenek show businessově zůstával poněkud ve stínu svého frontmana, ale na straně druhé gramofonově ani muzikantsky či pěvecky za svým kumštýřským chlebodárcem rozhodně v ničem nezaustával. Přičemž někteří fundovaní hudební kritikové dokonce tvrdí, že v jeho interpretaci se příslušný sound jmenované grupy dostával rokově ještě dál.

Hudební anály zaznamenaly, že Sam Butera pokračoval s grupou The Witnesses i poté, kdy zhoubný nádor na mozku přibližně v polovině 70. let závěru minulého století znemožnil Louis Primovi pár let před jeho smrtí 24. srpna 1978 pokračovat v showbiznisové kariéře. A přitom se onomu kumštíři i nadále dařilo v Las Vegas, ale nejenom tam, přátelé, udržovat si pozici velké bavičské i muzikantské hvězdy.

Během své dlouhé muzikantské kariéry se Sam Butera, kromě všech už mnou dnes vzpomenutých kumštířů a kapel, objevil na jevišti i ve studiu po boku mnoha dalších showbiznisových velikánů. Takže si teď, vážení a milí, v daném směru, melodicko-pamětnicky připomeňme alespoň jeho někdejší americké turné s Frankem Sinatrou, sahající od vyhlášeného Cesarova paláce v Las Vegas až po latinské kasino ve Filadelfii.

se objevil na jevišti naposledy v průběhu letopočtu 2003, kdy byl ve svém rodném New Orleans slavnostně uveden do tamnější síně slávy. Dalšímu jeho showbiznisovému působení pak zabránil nejenom muzikantův pokročilý věk, ale také Alzheimerova choroba, která po zhruba půlroční hospitalizaci vyvrcholila zápalem plic, na jehož následky nakonec můj dnešní hudebně vzpomínkový host 3. června 2009 v Las Vegas zemřel. Takže si ještě, dámy a pánové, řekněme, že se svou jedinou manželkou Verou, údajně toť velkou školní láskou, byl tento kumštýř šťastně ženatý 62 let, přičemž onen vzácný úřední svazek obou jmenovaných manželů byl postupně korunován celkem 4 jejich potomky, a pak už, jako vždy, díky za přízeň, pozornost i tolerantnost, Jaroslav Vikrent jméno mé, a v případě zájmu oldies posluchačsky naslyšenou na stejných rozhlasových vlnách a přibližně stejnou dobou opět za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jeseňská základní škola požádá o prodloužení nájmu modulárních učeben. Fakultní nemocnice v Olomouci spustila aplikaci Baby Apka. Většina z české atletické výpravy už odletěla na mistrovství Evropy. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude i v nadcházejícím školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
2: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: A u tématu vzdělávání zůstaneme. Nový rozcestník s nabídkami práce ve školách dalo dohromady Ministerstvo školství. Spustilo ho na svém metodickém portálu Edu. Aktuálně nabízí více než 400 pozic z celého Česka. Ty můžou zveřejňovat školy, školská zařízení i další organizace. Každý inzerát před zveřejněním kontroluje správce portálu. Jak se dají nabídky vyhledávat, popisuje Emanuel Vitek z Ministerstva školství.
3: Nabídky mohou filtrovat například podle kraje, typu školy, pracovního úvazku, pozice, vyučovaného předmětu nebo specializace. K dispozici je také zobrazení nabídek na mapě a možnost nastavit si e-mailové upozornění na nově zveřejněné pozice podle vlastních preferencí.
0: Fakultní nemocnice v Olomouci spustila novou mobilní aplikaci s názvem Baby Apka. Budoucím rodičům má usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu i prvních dnů s miminkem. Zájemcům nabízí nejen praktické informace, ale i videa odborníků, podcasty nebo důležité kontakty. Uvedl to mluvčí zdravotnického zařízení Adam Fritscher. Sport. Fotbalisté Šternberka prohráli ve druhém kole čtvrté ligy v Břeclavi 1-3 a Zábřeh už dopoledne porazil Břidličnou 2-0. A většina české atletické výpravy odletěla dopoledne do Birminghamu na mistrovství Evropy. Na svůj první šampionát mezi dospělými taky odcestoval juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen. Na letišti popsal své pocity.
4: Určitě se hrozně těším. Možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale snad by to mohlo být v pohodě. Bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu. Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď silnice 635 v Křelovské ulici v Olomouci, a to v místě železničního přejezdu. Počítejte až do úterý 11. srpna s objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zatajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci neboli voraři si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny. Přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževna a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovu. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tady fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžní klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý křece, tomu se říkalo splas nebo vaziště, a tam se vlastně připravovalo stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme pro to, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové Voražské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální Voražské muzeum.
1: A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři. Tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
2: Ano, jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
1: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
2: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
1: Když jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
2: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
1: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špeditérské lodě nebo špeditérská plavidla, či jak to říct, co se vlastně dělo potom?
2: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit, museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
1: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
2: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě, no a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
1: A ten šátek, to byla paráda, nebo to mělo nějaký specifický význam?
2: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltavan slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltavan Purkarec. Ale v roce 21 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterýma se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zachonky všechny. Půjdu na nářadí, kompostéry a kalibutku. Takže to všechno, taková infrastruktura tvrdá na zahradu, byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A vprostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď chozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády horko. Že jo? No, bylo hodně horko. Že?
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o záhonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten záhonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj záhonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme odjeli na dovolenou a nechali rajčata a okurky a tak jsme se vrátili. Takže já vám teď to ukážu.
2: Tak a máme tady kamarádku. Půjdeš s námi se podívat na záhonek? Ukážeš mi to, prosím tebe?
1: To je záhonek?
2: Jak se jmenuje?
1: Josefinka. Tak tady máme dyňoviště. To je...
2: No a dyně krásné.
1: A to už je druhý rok, co to tak máme. A měli jsme z toho tolik úrody, že jsme dělali pak svátek dyní na podzim.
2: No. Už jsou zralé?
1: Ještě ne. Ne? Většinou v září.
2: Jsou už... takové výstavné. Papriky také máte.
1: Tady to zarostlo.
2: Josefinko, co to je? Cibulka nějaká?
3: Jo.
2: No a tady?
3: To můj obrázek.
2: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
3: Ne.
2: Co roste, miláčku?
3: Rajčata.
2: Rajčata. A je to na salát?
3: Jo.

0: loni, když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zůstalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to v přírodě chodí? Už to pochopila?
0: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce, jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
1: Ale není to jen o dětech a o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
0: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat, čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
1: Ty, když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
0: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlásíme. Řeknu ještě jednu věc, to je taková zajímavost, že máme ježky na zahradě. Ježky. My jsme je adaptovali, tam je domeček pro ježky. Ona občas si to používají, ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ježky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
1: Domů.
0: Domů. Na zahradku.
1: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
0: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahrádku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství, anebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a za fundraising. Snažím se, abychom měli nějaké dotace, kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
1: To založení zahrady netrvalo krátkou dobu.
0: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodla, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na konci jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
1: Ale vy ste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tým bylo?
0: Všichni členovie, my sa snažíme ich motivovať k tomu. To je všechno vedené na dobrovoľnícke bázi. Je to omezené časovie. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, ktorý zbýva, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijí na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
1: Máte nějaké sousedské vztahy?
0: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
1: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
0: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
1: Jsou to Žižkováci.
0: Žižkováci, ano.
1: A jako poleno.
0: A tady je takové typy pro děti, takový stánek pro děti.

0: A kromě Josefinky objevují se tady ještě nějaké děti?
1: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají. Občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
0: Být na své zahrádce.
1: Přesně.
0: To je také nějaký hezký pocit, že?
1: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takové dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit, že já a nakonec setkám tady za členy, začneme se o něčím bavit, na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
0: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
1: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zefinka říká, že ona je pod stromem a my ne.
0: No, u nás už neprší. Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
1: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
0: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně s Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefince Šelachovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o čtvrtý největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září, upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let, o s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století, využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Protože si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Velčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že

0: 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
1: Tak kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlásk, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
1: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 48 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
1: Moc ne. Já, moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála, on to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
1: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
1: Norbert žil

0: začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
1: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
0: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
1: Vy jste se narodil kdy a kde?
0: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
1: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
0: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval, a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jsem na zámek.
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. Ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloni, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně, jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká jízdárna.
3: Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: Vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na...
4: Já jsem si naučil s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu. Takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. to teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas si i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahou odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
3: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomněnky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.
10: Medicine man

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitř...

0: dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
1: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
0: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. On na těchto těch odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody, ale lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
1: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
0: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
1: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
2: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: tři výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďatko. Pokud byste měla háďatko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďatko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivo z třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají. Takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který združoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmit je rostlinnou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
1: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší den,

0: rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace, ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí, včas přivolá pomoc či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají Hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, co nejdebrý, ne?
7: Proč?
8: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno, ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: Jenom z pořadu Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
1: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
2: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radosti, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
3: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
1: No ano,
4: že
1: ano,
4: se to
1: ano.
4: Točí,
1: Radku, to nás spojilo.
3: To
1: prostě.
3: Jsem řekl slušně, jste měli za
1: nás to spojilo.
5: Láska k těm vojskům, nebo co?
1: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
3: Ale no tak.
1: Pár dcerušek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latrny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
3: Malinký
1: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
5: Aziati.
1: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podkalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
0: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podkalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
6: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani nic. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra musí se snažit.
8: No, ale znáš

0: Ono, tady něco nekope. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
1: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
0: To by to musel nejdřív najít.
1: No pošleme mu prachy přes studenýho.
2: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
1: Podívej, jsou nějaký prachy?
0: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
1: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma, jasný?
0: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
1: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán.
3: A provede ho Franta Špacír.
2: A proč zrovna já?
3: Protože seš důvěryhodnej.
0: A já ne.
3: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
1: Heslo divadlo.
3: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom, no co potom, no potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
0: To je dobrý plán.
2: To jo, no tak to vyšlo.
3: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že kamenný divadlo vyjednává se studený.
1: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
2: Buď klidnej na mě, spolehne.
3: A jo, fajn.
0: A fantoma máme na cestě.
4: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
5: Vteřinku, prosím, jen se obsloužím. A budu prosit kontrolu.
6: Prosím.
4: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
5: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
8: A dárek pro dcerušku, souvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
8: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
5: Něco takového.
8: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
4: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděž bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicový kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč se si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, Vlači. Pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musíš být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi to nazbíral?
3: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů. To by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kochyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a to jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Čišničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukradl, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my.
3: Henem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: No, hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem, vezu já.
5: Henem, aby jsme neušpinili.
4: Možno, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
5: A
4: stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maďa.
5: Pane Lusiu.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Maďa.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoji to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidí, milý synku, přes
3: tři
5: dži.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko potom světě rozutíkalo. A spojí, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
4: Čím se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otrávíš chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já to schovám.
5: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
5: taky zdi, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, a říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě takový nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: To nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčejně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsi... chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, řekl, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál? No to skáčeme, jak to bylo to
3: dál? Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně. Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Víte, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jéňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes, lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zazní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun. Dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží, ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No a schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: Honzo, já si slabím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Stolřimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Hmm. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale... Tady z té Vysočiny se na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo...

0: autě a teď jak se chystalo, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, že autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a od toho rádia vlastně vede přímo country vlaky plavenky, vypravenky, neveze 350 lidí poveze.
1: Dobře, tak
0: to se moc těším.
1: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
0: Hezký večer, dobrou noc.
1: Pro vás ostatní vypadá to jak? Jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem a že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vás zdraví, Jirka.
1: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice nebo tak umírněný?
2: Tak no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, ještě o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
1: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. A mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně, jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
1: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: O, tak to je zase za Trutnovem.
1: To je až za...
2: Ale jinak je, máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žacléř, všechno vlastně a dodatý přestupy tam také jsou.
1: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať, ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je, fakt.
2: Je nádherná, já to doopravdy hrozně moc miluju, já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou a hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijedete do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit, ne, je to prostě fantastické a hlavně když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostáteční okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel jste si samozřejmě dávat pozor na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky. A i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe. No je to prostě fantastický.
1: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost. Takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapuje, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělá neuvěřitelně velkou radost.
1: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce. Taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí? Případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je Šatouš? Nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlak čistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve Středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky, ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No, my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo, dneska se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc. Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly teda k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatském.
0: Ano.
2: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatském, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo.
0: Mm-hmm.
2: Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda u těch našich východních tratů slovanských domů.
0: To je samozřejmě, ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam do, nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
2: Určitě, určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, jednak se tam člověk může projít, potkat se spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou výkupé, že se člověk jako může tak nějak intimně pobídat. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
0: Ano.
2: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
0: Ano.
2: Táborem
0: a... Bechyni.
2: Bechyňka to je něco, jo, to jsem zase byl u letěšního praporu Bechyni, byl taky výborný. Ale když jsme jezdili do toho Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlakem, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli to teda, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když jsem zastavil na těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice je daleko, jo, tak třeba zastávky. Je tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
0: No oni sami moc velkou síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
2: Jinak příznivcům železnice doporučuji muzeu, technický muzeu, teďko sezónní výstava výborná Rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili žil přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásný.
0: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
2: Je to moc hezky a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
3: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
0: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
4: Můj vlak je prý rychlík, kdo mi to říká?

0: Eva Pilarová.
1: Taky!
0: S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
2: Tady zase Věrka, se vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
2: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Novýho Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě si tu, jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku. A obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není velká posedlost.
2: Na policii, jinže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Novýho Údolí a zase zpátky. Jinže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Novýho Údolí, tam v Novým Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A tam si koupí a pak jedete do Novýho Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
2: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
2: a
0: fakt.
2: Zase vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí, no a zítra. Zítra je ve Slunkovicí nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velká, jo, a dneska jsme vlastně byli taky na pouti, ale to jsme byli, protože přítel po telefonu si našel kamarádku, tak jsme jí byli navštívit. Tak taky přemýšleli, jestli pojedeme do Plzně vlakem a nebo autem.
0: Dobře, děkuju. Taky za pozvání, kde se co děje, ať máme i přehled. Jo. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou noc,
0: tady se zmínila jedna věc, zásadní, nejkratší mezinárodní železnice na světě, to je trať z Nového Údolí. Ano, kdo jste tam byli na Šumavě, je to nejenom, že tam je nádherně, jo, to je jedna věc, ale vlastně ta trať je vlastně přímo na státní hranici s Německem, tam bývala Rušná pohraniční osada, ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete ji za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
3: Tady jsem já, Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
3: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A
3: můj
0: přímo
3: otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
3: Ano, přímo, otec byl v strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano ve vysílání, slyší nás jste všichni.
3: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, suvičky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, že já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetina. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jako to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetina, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noci stával a zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním a on nechtěl vzít na tu mašinu a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem z panika žela, mi musel hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu vy to nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to vzpomínám, tím pádem, že jako jsem byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem, nejvíc Praha, Ostrava, no já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, vlaku ráda jezdila, už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda, tu jízdu vlakem a tak. Takže na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval. Mrazu ráno ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. A on, no, já to obdivuju. No.
0: Děkuju taky i vám a za milé vzpomínání, i když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste to zvládla.
3: To pro mě to začalo syčet a hůčet tam všechno, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam mi se otřes mozku. No. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Jste tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, takže že teď mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
3: A na pární lokomotivě asi sotva, na pární lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na pární lokomotivě ne. Děkuji. Potom na těch elektrický to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, no. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
3: No, taky. Děkuju, taky pěkné sny, moc děkuju. Nashledanou.
0: No a to je všude bylka. Třeba to byla ta pární lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sebe. Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se bych chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Novákům.

Pavel napsal: Dobrý večer, Honzo, i posluchači. Má posedlost trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal: Původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolujízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní. Ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť, pro pár hlavních tahů patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá? Pěkný večer.
1: Tady Jana z Brna. Dobrý večer, pane Macoun.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného, ale měl 3 děti nebo 4 děti vlastně jednoho syna. A chtěl jeden z nás, aby byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste si jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, a ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. Jo, a prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo. Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni za zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo,
1: to byla jednokolejka Brno-Břeclav, Brno-Přerov. Ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě vzbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili. Nebo žertuju špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravčí, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo. A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, tam jezdili prostě vagony pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
0: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vrhnout trošku oko smutkem, ne?
1: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo. V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. To jako a můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17 A po roce se stále scházíme, a i když všichni už jsme 83-letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
0: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
1: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděli.
0: Takže co to je, Štoker?
1: Ne, to není Štoker. 556 byla moutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
0: Aha.
1: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
0: Je to Štoker, teď jsem se kouknul. Teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun.
1: No, ano,
0: to je hodně.
1: Můžu vám říct. A ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
0: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
1: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výluku, nátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela bardotka, brejlovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šotouš se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnóza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju. Zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím. Tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka. Dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády. Takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala. Ale hlavně, já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
0: No.
2: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky, několik roků jsem takhle cestovala. A teda když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu, ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva, teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů, což teda pak jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela legrace.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, to jsou Hoštice, pověstní tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano.
0: Jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: to je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to mám na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parní váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, no to je prostě, no.
2: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano,
2: jsem... Pro mě to je fascinující, Honzíku, pro mě to je fascinující ano, do dneška.
0: Ano.
2: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už píš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít. Dráhou
2: zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
2: Mějte se dobrou. Krásnou noc všem.
3: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční lince i Marie Rotrová, teď je další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda, vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu, tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba z Bělý a ty, který patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho. Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let jezdí takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže no. Jezdíte?
1: Ne, no v noci.
0: Jo, tak to jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno. Tak ten, kdo to poslouchá, proboha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak, protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké duševní rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době se musel dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidla s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s elektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý, podle toho, na kterých tratích se kde jezdil, a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, když se zvlášť 60-kama. Na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo. Když jsme začali, tak právě jsem topil i toho Štokra, jo. Nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka.
0: Já miluju, Kafemlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafemlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázavský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázavský Pacifik. 434, 286.
0: Vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo ne.

0: já jsem, prostě ne, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který ve Stěžkotonáří vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk má domluvený, když by z toho byl nějaký průšvih a mu to nechtělo dojet, nebo tu den co. No, říkám, tak to, no, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdravíme, jo. Že ty ajziponácký rodiny i takhle drželi při sobě, jo. Protože když měl někdo servil svým měl topiče, tak to by byla vlastně druhá rodina, jo. To nešlo.
1: Řekněte, dneska čeho si všímáte třeba, když jdete po nádraží, nebo chodíte ze sentimentu po nádraží nebo po depu?
0: Chebský depo z Plůvky je zlikvidovaný, tam se postavila nová hala. Mm-hmm. Byl jsem se tam jako z té lávky podívat.
1: Takže jo, byl.
0: Protože samozřejmě, jo, byl jsem se i podívat na rozloučení s Chebským depem, to se zbobralo, muselo se to nějak, samozřejmě nemůže se jít, jak se říká, žít v historii, jo, musí se taky něčím dopředu. A mě třeba moc vadí, jo, že některý lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, ten most tam vůbec nebude, pač ty vlaky tam nikdy nejezdili. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu. Mm-hmm. Jo, nejenom je to samozřejmě hezký pohled, jo.
1: To jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu, no. Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
0: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec, jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl vedoucí, kde byl ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově Lokeckou strojárnu, jo, protože jsem se potřeboval rozšířit jako to vzdělání ještě, mm-hmm. Jo, a mě dneska vadí to, že
1: na to není dostatek vzdělání.
0: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch Urvajzů, jo, a v depu se začínalo na posunu na těch 211, jak se tomu říkalo, modrejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
1: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
0: A který? No, tak vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas. Jo, když jsem přijel třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejvíc za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10, 15, já to nepamatuju.
1: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
0: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
1: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na peronu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště, a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku. Je to zázrak, co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky, s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

Pejty Rogers, jen dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek.

0: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
1: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
0: Ano.
1: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce, tak mě tady jedna moje, to byla starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano, to dopravní.
0: Ano.
1: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
0: Ano, rozumím.
1: Protože chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
0: No, to už jste byla paní, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
1: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nocežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nocežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila z Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensku.
0: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
1: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vlaku, že? To byly ještě noční vlaky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupé, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když se vám vidně znáte, anebo někteří. A i naša těta přišla, jo, ze Slováci. Taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi denky. Však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku.
0: Ano.
1: To byly rychlíky, že dříve. No a ostatní vůz, že je nekuřák, a jak je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam ozvá, keď nezaplatím, no keď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
0: Řekněte,
1: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky, jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírnu do Ostravy, jo, ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
0: Maruško, jenom poslední věc. Ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
1: No, tak jako, já nevím, u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mně se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a já jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho až do Plzně jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty. Stávala jsem, měla jsem tam Olomouc nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to přebrali a vezli jsme to, já nevím, do Prahy, tak z Prahy zase v noci spát.
0: Maruško, děkuju. Děkuju vám za váš život na železnici.
1: Už čas vypršel.
0: Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak, tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
1: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
0: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šoto už byl by? No, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Tak, Pragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to Přerovský telefon. Honza, halo, halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, povězte, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám podruhý po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedí, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa, jako chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80, ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já si pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěný tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzeli. A ještě chci říct takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak bude takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, to byl kredenc motorák, si pamatuju.
1: A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako buď na tabák, jo, na ten prostě jako, když to odklepl, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo. Takže to bylo tak jako, no. A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju pěkně.
1: Byla jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenomže bohužel teď už jako jsem ležela, jako už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký živá šílenec jako do železnic, ale mám hezky vzpomínky tadyhle na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: s váma poprvé.
0: Ne, u mě ne.
1: S váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte.
0: Taky.
1: Naschledanou.
0: Do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Danielo, dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedině to, už nikdo myslím neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tak jinak tam pracoval.
0: Jo, takhle.
3: No ale tak v 30. roce, když se museli vracet, to bylo ze zbrojovky pracovníci. Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát. To bylo v únoru jsme se vraceli. To si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkali, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval drať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady v Krpolí na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
0: No hezké tedy. Neměla jste nikdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska.
0: Jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
0: Je, to si vůbec neumím představit. To snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin.
0: To se jelo 300 let, určitě, to není možné. Ale je fakt, že to bylo...
3: Jak kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
0: No děkuji i vám za milé vzpomínání, taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršely ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršely jiskry od komína kolem vlaku.
0: Samozřejmě, jako to už dneska
3: už
0: není.
3: Já už nejezdím dneska, no a ani elektrikou už je, špatně chodím, takže už nikam manželu nejde.
0: Ale vzpomínky máte a tak člověk s tou taky může
3: vzpomínky
0: žít.
3: Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
0: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult. Já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala: dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvodčí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava-Kojetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huš. Jenovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav. Dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rosta.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No, já jezdím vlakem přes, zeptám jako do Houštěna, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matroun, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, a vám.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: Já jsem mluvila, a vy jste šel koudit a bára šla za mama.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špízu, čákem, prostě budeme to vysvětlit 11 roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často.
1: No, do těch Houštěnovic už tam je, já pocházím z Houštěnovic, tam je.
0: Takhle. Dobře, Rostě, jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jsem jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: To taky znám, pamatuju, jak to jezdívalo v Houštěnovicích a to, když byla třeba na Kobyle, tam prostě a to, ta sláma chytla. Prostě,
0: no? Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Už ne.
0: Dobře, no. Děkuju vám
1: za to. Poprvé tak dovolám vám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky Matovi, dobrou se. Noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Už jsem ho znášla, ano. Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, vyhlížovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: My byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně a můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci, tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní. A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom vlně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že bych se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno. Ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom.
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
2: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zahlídnutá v tom. A já ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuji vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuji taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám. Ano. Teda. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou. Thank you.

Tři minuty nás dělí od jedné hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mně jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jaké jí říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje. Ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden. Tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono?
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, Petr má...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Petr Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase, v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na dvě minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš tam sedí Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to Ptáček, Fénix, Slováček, no jo, já ho znám, rozumíš. No, a víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Fénixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to Ptáček, Fénix, Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to Ptáček, Fénix, Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lita moucha s molem, lita. Najednou si sedli na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká,

0: Не по волі.
1: Ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje, se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal, tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí dam, tudí dam,
2: tudí dam, tudí dam, tudí dam, tudí dam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes

0: 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé, hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
1: Nevím, teda. Nevím. No. Ze scény, kde je? 13.20, neuvěřitelný.
2: Už běžím, už jsem tady! Je. Je. Pane prezidente, co vy tady?
1: Ale...
2: Snad se ke mně nejdete ostříhat.
1: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
2: Pane prezidente, račte se posadit, tak no, jsem na tu židličku.
1: Tady na křesílku.
2: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
1: Nevím, teda. No.
2: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
1: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
2: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
1: Na Kalouska?
2: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
1: No, tak to v žádném případě, Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
2: Nebo na poslance.
1: A to je jak?
2: No, normálně, na blbečka.
1: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země a na blbečka.
2: Pane prezidente,
1: to je falešné.
2: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
1: Ale to už vůbec ne, Holičský, to si mě budou lidi plést leninem. No, to se... Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
2: Ano.
1: Ostříhejte mne hezky česky.
2: Ale to nejde, pane prezidente.
1: Proč?
2: No, to bych vás musel strašně oškubat.
1: Ano.
2: Víte co? Nechte to na mě.
1: Ano.
2: Tak?
1: Nevím, není to trošku demode.
2: Ale vůbec ne.
1: Nevím teda. Poslouchej, Holičský. Povídají si takhle lidi o mě tady?
2: Povídají.
1: Ano.
2: Můžete být naprosto klidní, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
1: Opravdu.
2: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
1: Krásný.
2: Apropos, pane prezidente.
1: Ano.
2: Mohl bych se vás na něco zeptat?
1: Ale samozřejmě, ptejte se.
2: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
1: No, tak to teda v žádném případě, Holičský, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
2: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
1: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičský, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
2: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
1: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
2: No. To já miluju Itálii.
1: Ano.
2: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
1: Biblione,
2: a musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
1: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
2: Tak co, líbí, pane prezidente?
1: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na Pionýra. No. Zmíním se o vás, Bruselo.
2: Děkuji vám, pane prezidente. No. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takový to latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady, jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobnej. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned. No, tak vás neznám. No. A co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak, to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete
2: no,
4: říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulenc. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takovýho partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva, týden, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
1: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestry již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců tak je.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to
5: tady... je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy někdy musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.